Dnes se v pořadu Na cestě vrátíme už po osmé na loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu. A začneme kapelami, které začínaly sobotní program na obou scénách. Nejprve se vydáme na scénu velkou do Mohelnických sadů, kde zahajovala kapela Hluboké nedorozumění. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

Kapela Hluboké nedorozumění měla úkol docela nevděčný, protože muzikanti se páteční noci prohráli až skoro k sobotnímu ránu a hned na velkou scénu, ale na druhou stranu zase byli rozehraní.

Posloucháme vystoupení kapely Hluboké nedorozumění, které zaznamenal Český rozhlas Olomouc na loňském Mohelnickém folkfestu. Tato kapela není našim posluchačům neznámá, protože koncertovali i v našem studiu v rámci koncertních střed živě a domluvili jsme se právě v Mohelnici.

0: Děkujeme.
1: Ahoj.
2: Po hlubokém nedorozumění patřila velká scéna folkfestu kapele Cymbal Classic, kterou sleduju už dlouhá léta. Vlastně slaví třicetiny. Mám je ráda, dlouho jsem je živě neslyšela a nejenom proto mě jejich vystoupení potěšilo. Začneme těžkým životem muzikanta.
3: Vlezl jsem do pěkné pasti, čekají mne samé strasti. Šláp se mezi hudebníky,

0: pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc posloucháme vystoupení cymbal klasiku z loňského Mohelnického folkfestu. Cymbal klasik je kapelou nadžánrovou, vytvořenou kolem Katky a Dalibora Štruncových, které možná znáte z jejich působení se sourozenci Ulrichovými anebo na brněnských divadelních scénách.
1: Potkal jsem pastýře, který tě znal, daleko od lidí, na cestě někam. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Znal tvoje jméno, tvůj žár i tvůj chlad. Vyprávěl o noci stříbřitě šedé, kterou si kreslíš, když sama jdeš spát. Zatímco já v horách trhám kus nebe, kterou si kreslíš, když sama jdeš spát. Zatímco já v horách trhám kus nebe.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: prázdninový víkend a proto dnes můžeme poslouchat kapely, které vystoupily v sobotním dopoledni na obou scénách. Ta velká se nachází v Mohelnických sadech a tady se, než se přesuneme na Morava scénu, ještě rozloučíme s cymbál klasikem. A bude to skladba Přátelé moji milí.
1: Přátelé moji milí, snad jsme se nestratili. Snad jsme se nestratili. Přátelé moji milí, kdo ví, kdy najdem chvíli správnou k dalšímu setkání. Všechno je najednou tak dávno a nejsme k sehnání. Vnoření do starostí, žijem jen budoucností.

Morava scéna je v areálu Mohelnického kempu a diváci tady můžou sledovat program bez vstupného. Příležitost dostávají mimo jiné kapely, které si pořadatelé vybrali z konkurzu s názvem Šance, anebo taky kapely málo známé či začínající. A muzikanti pozor, do Šance se máte možnost ještě přihlásit, a to do konce května. Začínající kapela to je případ následujícího se skupení Krua. Jde o místní kapelu tří dívek a jednoho chlapce z Mohelnické školy vodní, která je líhní mladých muzikantů.

0: Mohelnický folkfest navazuje na dlouholetou tradici dostavníků. Pořadatelství se ujala místní kapela Madalen v čele s dramaturgem Honzou Štajglem. Organizace je skvělá, hraje se na dvou scénách. Součástí je tradiční osadní oheň, program pro děti. Třeba sobota začínala na Morava scéně divadlem Loutkadlo. Nechybí muzikantské workshopy, stanové městečko, dobré občerstvení a tak dál a tak dál. A nesmím ani zapomenout na noční jamování. Berte to třeba trochu jako pozvánku na letošní už 7. ročník. A pozor, předprodej vstupenek už začal. Info na www.folk-fest.cz. Ale zpět na Morava scénu, odkud si teď poslechneme duo René Matlášek a Vič Tajgl. Ti hráli písničky z autorské dílny Reného.
1: Natrhám ze zvyku.

0: Už nás čeká poslední písnička Reného Matláška s doprovodem Víti Štajgla v osmém pokračování poslechu záznamu z loňského šestého ročníku Mohelnického folkfestu, kam se budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ještě několikrát vracet. Pro dnešek se ale od mikrofonu pořadu Na cestě loučí Jarka Nosková.
1: Že jsi to ty,

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
6: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano. Houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
5: Taky.
6: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšený na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysí na ní kulici. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
5: Tak to nebylo tak vysoko.
6: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle.
5: Ano.
6: A to divadlo fakt je veliký, že jo? A má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měl svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. Tam totiž je jaková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divadle. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkám, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrahu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takový strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko v tom kovovém rámu, takový okýnko. Leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, když jsem říkal, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet buch ví kam. To bylo strašné.
5: Že jste to vůbec dohrál. A jste tady. Jsem moc rád. Tak začínáme.
0: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná i nějaké povídání nebo scénku z archivu, co to bude?
1: Tak já si tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo.
0: A on není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, protože výborný vypravěč, že a když by to člověk slyšel třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo. To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč a to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam no, se jako statkář.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
2: družstvo. My zatím družstvo jsme.
3: Tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. Jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenich a lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým maštary, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa, já jsem myslel napřed, že nic neumí a on se mě držel jako klíště. No tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusel. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, tak jsme ho cválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně taky, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo? Já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo? Třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: Ale není tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představu toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: A
1: strašně... To
0: ono by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No, ono se musí s ním splynout. A když chytíte jakoby proti rytmus, jo, takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kunde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne. Jo. Co krok, to kop. Jo. A takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů
0: neženu,
1: jo. Já myslím, že ten kůň, jako tak, jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby, ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju a pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano, ten dýchnělek tam.
1: A prostě přešvihnu, že jako takovýma nůžkama ten zadek od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásej, že jo, když dopadnou, jakože docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám takhle vysím, je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo? A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo. A já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od dlažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku. Byste tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba teď jsem četl, že John Wayne spad, kolikrát spad.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne. Tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B90 01 04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás. Hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr, buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Scénka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně.
1: Vám, ať se vydaří.
3: Je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda u Vizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak jo.
5: A zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty, vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které či já za některými spojen. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede parní válec. Normálně zajíca, jo? Přijede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak v oči sany, víš? A ptá se toho, z toho parního válca tomu, jak se tomu říká, tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně placka z něho, kolem letí liška, odsaz voholený, víš? Plně to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, taky je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milujou fory a nepamatujou si je. Jo. A si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde řeknu a nedonesu to. Takže když mě teď řeknete, jestli znám nějaký fot, tak ho neznám prostě.
1: Nebudu chtít nic takového, nebudu dusit.
3: Jo, ale jsou lidi, kteří to jako si pouzrukávají.
1: No.
3: To nevím, jestli je zrovna Bolek, ale Ale Bolek je prostě strašně vtipný sám o sobě, jo? Takže když jsme spolu točili třeba, tak on mluví o obyčejných věcech, ale vypadá to, že furt vykládá nějaký fóry. Že?
1: On má dar té kombinace, on umí i ty anekdoty, i ty historky ze života vyprávět prostě a dát tomu ten...
3: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
1: Pořád se to drží?
3: No, to se pořád
1: funguje
3: drží.
1: Funguje to pořád?
3: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
3: No, to je otázka, co jsem já. Jo, teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
3: Ne, ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
3: Ne,
1: to
3: ta mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
3: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a... Oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorest,
1: kousek.
3: Já nevím, 10 kilometrů od Brna, že jo, to jsem jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru mezi divadelníkama.
1: Takže to se učí na škole už takhle?
3: No, já jsem to učila, možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešního z Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku.
2: Tak zase můžu vybrat. To mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, tím svým narozkám nebo co. Aha. A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Jo? A už se to koná.
1: No, říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Jo, ona mluví do té díry.
1: A ten
2: masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho, že jo. No? Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů. Určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní. Asi takhle.
4: Asi tam.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotický služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Herko, kde mám ty noviny? No, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhleten, helejte, tenhleten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
4: No, no tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. Vy nejste, vy jste, no ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to Ješkovi oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Paní, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo.
4: Ne, to...
3: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce.
0: Hleďte. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp neozval se zase, že by pozvání do všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát, nebo
1: no,
2: možná
1: vždycky
2: pětkrát.
1: S velkým úspěchem.
2: Byl jsem tam na Silvestra, že no. Dvakrát. A vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám Kohoutek roste a hned jste jako vtipnější, ale některý

0: tak očekává, jako, že bylo ještě nějaký vtipnější. A pak, když člověk je, má ty nervy, aby byl vtipný, jak jste říkal, jestli já umím vykládat fory, nebo vy, tak není vtipný, že jo. Musí to tak nějak...
1: Svázán povinností Silvestra.
0: No. Jo. Ale zatím se nevozval a já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky. No, tak.
1: Tak zdali vtipná natolik, že by sválně dali hlas i posluchači dnes.
0: Sválně, jestli bude po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
0: No, tak teď je to... Tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z tý Třeboně.
1: I Mládek.
0: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
0: viseli ve galerii. Výstavní síni. Jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem
0: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
0: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
0: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík, pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo. Že tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel jako malej pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky?
0: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
0: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, jsem říkal, to je cirkus bude, to je ten film jo, z 50. let.
1: A říká,
0: no to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána. On říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
0: No, no, a hned jsme si povídali, říkal, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
0: Jo, skupina Mistral, artistická skupina Mistral je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
1: Jo.
0: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
0: Jo, ne, to
1: ne.
0: To nevím. To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Je moderní ten nový cirkus. A my máme
1: chcete
0: rádi...
1: Chcete udržet tradice?
0: Ten, ne, to nevím, ale prostě ten nový cirkus se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád, to jsou prostě čísla a mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit, to je docela velký šapit. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí.
1: Že bych si
0: a protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, pač my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní bylo nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro A my jsme museli

0: ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80. tchýně, myslím. A on říkal, pejte se tady babička. Babička tam stála, bylo to kouzlo, to prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě a měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.
1: Mají to v sobě ten kočovný život,
0: no,
1: prostě.
0: A ona taky, přijde. Ona by mohla být na důchod. Jo.
1: Ale nechce.
0: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí to si taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malý cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo, a takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to stavějí s klukama, ale že to si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme
0: tak
1: se
0: zase i jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři Zápisky Šílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednu ukázku musíte vybrat. Tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha, no, děkuji.
4: A jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako... I úžasně vtipnej, i úžasnej vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak jste dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasové pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No, to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Ještě mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopu?
6: No jo,
5: jsou to blbosti.
6: Helejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to jsem starý mládenec, že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Klon, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy, ale já jsem například v bejku. V čem jste vy?
5: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničky.

12. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká 12. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká 12. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Inspekce a Středočeský kraj chtějí víc chytat přetížená nákladní auta. A počasí pátek bude většinou zatažený až oblačný, místy s deštěm, teploty do 15 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Policisté zadrželi 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Dopadli ho ve Středočeském kraji. Pachatel ukradl lebku v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté při pátrání požádali o pomoc i zahraniční kolegy. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková.
2: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie s vysokou pravděpodobností nachází ještě předtím, než podezřelý dokončil plán, který s ní zamýšlel.
0: Další informace policie teprve zveřejní. Středočeský kraj navýší počet kontrol přetížených nákladních aut. Inspektoři se zaměří na riziková místa na silnicích 2. a 3. třídy. Dosavadní kontroly inspekce silniční dopravy v rámci Česka potvrzují, že překročení váhových limitů je vůbec nejčastějším prohřeškem řidičů. Přetížené kamiony podle středočeského radního Josefa Pátka z ODS způsobují rychlejší poškozování silnic.
3: Kontrolovat budeme hlavně úseky, kde víme, že nákladních aut projíždí nejvíc. Za všechny mohu jmenovat spojnice mezi dálnicemi D4 a D5, což jsou silnice 2/114 a 2/118.
0: Zítra se koná 59. ročník pochodu Praha-Prčice. Organizátoři připravili celkem 21 tras. Ta nejdelší z Prahy má 70 kilometrů. Na pochod se podle odhadů vydá asi 25 tisíc lidí. Kvůli pochodu navýší České dráhy počet spojů a nabídnou taky celodenní jízdenku. Posílené budou i autobusy.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté se v úvodním duelu na mistrovství světa utkají ve švýcarském Friburku s Dánskem. Zápas začne ve 20:20. Obě reprezentace se utkaly taky na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde národní tým zvítězil 3-2.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno teď ráno a ještě během dopoledne místy s deštěm, toho má ale postupně ubývat. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Velmi opatrně i teď chvilku po 5. hodině na dálnici D11 do Hradce. Pozor, zasjedem na Kolín a Poděbrady. Na 40. kilometru jsou silničáři.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Mám tady závan minulosti.
1: Dobré ráno, střední Čechy.
4: A navíc páteček. Ahoj.
5: Ahoj.
4: Sluší ti to?
5: Děkuji.
4: Já už jsem si tě musel tolikrát představovat.
5: Tady jsem tady v podstatě každý den.
4: Ale to v podstatě, ty jsi neustále. Kdybyste věděli, jaký na zahradě vyřvává rádio, když tady není. To je prosím vás Soňa Jindrová, má bývalá kolegyně, která dnes zaskakuje ve zpravodajství. Bude to pěkné?
5: A já jsem její současná kolegyně.
4: No to jo, ale to jsi nadřízená a dneska jsi vlastně na stejné úrovni. Naše společná nadřízená je Marcela Jurková. Mimochodem, aby se tady cítila skvěle, úzkorozchodný nebo úzkorozchodka, nebo jak to říkáš?
5: Úzkorozchodka.
4: Jo, tak to není úzkokolejka?
5: Ne, úzkorozchodka.
4: A když řeknu...
5: Je rozchod kolejí.
4: Dobře, no tak dobře. Když řeknu TU47, co to je?
5: No, úzkorozchod.
4: No jasně, už jede. No to je ta Bystřická, už ji zprovoznili. Uznej sama, že tohle ti nikdy jinde neudělej.
5: To je pravda.
4: Hezké šotopáteční ráno přejeme.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.
4: Jo, a mimochodem, to je pro tebe. Beata Dubasová zpívá o tvé hlavě. Teda spíš o tom krásném účesu. Pěkné ráno.
5: Dobrý den.

0: myslím, že mistr zkratky Petr Spálený být určitě nikdy nemůže. Jako mohl by, když přimhouříme oko, ale vemte to tak. Zkratky jako písničku má jenom Ivan Mládek. A to už tady ty pokusy na Silvestra Menčíka jisté byly mu to odcizit.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. Tady je Petr Jungmann. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
3: maršál Malinovský,
2: ruský námořní inženýr.
4: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
2: Jeden z nejkrásnějších českých filmů měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
5: Čemodán?
4: Jo, čemodán.
2: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna Úchvatný Kolia.
4: Dřív než si pro nás přijde zubata.
2: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica pěti výstřely z pistole.
6: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornou bezpečnost Slovenska.
2: Kulatou sedmdesátku má dneska bývalý premiér.
4: Ve sněmovně je bordel.
2: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou čtyřicítku má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: No tak poklusem ke Klusovi. Já to jenom zkouším, jestli to vyjde. No, nevyšlo, ano, to by byl někdo jiný. No tak Tome. Jedna z těch prvních vůbec, co natočil, naspíval a oslnil. Dokola.
7: Nemůžu spát.

0: to volá určitě mě, Tomáš Klus, dnešní čtyřicátník, oslavenec. No ne, tak hádce nemá Honzo. Nedá se nic dělat. Dokola máme ranní vysílání, scénář stejný.
1: Dokola.
2: Počasí ve středních Čechách.
0: No tak Aleno, hybaj z karavanu a řekni, jak bude.
3: Takže pátek většinou zataženo, na jihovýchodě kraje s občasným deštěm nebo přeháňkami nelze vyloučit ani ojedinělou bouřku a přesouváme se k sobotě. Většinou hodně mraků, během dne na většině území občas zaprší, anebo se vyskytnou přeháňky a zase bouřku nemůžeme vyloučit. Ráno 6 až 2, odpoledne 12 až 15. Tak bych to s tím sluncem moc ani sprčic, ani doprčic neviděl.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Já se samozřejmě zeptám Soni, jak to vypadá na téma včely, co pijí vlastně vůbec. No nabízí se odpověď, no tu medovinu někdo nějak vyrobit musí a když třeba není dobrá, tak si dají doušek. I oni. Ne, tak vážně. Poslouchejte Hobby magazín a poslouchejte i dnešní vydání Ahoj rádio. Páč budeme po zimní, jak to říct, pauze pro letní siesty a večerní grilování utahovat nábytek, no, na té zahradě, na tom, u toho ohniště, protože ono se to tak nějak povolilo, anebo jsme přibrali, ale těžko říct. Šroubovák, co to je šroubovák? Kde ho najdete, jaké je jeho použití, všechno víme. A teda já ne, já jsem v tomto amatér, to je to samé jako já a sport.

0: Každý z nás si určitě prošel obdobím rozmontovat a nesložit. A k tomu rozmontování bylo potřeba určitě šroubováku. A co dnešní děti? Znají ho?
1: Se může něco zamontovat.
2: Můžeš třeba smontovat židli.
3: Z kovu takovou tyčku a na něm je kousek takovýho. Ti můžeš šroubovat. Můžeš do toho dát šroubek. A šroubu ještě.
4: Já jsem montovala si nějakou hračku.
5: Si na to dáš žebík

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: to voní? Co pak to tady mám pěkného, dobrého, voňavého ve studiu v krabičce?
1: Žemlovku.
0: Žemlovku, víš, jak žemlovka dokáže úplně rozhodit celý národ. Půlka. Nenávidím, půlka miluji. Já miluji. Protože cokoliv je z tvého pekáče...
1: No včera si se tvářil dost jako prapodivně, když jsem přinesla žemlovku naší produkční kačence, tak jsem dnes přinesla i tobě.
0: Stejná tvář jako žovka, když jsem jí konfrontoval s jinou žovkou. Mimochodem, žovky mají svátek.

0: radosti. Chceme užít mladosti v kleci své celý den, tak ať se taky zasmějem.
1: Baba Soňa, zprávy v půl.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Je 17:30, dobré ráno. Střední školy můžou ode dneška zveřejňovat výsledky společné části maturitní zkoušky. Studenti se dozví, jestli uspěli nebo neuspěli u didaktického testu z českého jazyka a literatury a taky z matematiky nebo cizího jazyka. Ke státním maturitám se letos poprvé přihlásilo víc než 84 000 středoškoláků. Obyvatelé několika obcí na Benešovsku se můžou vyjádřit k takzvaným akceleračním zónám. Ty mají v místě umožnit výstavbu solárních nebo větrných elektráren. Petice vyhlásily obce například Teplíšovice a Soběhrady. Ministerstvo pro místní rozvoj dnes pořádá k tématu veřejné setkání. Lidé v Praze se mohli včera svést po Vltavě benátskými historickými plachetnicemi. Začaly tak slavnosti na Valis, které připomínají svátek svatého Jana Nepomuckého a potrvají až do zítřka. Hlavní program začne dnes odpoledne. Ve Špindle v Šindlerově mlýně a jeho okolí dnes začne třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale taky žáci z místních škol. Loni se podařilo v okolí Špindlerova mlýna sezbírat asi 800 kg odpadu. Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa. Národní tým se v úvodním zápase utká s Dánskem. Utkání ve Friburku začne ve 20:20 a na hokej vás pozve už zhruba za půl hodiny. Ještě počasí, pátek bude většinou zatažený až oblačný, ještě během dopoledne místy s deštěm a ojediněle se může objevit taky bouřka. Teploty 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Páteční ranní provoz, jak to aktuálně vypadá. Nehoda 331 v Praze Východ, kdo jedete ze Staré Boleslavy, tou novou silnicí od napojení z dálnice Liberecké, z Liberecké dálnice a potom směr Borek a dál na Mělník. Takže ta nová část kolem vojáku. Je tam nehoda, auto skončilo na boku a na místě policie a vyšetřuje se všechno. Velmi opatrně, ať nemáte zkažený dny.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: 5:33, Soni, dřív si tady něco odložím.
4: Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění linky, které je zapříčiněno silnou individuální dopravou a špatnou průjezdností trasy.
1: A to máme páteček, jo? My se potřebujeme dostat...
4: Královský Letohrádek.
1: No prosím.
3: Ano. Tak Královský Letohrádek na Pražském hradě bude 2 roky zavřený. Začala tam totiž rekonstrukce a to jak vnitřních, tak venkovních prostor. No a do Královského Letohrádku se vypravíme už za chvíli.
1: Taky bych potřeboval rekonstrukci.
4: Vážení cestující, no jo. Omlouváme se za zpoždění linky, které je zapříčiněno silnou to individuální stačí. Dopravou a špatnou průjezdností trasy.

0: A já to mám rád v Praze na Královském letohrádku. No pozor, začíná oprava právě Královského letohrádku na Pražském hradě. Poslední rekonstrukce se letohrádek dočkal v roce 2012 a to dělníci opravili střešní krytinu. V příštích dvou letech obnoví třeba okna, okenice, arkádový ochos nebo dřevěný strop tanečního sálu. To nevadí, že netančím, ale je to tam hezký.
1: Už teď můžou návštěvníci Královské zahrady vidět několik dělníků v blízkosti Královského letohrádku. Budují zábor u chodkových sadů. Lešení u samotného letohrádku bude k vidění už za několik týdnů, říká vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb správy Pražského hradu Barbora Féret.
2: My se budeme věnovat převážně opravám kamenických prvků, budeme věnovat péči především tomu očištění od těch povětrnostních vlivů a vlastně opravení toho kamene, který je pískovec.
1: Správa Pražského hradu chce opravit taky vnitřní prostory.
2: My ten letohrádek i ty dolní místnosti známe bílé. Při sondážích a pečlivých průzkumech byly objeveny původní renesanční kletované omítky, které my budeme pomocí restaurátorských technik navracet. Budeme tedy navracet tu původní barevnost stropu.
1: Změní se sice barevnost letohrádku, ale ne jeho využití, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
3: Bude fungovat pouze sezóně a budou to spíše komornější akce, primárně tedy výstavy, které opět nevyžadují nějaká náročná udržování klimatu.
1: Stavba Královského letohrádku začala v roce 1538. Autorem původního návrhu byl Paolo della Stella. Podle Vyhnánka se jedná o nejvýznamnější příklad italské renesanční stavby mimo území Itálie.
3: Proto mu věnuji

0: vyžadujeme maximální památkářskou péči a nechceme jej jakkoliv ohrožovat tím například, že by zde probíhaly akce náročné například na klimatická opatření, klimatizace a podobně.
1: Dvouletá rekonstrukce bude stát asi 100 milionů korun. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
2: Za 4 minuty 6:15 a bude další počasí. Pěkné ráno.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Time do středních Čech. Ode mě bude 6:45 a páče páteček, tak je to fajn.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Kde to může trochu s vámi zacloumat, je předpověď počasí nejen pro pátek, ale i víkend, taky já si to odpustím. A radši jenom ten pátek, ať vám to budu servírovat postupně, nebo víte co, necháme to na České televizi. Tam v redakci o počasí to umí říct poměrně něžně. Dnes v pátek, no čeká se, no vidím to tady, nemění se to. Nepřepočítalo se to jinak, bude zataženo až oblačno, přehánky čekáme spíše jen ujediněle. Odpoledne a večer jich bude ale více a výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Maxima 13 až 17 a rozptylové podmínky velmi OK.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Není to všechno, další možnosti jsou třeba v tipech od Denisy Hergeslové. Ty pro dnešní den, pátek 15. května, uslyšíte už za chvíli. Zpívat bude Petr Muk, docela ještě Dalibor Janda nebo Bonnie Tyler. Tak ať se vám daří, skvělý den, pojďme se nastartovat na stejnou notu, ať je nám dobře. Zatím má pravdu ten Petr Muk. Prázdná ulice.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Vyrazte s vašimi dětmi na jedinečné noční putování dějinami v rámci muzejní noci v Jílovém u Prahy. Během večera potkáte oživeného magistra Kellyho, středověkého horníka i císaře Karla IV. S královnou Eliškou Pomořanskou. Nahlédnete do tajů středověkého skriptoria, setkáte se s obyvateli pravěku a na závěr vás čeká fascinující setkání s Albertem Einsteinem a tajemstvím vesmíru. Na jednotlivých stanovištích budete plnit úkoly, poznávat dávná řemesla i legendy a za svou odvahu získáte odměnu. Muzejní noc potrvá od 18 do 22 hodin. Výstava obrazů, která vyzývá k zastavení, stišení a otevření se světlu, naději a vnitřnímu klidu, se koná na zámku ve Zruči nad Sázavou. Má název Krásné budoucí a je plná obrazů, které jemně pracují s náladami, pocity a poezií přírody a připomínají, že když se obrátíme ke světlu, temnota ztrácí svou sílu a krásné budoucí se stává přítomností. Autorkou děl je výtvarnice Irena Kovářová a výstava potrvá do konce května. Muzeum Nové Strašecí vás zve na 19. ročník akce Den s Kelty. Můžete se těšit na ukázky keltských řemesel, rýžování zlata, výrobu šperků i hledání pokladů pro děti. Letošní program připomene taky tajemství hromadných archeologických nálezů a nabídne výstavu Ztráty a nálezy a neb depoty jako svědkové času. Akce potrvá od 9 do 16 hodin. V 17 hodin ji pak završí slavnostní zahájení výstavy s komentovanou prohlídkou autorů a nálezců. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslanci by měli schvalovat novelu zákona o státní sociální podpoře. Dvoudenní uzavírka železničního přejezdu v Mladoboleslavské Debři omezuje provoz aut i MHD. A počasí pátek bude většinou zatažený až oblačný, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Sněmovnu dnes se čeká hlasování o novele poslanců vládního hnutí ANO o státní sociální podpoře. Počítá mimo jiné s tím, že by nastávající matky mohly čerpat 2 měsíce před porodem takzvanou předrodičovskou ve výši 15 000 korun. Pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
2: Ženy, které jsou v těhotenství těsně před porodem a neplatili si OSVČ například, nebo jsou to studentky, nebo kdokoliv, tak vlastně mohou dříve pobírat ten rodičovský příspěvek, který je ve výši 350 tisíc korun o 2 měsíce před porodem, tak aby už mohly být v klidu a připravit se právě na to, že to děťátko mít budou.
0: Digitalizované vyřizování této dávky rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Předkladatelé to zdůvodňují tím, že změny aplikace Jenda by byly tak rozsáhlé, že by se původní termín nedal stihnout. Silničáři dnes uzavřeli železniční přejezd v městské části Depř v Mladé Boleslavi. Dělníci tam musí vyměnit povrch přejezdu a část zabezpečovacího zařízení. Uzavřená je například autobusová zastávka Depř škola.
3: Na omezení upozorňují dopravní značky, částečně je uzavřená i zastávka Depř u Hřbitova. Provoz se dotýká linek 61, 70 a 72. Omezení skončí v sobotu 16. května v 17 hodin. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Vězni z pankrácké věznice pomáhají s úklidem Prahy 4. 8 odsouzených bude pracovníkům městské části k dispozici do poloviny června. Uklidit musí park na Jezerce v Nuslích, říká starosta 4. městské části Ondřej Kubín z ODS.
4: Té spolupráce si velmi vážíme. My jako městská část tím šetříme finanční prostředky. Dalším přínosem, který tam vidíme, tak je to, že vězni mohou splácet svůj dluh společnosti tím, že veřejný prostor zkrášlují a ten trest jim neodsedí.
0: Dnes a zítra se bude konat na Hvězdárně v Ondřejově u Říčan na Praze Východ Den otevřených dveří. Pořádá ho Astronomický ústav Akademie věd. Hvězdárna bude otevřená po oba dny od 9 ráno až do 6 večer a za jasného počasí nabídnou odborníci navíc i pozorování oblohy po setmění. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do zítřejšího finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. S Američankou Tausendovou totiž porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve 2 setech a zvítězili už po 17. za sebou. Počasí. Dnes bude podle nejnovější předpovědi meteorologů zataženo až oblačno, přehánky jen ojedinělé, odpoledne a večer jich bude přibývat. Výjimečně se může objevit i bouřka a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Páteční ráno ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Jdeme se podívat, jak to vypadá, kudy to nejede nebo jede, ale s obtížemi. Tak 331 směrem z dálnice D10 na Borek u Staré Boleslavy. Čekejte omezený průjezd, je tam převrácené osobní auto a hasiči jsou na místě. No a v samotné Praze nic moc, no spíš nic než něco.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Prosím vás, dnes nepromítáme Probudím se včera. Ano, to Soňa Jindrová jenom zaskakuje. Víte, dobré ráno.
0: Hezké ráno.
5: Děkuju, děláš to krásně, moc mi to chybí. budeš si častěji se rozdat. Já vím,
0: zítra
5: že...
0: budu taky, až budeme mít den otevřených dveří, tak já tady budu s našimi posluchači.
5: No to je legendární, den otevřených dveří a Soňa, to je Bardotka Nindrova, chcete jí vidět? Tak já přijdu taky. A mimochodem, k tomu si řekneme i další informace v průběhu rána, ale ze všeho nejdřív musíme začít tím, co je před, a to je dneska.
0: Ano, přesně tak, tak určitě všichni hokejoví fanoušci a nejenom oni vědí, že dnes startuje hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. No a naši hokejisté nastoupí ve 20:20 proti Dánsku.
5: Kdyby si řekla, že to je fotbal, já ti to uvěřím. Jediné, co znám švýcarského, to jsou kapky. Jinak Péťa o nás zpívá. Milujem se čím dál víc.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Středočeská režná. Ne, tak víkend teprve bude 6 hodin a 13 minut. No, bude se slavit už dneska večer nějaká výhra? No, to je otázka. Tak fotbal máme za sebou a před námi čas pro hokej. Ano, je to tak. Začíná mistrovství světa v ledním hokeji. No a když se na tu soupisku podívám vůbec, jak to celé je přichystané a kde to je a co se dá od toho očekávat, no, mám očekávání, ano, ale mé očekávání, to může být ukradené. Subjektivní pocit moderátora není podstatný. Hokejovou reprezentaci zkrátka čeká večer premiéra. 2020 nastoupí proti Dánsku. Český tým je oproti minulým letům dost obměněný, i když stálice zůstávají. Útočník Roman Červenka bude hrát na svém 13. světovém šampionátu. Mezi obránci má nejvíc startů Michal Kempný. Jinak předem hlásím, že ať to dopadne jakkoliv, tak poslal jsem takovou diplomatickou notu právě do Dánska, že by bylo fajn, aby, no rozumíme si, všechno dánské se případně zruší z našeho vysílání a tak nebudeme se učit, nebudeme kupovat nábytek, nic, vůbec nic.
1: Já se na to těším, pro mě nároďák vždycky byl, bude, nebo vždycky byl, je, nevím, co bude, těžko říct, ale vždycky jsem se hrozně moc těšil na tu šatnu, na tu atmosféru v té šatně, na kluky.
2: Michalovi Kempnému je 35 let, má Stanley Cup, titul mistra světa a také děti. I proto musí přemýšlet už trochu jinak. Kvůli rodině se vrací ze Švédska do Tipsport Extraligy. Po letošních olympijských hrách, konci klubové sezony a stěhování ze severu Evropy je tu další milník.
1: Nebudu lhát, je to náročný, že ono to přenastavit vlastně tu hlavu vždycky na to, co prostě je před tebou. Teďka tady máme před sebou mistrovství světa a příprava byla dlouhá a konečně ten start je tady, že na obzoru a všichni se na to těšíme.
2: Říká obránce Michal Kempný, který už má kromě hokeje jiné starosti než nastupující mládí z úspěšných medailových let české dvacítky. Roli Benjamínka má letos třeba útočník Matyáš Melovský.
3: Jo, tak hrozně se těším, vlastně popravdě jsem ani nečekal, že takhle daleko se dostanu, takže určitě je to asi krok dopředu pro mě a těším se na to hrozně moc, asi budu trošku nervózní první zápasy, ale to k tomu patří a těším se na to. Musím teda říct, že jaká je atmosféra v kabině, úplně nevím, protože já Jarda Chmelař, jsme nejmladší útočníci a jsme s golmanama v jiné šatně.
2: Místo jedné velké šatny mají Češi ve Friburgu dvě malé, ale s tím Melovský rád dokáže žít. Stejně jako s novou zkušeností při cestě na rozhovory, kde se nejde vyhnout kanadské šatně a jednomu hráči s šedinami ve vlasech.
3: Teď jsem třeba viděl, že ho Sydney Crosby a tam motal hokejku, tak už jenom to je takový jako hustý, když se nad tím zamyslím. To je vlastně, že jo, hráč, který jsem se koukal, když jsem byl malej a nečekal jsem, že někdy budu mít to štěstí a budu na stejným turnaji, jenom si proti němu zahraju. To je to hustý a těším se moc.
2: Kanaďana Crosbyho bude moci Matyáš Melovský potkat až v posledním zápase v základní skupině. K tomu vede dlouhá cesta, třeba i přes dnešní úvodní utkání proti Dánsku, které začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu František Kuna. Český rozhlas.
0: Ještě doplním, že my samozřejmě budeme přinášet aktuální výsledky a doufejme, že to dopadne a že ta diplomatická nota do Kodaně zabere, protože jinak si už u nás nikdy ani neškrtne Hans Christian Andersen.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Hany, Hany, takhle mi říkala jedna kamarádka, Hany, ale spíš myslela, že jako Honza, jako Honzi. Ona nebyla Češka, ale nevadí, vždycky jsme dotáhli do zdárného závěru to, co jsme měli v plánu. A bylo to kulturní a bylo to milé. 6, skoro 20, máme zpoždění, nedá se nic dělat, ale když už je páteček a je tady Soňa, pro mě je to sváteček.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu by mělo být zataženo až oblačno a sluníčko jen zřídka. Přes den se ojedinělé vyskytnou přehánky, odpoledne a večer jich ale bude víc. Výjimečně se může objevit i bouřka, nejvyšší teploty 13 až 17 a vítr slabý, proměnlivý a nebo západní. No, nestojí ani svojí silou za řeč, rozptylové podmínky budou většinou dobré. Další pátek, další jaro, ale moc teplé to nebude, řeknu vám. No nic, pojďme i na silnice, i to máme v plánu s Kateřinou Jelenovou.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Jsme-li tedy ve spojení, prosím pěkně, jak to vypadá, co se dá čekat a vůbec? Ženské zbraně dokáží mnohé. Proč o tom hovořím? No, všechny špatné zprávy dokáže říct, že na mnohem lépe a citlivěji než my muži. Tak prosím pěkně, jak to vypadá teď aktuálně? Chvilku před 6:30 v rámci dopravy.
2: Na hlavní části okruhu směrem z letiště, kde je jedničce za sjezdem z Karlovarské na 26. kilometru se brzdí před kratší kolonou, o kousek dál na 25. končí noční omezení. Silničáři tam pracovali na opravách vozovky. Zdržíte se do 10 minut. A před Vypichem houstne provoz v Bělohorské směrem z centra. Fronta ale zatím není dlouhá, maximálně na 5 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech. Ředitel chlebské zoologické zahrady René Franěk nám přijde představit nové přírůstky a také další plány, které má se svým zvířecím královstvím. Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Soňa Jindrová dnes ve zpravodajství. Bude půl, čeká vás krátký souhrn čerstvých zpráv. Mimochodem před chvílí se tak jako hezky zaklepala na pupek. Říká, musím hubnout. Ona je teda ploší než moje peněženka, musím říct, jo. Ale pupík má teď syn Bolka Polívky.
1: No ale to bylo daný tím, že moje máma přišla jednou po Richardovi třetím do Davidského divadla, do šatny a říká, kluci, nádherný, subtilní umor, moc pěkný představení, ale Vlad, máš trošku pupiček.
2: Bylo půl sedmé.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Dobré ráno. Státní organizace CERMAT dnes zveřejní výsledky jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. V prvním kole se letos hlásilo víc než 156 tisíc zájemců o studium. Neúspěšní uchazeči budou moct využít druhé kolo. Žáci se dnes dozví výsledky podle čísla, které dostali v elektronickém systému DIPSY anebo přímo od škol. Policie zadržela včera v podvečer ve Středočeském kraji muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková. Podle ní se jedná o 35-letého muže. Policie už má prý taky informace o tom, kde teď lebka je. Městská organizace Kutná Hora v pohybu dnes slavnostně otevře letní tréninkovou plochu na zimním stadionu. Na akci se lidé můžou vyzkoušet bruslení na inlinech, uvidí vystoupení kolečkových krasobruslařek a kutnohorských hokejistů. Sportovní večer začne v Kutné Hoře v 5 odpoledne. Na kemp před mistrovstvím světa pozve kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek asi 30 hráčů. Příprava začne za 14 dní. Finální 26člennou nominaci pak národní tým oznámí těsně před odletem do Spojených států 31. května. V ten den odehraje v Praze na Letné utkání s Kosovem. A ještě počasí dnes bude zataženo až oblačno, ojediněle přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty do 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Čerstvá nehoda na Kladně, Rozdělov, té části, ze které potom pojedete dál na Libušín, po nehodě je tam osobní auto. Je to asi vážná nehoda, navíc vyteklé provozní kapaliny. Zjistím podrobnosti a rád vám zmíním v další zelené vlně, co a jak. A ještě jedno místo, už jsem o něm mluvil, 331, kdo jedete z liberecké dálnice, Stará Boleslav a potom dál směr Mělník, tak hned na začátku té obchodní zóny taky auto po nehodě. Jinak víceméně páteční ranní středočeský klid.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Sluší ti to, i když mluvíš zpravodajsky pro posluchače a ne co uslyší za moment. Já se na tebe nemůžu vynadívat.
2: No, my se tentokrát vydáme do Prahy. Praha totiž připravila novou kampaň s názvem Pomoc na dosah. Lidem s psychickými obtížemi by měla zajistit lepší dostupnost péče. No a podrobnosti k tomu zjišťoval náš reportér a my vám jeho příspěvek nabídneme už za chvíli.
0: Jako vítr, Lucie Vondráčková. Teď a Čechomor proměny za chvíli.
3: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Ano, zaspívá vám taky naše Soňa Jindrová dnes ve zpravodajství, a to zítra třeba na dně otevřených dveří. Myslím, že dokáže důstojně, jako šéf dirigentka okrašovacího spolku, jehož je členem nebo členkou, no a hlavně solistkou, pěveckou solistkou. Takže když poprosíte, uděláte pudlí oči, tak to půjde. Mimochodem, muzika je lék na veškeré psychické onemocnění. Věřte mi, muzika pomáhá. Mimochodem, hlavní město, když už jsme u tohohle tématu, zahájilo další část kampaně Pomoc na dosah. No a tentokrát se zaměří hlavně na šikanu, duševní zdraví seniorů nebo krizovou pomoc dětem a dospívajícím. Ti budou mít v Praze úplně novou ambulanci.
1: Specializovanou ambulanci pro děti a dorost by měl pražský magistrát otevřít 21. května v poliklinice Zelený pruh v Braníku, říká ředitelka organizace Zahrada pro duši Markéta Školoudová.
2: Je to především pro ty děti, které byly například hospitalizované a

0: Dostanou doporučení na návaznou péči a rodiče nemohou najít v dostupné době někoho, kdo by dítě převzal do péče.
1: Kromě ambulantní péče bude po Praze od pondělí 18. května jezdit nová speciální sanitka pro pacienty s duševními problémy. Jenom loni vyjížděli pražští záchranáři k více než 6 000 takovým případům, říká jejich ředitel Petr Kolouch.
2: Přidáváme specializované vozidlo s přítomností minimálně řidiče vozidla zdravotní záchranné služby pro školeného a psychiatrickou sestru zdravotní.
1: Kampaň se podle náměstkyně primátora Alexandry Udženie z ODS věnuje hlavním problémům, které statisticky trápí ohrožené skupiny nejčastěji.
3: Je to téma šikany, pak je tam téma závislostí a nemoci stáří, to znamená našich seniorů, kteří jsou často sami, ale zároveň i pečujících. Jsou to ženy, které nejenom pečují o svoje děti, ale už pečují o svoje stárnoucí rodiče.
1: Opatření mají podle vedení magistrátu mimo jiné pomoci řešit dlouhodobý nedostatek dětských a dorostových psychiatrů. V Česku jich podle údajů Prahy působí asi 180 a téměř polovina je starší 60 let. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
4: A my pojedeme dál v našem pátečním ranním vysílání. Já jsem jenom chtěl doplnit, že na tohle téma taky i pěkný článek na iRozhlas.cz. 6:40, 2:30.

0: vámi ranní vysílání, taky Macík, taky Alena. Proč Alena? No, měla službu, pochlubila se z předpovědí nejen pro pátek, ale i sobotu a neděli. No víte to, když máme den otevřených dveří, taky na Letné, pit den, autobusový den, to znamená spojení i třeba sem k nám, to je premiérová mimochodem linka, která se nezavádí natrvalo, ale pouze pro tento den, tedy v sobotu, kdybyste chtěli vyrazit, musíte vyrazit, nejen na Letnou, ale autobusem se svést sem k nám, autobus pojede každou chvilkou, vy se podíváte do naší rozhlasové budovy a budete dělat, tak tady odtud vysílají do středních Čech, no a navíc Soňa a další kolegové v rámci dne otevřených dveří, kteří vás provedou a taky vše vysvětlí. No, neznám žádnou otázku, na kterou nemají odpověď.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No tak Aleno, prosím.
2: Takže pátek většinou zataženo, na jihovýchodě kraje s občasným deštěm nebo přeháňkami nelze vyloučit ani ojedinělou bouřku a přesouvám-li se k sobotě, většinou hodně mraků, během dne na většině území občas zaprší, anebo se vyskytnou přeháňky a zase bouřku nemůžeme vyloučit. Ráno 6 až 2, odpoledne 12 až 15, tak bych to s tím sluncem moc... Ani z Prčic, ani do Prčic neviděl.
0: Je ale fakt, že tolikrát za život mě poslali do Prčic. Jdi do Prčic. No, přání otce myšlenky. No, abych šel, ale to víte, zrovna nemůžu. Něco mám jiného v plánu. Ale zítra by se to hodilo. Pochod Praha-Prčice. Poslední den přihlášení právě na některou z těch tras, které jsou pro letošní ročník, už je pozdě, protože možnost přihlásit se byla pouze do včerejšího dne, ale i tak fandit se dá, proč ne? Mimochodem dneska v pátek po ránu zataženo až oblačno a slunce se ukáže zcela výjimečně, přes den se místy objeví přehánky, odpoledne a večer jich bude postupně přibývat. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka a nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 17. Bouřka? Kdo se na nás zlobí, nebo já tomu nerozumím?
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ale ano, už to tady vidím. Slíbil jsem doplnit informace, jak to aktuálně vypadá právě na Kladně, konkrétně v Rozdělově. Tak tam osobní auto narazilo do lampy veřejného osvětlení. Je tam únik kapalin, na místě jsou hasiči, takže pozor, až u čerpačky u Smečenské pojedete a zbrzdíte se, tak abyste věděli, zač je toho dopravní loket. Teď ale pojďme do hlavního města, co se kde děje, hlídáme všechno. No, zatím nic moc. Liberecká klasika 15 minut a ostatní 10 minutovky. Ale pozor, Vekbelské směr Štěrboholy se zastavuje u sjezdu do Novopatské. Ta kolona pokračuje až k semaforům v křižovatce s Poděbradskou, které nefungují. No, tak to zase nebude fungovat mnohým řidičům hlava, protože dát si tam přednost, no, to je unikát.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už jste slyšeli pozvánku směr Hvězdárna tady do Ondřejova v našem kraji, ale víte co, máme i jiné možnosti, kam vás vyslat a podívat se na nebe.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Než probereme ochlupení v rámci Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem, pojďme za hymnou zítřejšího dne, vlastně i časného rána, protože těch, já nevím, skoro 80 kilometrů z Prahy, to chce hymnu. Pavel Bobek jí má.

0: No tohle bych si zpíval už v Říčanech, ano, to není moc daleko od Prahy. Děkujeme, Pavel Bobek, Veď mě dál, cesto má, letošní hymna pochodu Praha Prčice. V 6.53 pojďme hezky napochodovat do naší ambulance Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Vesele a zdravě.
2: Jsme moc rádi, že posloucháte.
3: A oba vám samozřejmě přejeme pohodový den.
2: Téma zní dnes možná zvláštně, ale divili byste se, kolik lidí tím trpí a je v nepohodě. Budeme mluvit o tom, když má někdo na těle moc chlupů.
3: Nedivte se, jsou lidé, kterým rostou chlupy na celém těle, i tam, kde jiným ne.
2: Možná se vám stalo, že vám ochlupení začalo růst víc někde až teď.
3: Je zdravé se holit, zastřihávat? Nepodporujeme tím náhodou růst nebo naopak tvorbu vyrážek a ekzému?
2: Trápí vás najednou huňaté obočí, ochlupení na zádech, dámy třeba mají knírek?
3: Dejte nám o tom vědět. A to přes formulář na stránce našeho pořadu na internetu veseleazdravie.cz nebo se s námi spojte přes Facebook.
2: A klidně anonymně a jako vždy nám o svých problémech můžete povědět na záznamníku s číslem 221 553 770.
3: Opakujeme ještě jednou telefon pro vaše dotazy 221 553 770.
2: A dnes odpoledne po 13. hodině a v repríze po 20. hodině vám zkusíme poradit, co s přílišným ochlupením.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Což mi připomíná jedno vysílání noční linky z Brna s Borkem, který probíral téma holit či neholit. No vězte, jak se posluchači zabavili a jak se zbavují nadměrného ochlupení, to vám nemůžu říkat takhle už po ránu. V 7 hodin určitě ne, nebo 5 minut před 7. Popojedem. Bonnie M to jistí. Holený Bonnie M.

Nedá se nic dělat, musíte-li vstávat v 7, tak zkuste mrknout očkem na budík. Za 2 minuty by měl pípat, zvonit. Nejvyšší čas ho vyhodit z okna.

0: Nevím, jestli bude k rozdávání popcorn, který teď slyšíte hudebně na našich vlnách ve středních Čechách nebo v Českém rozhlase střední Čechy. Je ale dobré vědět, že den otevřených dveří je jen jednou za rok. Tak se na nás přijďte podívat. Já vím, pohled to nemusí být dvakrát sympatický, ale co naděláte? Tak to pán Bůh chtěl, tak nás stvořil. Hlasově to bude mnohem lepší než ten můj okrasný tukový prstenec třeba.
1: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: 7 hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Střední školy můžou ode dneška zveřejňovat výsledky společné části maturitní zkoušky. Zástupci měst a obcí budou dnes s odborníky řešit plánované akcelerační zóny. A počasí pátek bude většinou zatažený až oblačný, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Dnes se někteří maturanti dozví výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Organizace CERMAT, která státní maturity zajišťuje, je zpřístupní školám a ředitelé je studentům předají nejpozději v pondělí. Ke státním maturitám se letos poprvé přihlásilo víc než 84 tisíc středoškoláků. Maturitní testy se neznámkují, ale hodnotí se procenty a slovy uspěl nebo neuspěl. Žáci, kteří neuspěli nebo se ze zkoušky omluvili, je mají možnost opakovat v podzimním termínu, říká ředitelka CERMATu Barbora Rosulková.
5: Opakují pak pouze tu zkoušku, u které neuspěli nebo kterou nekonali, nikoli všechny části maturity. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy. Podrobné informace jsou k dispozici na webu CERMATu.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj dnes pořádá veřejné projednání k zavedení akceleračních zón. Ty by měly usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Vedení Středočeského kraje chce ze seznamu vyškrtnout například oblast Milovického letiště, říká náměstek hejtmanky Jan Skopeček z ODS.
6: U dalších navržených lokalit kraj v této fázi neuplatňuje zásadní nesouhlas. Zároveň však doporučuje doplnění podmínek a opatření k minimalizaci negativních dopadů na krajinu, životní prostředí a charakter území, zejména v oblasti Trhového, Štěpánova a Chorušic.
3: Změny v územním rozvojovém plánování by se měly dotýkat zhruba stovky měst a obcí. V pražských Holešovicích zítra nepojedou tramvaje, důvodem je protipovodňové cvičení. Tramvaje na linkách 1, 6 a 25 nebudou jezdit v úseku nádraží Holešovice, Dělnická a Vltavská. Budou muset na odklonovou trasu. Linka 34 bude zrušená úplně. Náhradní dopravu zajistí autobusy s označením X1 a X25. Od zítřka do pondělí nebudou jezdit tramvaje taky mezi Ohradou a Palmovkou v úseku Staroměstská, Jiráskovo náměstí a po celý víkend nebude jezdit pražský motoráček. Podrobné informace najdete na webu pit.cz. V chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchu v kraji vyschl latčin pramen. Na vině je zřejmě především dlouhodobé sucho, které zasáhlo i do podzemních vod. O vyschlý pramen se zajímal náš reportér a my vám jeho příspěvek nabídneme zhruba za půl hodiny.
1: Sport.
3: Ve švýcarských městech Curych a Friburg dnes začne mistrovství světa v hokeji. Český tým rozehraje turnaj ve Friburku večerním zápasem s Dánskem, začne ve 20:20. Dvě sezóny odehrál ve Švýcarsku na klubové úrovni současný reprezentační útočník Daniel Voženílek a věří, že návštěvnost bude třeba oproti evropským turnajům větší.
7: to Švýcarsko je specifický národ, že úplně podle mě neprahnou jako po takových akcích, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně, po těch sportovních, ale myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Freiburg má jeden z nejlepších fanoušků lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpořit, takže očekávám, že ta atmosféra bude dobrá.
4: Počasí.
3: Dnes bude většinou zataženo až oblačno, přehánky jen ojedinělé, odpoledne a večer jich bude přibývat. Výjimečně se může objevit taky bouřka a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor na silnicích, problémy jsou, ne že ne, třeba okruh směrem z letiště k D1, tam vzniká kratší kolona za druhým chlupickým tunelem. Za ním na kilometru 6,5 čerstvá nehoda v levém pruhu, jsou tam 4 auta. Budeme to sledovat, jinak v Praze v Liberecké centra, do centra, kolona, klasika, to asi nemusím ani zmiňovat, ale co je dobré vědět, nebo na co být připraven, je, že třeba dálnice D10 nabízí silničářům ranní práci v levém pruhu kolem 40. kilometru, taky na Kladně problémy, ještě není dořešena nehoda v Rozdělově. Velmi opatrně i na D8 na 18. kilometru ve směru do Prahy je tam jakýsi předmět, který může poškodit vaše auto. Zavolejte případně podrobnosti, budeme rádi. Děkuji předem. 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Chvilku po sedmé.
4: Dobré ráno, Střední Čechy.
0: Zase ty zprávy řekla tak krásně, to je úplně, já tady vrním středočeským blahem, ti řeknu teda, jo. Mimochodem, tohle je vlastně už zároveň to, co pustím, pozvánka na to, co bude za chvíli. No a co to je?
8: To jsou dveře karosy.
0: No zprá...
8: Nebo ne?
0: Nic jsem neslyšel. Karosa ne, tu jsem neslyšel. Ikaros...
8: Tohle je Ikaros.
0: To je Ikaros 208. Soňo, máš nedostatky.
8: Oni ty dveře většinou znějí, že dost podobně. Ale máš pravdu, kdo by si chtěl ověřit, že to je, jsou opravdu dveře Ikarosu, tak může zítra jet z Letné sem k nám, protože právě Ikarus,
0: dva
8: Ikarusy pojedou k nám sem do Karlína na den otevřených dveří. Zítřek je ostatně plný různých akcí, pochod Praha Prčice, právě autobusový den na Letné a samozřejmě den otevřených dveří u nás v rozhlasovém studiu v Karlíně. No a tyto dvě akce my jsme propojili a řeč o tom bude už za chvíli.
0: No já jí říkám, řekni to jednou větou. Ale že ty uděláš takové, ale souvětí to nedokáže ani Karas, nezlob se na mě. A co víc, i Petra Janů má větší přehled v autobusech. Ona by to poznala, protože přece má písničku Správnej autobus. Tak popřij tak hezké ráno.
8: Dobré ráno.
0: Řekla to něžně.

0: Ano, Petra Janutin to oznamuje. Autobusové spojení Letná Karlín. Takhle, těch sobotních linek autobusových bude po Praze poměrně dost, ale tahle má vůbec premiéru ve své historii. Ale co se tady budeme teď rozdávat s informacemi? My máme práce víc než dost, tak jsme poručili, ale on to udělal rád. Souhrnné informace na téma PIT den plný autobusů na Letné vedle imaginárního plobu.
1: Region Express.
0: No opravdu. Ono totiž bude se konat nejen v naší rozhlasové budově v Karlíně den otevřených dveří ve všech studiích, regionálních studiích Českého rozhlasu, taky na Vinohradech, ale to zásadně u nás. Karlín, krása, historie, vůně, my, já, možná budou šunkofleky, těžko říct. My jsme tu akci, ten den otevřených dveří, propojili s autobusovým dnem na Letné, takže právě z Letenské pláně bude jezdit každou čtvrt hodinu k nám do Karlína speciální autobusová pitlinka, má dvojku číslo. Nasazené na ní budou celkem 4 historické autobusy, 2 karosy a 2 ikarusy, no a připravený je ale i spousta dalších zážitkových jízd. Podrobnosti zjišťoval náš autobusový ataše, ano, můžu to tak říct, Tomáš Kopáček.
2: Na Letenské pláni se uskuteční další ročník autobusového dne. I letos se fanoušci moderní a historické dopravní techniky mohou těšit na jízdy nejen historickými autobusy. Jaké novinky si organizátoři připravili, přibližuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Letos budeme mít zase o něco víc historických autobusů, takže budeme moci nabídnout jednak více linek i kratší intervaly, protože o to je vždycky největší zájem. Kromě těch klasických už prověřených a oblíbených tras kolem Letné budeme jezdit třeba i k čistírně odpadních vod Bubenči, tunelovým komplexem Blanka do Bohnic. Nově budeme také jezdit Šáreckým údolím a ještě to propojíme s dnem otevřených dveří Českého rozhlasu v Karlíně. Tam budeme mít také speciální linku.
2: Tyto jízdy autobusů budou opět bezplatné, ale z důvodu velkého zájmu v minulých letech organizátoři doporučují vyzvednout místenky.
3: Budeme rozdávat místenky zdarma až na místě ve stánku, kde vždycky půl hodiny před tím daným odjezdem bude možné si vyzvednout místenku na ten daný autobus. Část autobusu zase bude přístupná i bez místenek, kam bude možné nastupovat rovnou. Pokud se na někoho nedostane, tak nemusí zoufat, protože ty jízdy budou během celého dne. Intervaly na těch linkách se budou pohybovat od 10 do 30 minut.
2: Na místě bude více než 30 autobusů, kterými se návštěvníci budou moci projet.
3: Autobus RTO s vlekem, což je velká zajímavost, ty budeme mít letos dokonce 2. Bude tady i klubový Ikarus, budeme tady mít i malokapacitní autobusy, historické i ty, které už dnes třeba nejezdí. Počítáme i s 2patrovým autobusem z Berlína nebo kloubovou karosou z Bratislavy. A pokud bude hezké počasí, tak by měl vyjet i speciální kabriolet Škoda 706 RTO.
2: Kromě jízd je na programu i statická výstava a další aktivity.
3: Výstava moderních vozidel, autobusů a trolejbusů, budou tam i různé atrakce pro celou rodinu, výstava o čitelné Praze. Letos poprvé bychom rádi prezentovali vozidla, která jezdí okolo Středočeského kraje, třeba s Ústeckým nebo Libereckým krajem, takže aby tam byly nejenom vozy, které mají ten šedočervený nátěr, anebo třeba jezdí na těch jednotlivých městských dopravách ve středních Čechách.
2: Autobusový den bude na Letenské pláni probíhat do 18 hodin. Podrobnosti a kompletní program naleznete na webu pid.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
0: A to je zbytečný, to tam budete, všechno to uvidíte, dokonce, a to se nezmiňovalo, i třeba odtahové vozidlo Kačer. No to já miluju. Já jsem vzrušen z toho, co bude na Letné. A pak se to samozřejmě tady ještě v Karlíně může dál přehoupnout v další přátelství. No a mimochodem děkuju za to, že posloucháte a reagujete. Třeba moje kolegyně, kamarádka Danuška, jakmile jsem řekl, že možná dorazí i šunkofleky do Karlína, jo, tak hned nelenila a napsala, takže budou šunkofleky, přineseš? Co ti holka na to mám říct?
4: No jistě!
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Ježiš, tam bude taky skákací hrad a řetiskový kolotoč. Já mám zítra o zábavu postaráno. Myslím si, že Báře se to úplně líbit nebude. 7:45, pátek, 7:45.

0: My nemáme žádné tajemství, už vůbec ne tady v našem kraji, střední Čechy, víme všechno a i ty nepříjemné věci vám sdělujeme, tak to je. Mimochodem pěkně podrobně informace na tohle téma na našem webu středníčechy.rozhlas.cz a kdybyste chtěli obsáhlejší čtení, což předpokládám, že při pátečku ne, ale kdyby, tak irozhlas.cz to jistí. Mimochodem 7.18.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Alena hrozila, že dnešní den bude takový jako vlastně ten včerejší. Nebude nás trápit nějaký silný nárazový vítr. Pánové se o své nebo svátupe bát nemusí. Ani vy, dámy, když to přitužíte, dobré, ale nepřijdete jak, nevím, Uriel Kratochvílová, tam, kam máte namířeno. Teploty, je to jaro, typické jaro, nějaká šestnáctka, maximální sluníčko. Škoda, neuvidíme ho tolik, paprsků velmi málo, déčko budeme muset chytat hold jiným způsobem. Mimochodem taky máme i pro vás informace, které aspoň řidiče by mohli ocenit při své teď ranní cestě třeba do hlavního města. Pojďme do zelené vlny.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A děje se toho na pátek poměrně dost. Ne, že ne, Kateřina Jelenová to dala všechno dohromady.
2: V Legerově směrem do Holešovic se tvoří první část kolony na výjezdu z Nuselského mostu, po pojíždí ke křižovatce s Vencigovou, poté se zpomaluje i před rumunskou, příčinou je nehoda kousek za IP Pavlova. V levém i pravém pruhu tam stojí dvě nabouraná vozidla, projíždí se tak pouze prostředním a pruhem pro autobusy. Plní se i Ječná z úrovně Karlova náměstí. V Karlovarské směrem do centra po pojíždí nesouvislá fronta už v nájezdu z okruhu. Přes Bělohorskou k Vypichu pojedete zhruba 20 minut. Ulicí k Barandovu do centra se budete sunout k omezení u teras. Od Štěpařské je to na 10 až 15 minut. Před Barandovským mostem naopak klid, čistá a volně průjezdná je jak Strakonická, tak Modřanská i Jižní spojka. A na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most trvá silnější provoz v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou.
0: No, aby nebyla volná Strakonická mimořádně, že jo, když všichni odjeli na víkend už včera v domnění, že máme další týden státního svátku, že pátek se nemusí do práce, no musí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Velmi nešťastná situace nastane, když mi dáte do ruky jakékoliv nářadí. Jakékoliv takový šroubovák dokáže udělat velké peklo. Chápete to? Já jsem potřeboval něco zašroubovat a málem jsem si vypích oko a to by nebylo málo. Propíš jsem si nohu šroubovákem, protože jsem spadnul ze stoličky, na které jsem stál. No nic, hlavně nepust to, co máš v rukou, aby se to nerozbilo. Když celý život posloucháte, nesahy na to, nebo to rozbiješ.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: U šroubováku jsem tam taky nic nečetl. Šroubovák, téma pro Ahoj Rádio po písničce.

0: Každý z nás si určitě prošel obdobím rozmontovat a nesložit. A k tomu rozmontování bylo potřeba určitě šroubováku. A co dnešní děti? Znají ho?
1: Se může něco zamontovat.
2: Můžeš třeba smontovat židli.
3: Z kovu takovou tyčku a na něm je kousek takovýho, čím můžeš šroubovat. Můžeš do toho dát šroubek a šroubuješ to.
4: Já jsem montovala si nějakou hračku.
5: Si na to dáš žabík, na tu tyčku železnou a pak to můžeš zamontovat.
6: Když tam nedáš ty šroubky, tak ten dům spadne.

0: Ani ne za minutu, zprávy v půl osmé, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Mluvíme o tom neustále, v posledních dnech čím dál častěji den otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy a vlastně i regionálních stanic všech těch ostatních. Buďte vítáni, doufám, že si najdete správnou cestu do správné rozhlasové stanice. Už to chystáme všechno. No jo, samozřejmě. Aha, co mi můžeš zařídit, aby to někdo promazal ty dveře? Když...
1: Pokusím se.
0: Dobře, pane vedoucí, a co vy? No, tak myslel jsem, že jiný dveře vyjdou a nevyšly ani tyhle. No nic, zkrátka, až dorazíte, dozvíte se vše podstatné, nebo to, co vás zajímá, tak víte co, Soňa má plán, totiž až tady budete všichni, skoro plná budova, zavřeme a hádejte, kdo má klíče. Já a odemkneme vám až na konci školního roku.
1: Bylo půl osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dobré ráno, místní referendum dnes pořádají v Rančice na Příbramsku. Obyvatelé budou moct vyjádřit svůj postoj k možné výstavbě větrných elektráren v okolí. Referendum si vyžádala skupina místních občanů, která větrníky odmítá. Hlasovací místnost se otevře v poledne a bude otevřená až do 9 večer. Obyvatelé Čolákovic u Prahy o víkendu nebudou moci nechat svá auta v parkovacím domě. Pracovníci města tam totiž musí vyčistit podlahy, nájezdy a skleněné desky. Všichni řidiči proto musí svá auta odvést nejpozději do dnešní půlnoci. Do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize postoupil český zpěvák Daniel Žižka. Včera večer zaujal nejen porotu, ale i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do zítřejšího finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. Novým trenérem české hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko. Ten naposledy vedl národní tým do 18 let a získal s ním bronzové medaile na Dedamdem mistrovství světa. Tomajka vystřídá u české osmnáctky bývalý trenér extraligové Sparty Jaroslav Nedvěd. A ještě počasí, dnes bude zataženo až oblačno, ojediněle přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty do 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ranní dopravní trable. Tak pozor, nehoda třeba na dálnici D5 na prvním kilometru ve směru do Prahy, takže na samotném konci dálnice očekávejte dvě auta po nehodě. Místo by mělo být průjezdné, ale to víte, ranní kolony budou i v pátek, to vás nemine, ale tak máte zvyk od pondělí do čtvrtka. Předmět na dálnici D10, 57,5 km, kdo jedete do Prahy, tak u Mnichova Hradiště je tam nějaký kus plechu, tak ať vám to neprorazí nové letní pneumatiky. Nehoda stále není dořešená na Kladně, Smečenská ulice, tam osobní auto skončilo v lampě veřejného osvětlení. No a ještě tady mám nějaké informace, ne. Praha, čerstvá nehoda, Šumavská ulice, tak opatrně na cestách a pěkné ráno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: No vzhledem k tomu, že vím, co bude samozřejmě za reportáž za chviličku, nebo o čem to bude, tak vlastně, když si uvědomím, že tady mám kapelu Elán, která... Voda, čo má, drží nad vodou, tak to úplně nabývá jiného významu, protože voda není.
1: Ano, voda není, už jsme o tom mluvili v ranním zpravodajství v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj, totiž vyschl Latčin pramen. No, my jsme tam poslali našeho reportéra, který zjišťoval proč, co se stalo a jeho informace vám nabídneme už za pár minut.
0: Nám taky voda došla ve studních a to máme dvě. A soused vodu nechce.
1: Sucho prostě je.
0: Nechce nám jí dát, nechce nám dát povolení na výkop. Tak dáme tornéro,

0: No, jak nad tím přemýšlím, tak někdo při chůzi nechce poslouchat nic kolem sebe, maximálně třeba nějakou muziku, aby to šlo hezky do tempa. Nevím, jestli je to tempo tak akorát, ale ve své podstatě já vyjít na pochod Praha Prtice 80 kilometrů, tak si pouštím Helenu už od startu až právě po ty Říčany, kde to vzdám. Teď ale pojďme k pramenům, nebo konkrétně do chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Máchův kraj. Latčin pramen totiž vyschl. V minulých letech bylo ve Studánce občas vody méně. Nikdy se ale zatím nestalo, že by tam nebyla vůbec. Pramen je nedaleko hájovny Černínov v Kokořínském dole.
1: Latčin pramen je na úpatí pískovcových skal, je obestavěný pískovcovými kvádry, na nich je postavený dřevěný přístřešek, který má ocelová dvířka. Když je otevřu a nahnu se dovnitř, dno je možná metr a půl hluboko, ale ani kapka vody.
2: No, je to prostě škoda, jo, protože to je taková určitá věc, která tady byla k tomu údolí.
1: Ivan Šípek, vy jste tady chatař nebo místní?
2: Jsem tady chatař, sem lidi si jezdili pro vodu a bylo to prostě Latčin pramen, no, sem to patřilo. No.
1: Ředitel správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj Ladislav Pořízek lituje, že jeden z vyhlášených pramenů vyschnul.
3: Takovou smutnou ukázkou vysychání české krajiny je aktuální zánik Latčina pramene.
1: Podle ředitele Pořízka má pramen svoji pověst.
3: Ten pramen je znám několik století. Ten Latčin pramen má jméno podle Latky, která podle pověsti se tam setkávala se svým milým, ale nebylo jim přáno a došlo tam právě k tragédii, kdy mám pocit, že šípem vystřeleným na právě milého Latky

0: Zemřela latka sama.
1: Hydrogeolog Jan Čurda z České geologické služby uvedl, že podzemní voda v této části středních Čech pochází z Krkonoš, Lužických a Jizerských hor.
2: Hypoteticky bychom si mohli představit, že molekula vody, která nám v této oblasti někdy na konci zimního, na začátku jarního období zasákne, se nám za určité nepoměrně delší časové období, než jsou první dny nebo týdny, dostane až na úroveň těch středních Čech.
1: Další hydrogeologové se shodují, že by museli okolí pramene detailně prozkoumat, aby zjistili, proč vyschnul. Z Kokořínského dolu Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: No to bych zvolal já, posteli být a zjistit, že mám 44 minut zpoždění. No budík zvonil a vy jste ho 57krát vypli. Takhle to potom dopadá. Alena Zárybnická na druhé straně, zdravím na Kavčí hory.
1: Hezký den, dobré ráno.
0: No vypadá to sympaticky docela, i když mám pocit, jako kdyby ve vzduchu bylo nějaké, jako jak to říct, jakože sluníčko, lehké vábení, ale vlastně nebude. Nebo si z nás svatý Petr dělá srandu, jak to tedy bude dneska, jarní mix?
1: Ano, ale my na tu jeho horu samozřejmě rádi přistupujeme, protože on je patronem povětrnosti a my jsme tady jen jeho sluhové a myslím si, že je vlastně docela dobrý šéf, když se tak rozhlédnu kolem sebe, jak by to mohlo vypadat jinde. No, takže stávající teploty ve středních Čechách někde mezi 6 a 9 stupni Celsia, ve východní části regionu se objevují nějaké přehánky.
0: No to je fajn, akorát, že svatý Petr, když už máme ty známosti a když myslíš, že by to třeba nějak vyšlo, že by se přimluvila studánka. Měli jsme reportáž o tom, že vyschla studánka. Myslím si, že nebude sama. Tak kolik máme minus vody, víš?
1: Jak jde, ano, to můžeme posuzovat z různých úhlů pohledu. Takové to relativní nasycení říká, že střední Čechy na tom nejsou moc dobré, když samozřejmě prošly jimi přehánky, bouřky, tak se to mohlo částečně vylepšit. Lokality na jihu Moravy taky mají teď srážky, ale před nimi tam to relativní nasycení bylo nízké. No a intenzita sucha, dívali jsme se na mapy, největší teď na jihu Čech a na Vysočině, ale zase jsou to lokality, které vlastně už ty noční deště, noční přehánky mohly částečně pozměnit, respektive ten stav sucha v těch lokalitách.
0: No tak v tom případě já pokračuju v suchu dál, protože v úterý jako správný Čech jsem odevzdal jako na poslední chvíli daňové přiznání a taky zaplatil, takže mám sucho i v peněžence. Pojďme to nějakým způsobem vylepšit předpovědí počasí, jak to vypadá dál, protože přeci jen volné dny nás čekají.
1: Ten dnešní bude mít zatažené nebo oblačné nebe. Přehánky čekáme spíš ojedinělé odpoledne a večer jich bude víc. Výjimečně se může vyskytnout bouřka a ve středních Čechách to dotáhneme na nějakých 13 až 17 stupňů Celsia. To množství srážek většinou do 5 mm, při bouřce do 10.
0: Podobný ráz počasí o víkendu. Mimochodem počasí nabízí taky nepříjemný čerstvý vítr, ale to, myslím, jak by řekla asi Táňa, bude vítr způsobný, jestli jsem to pochopil správně z předpovědi.
1: Ano, teď už bude vítr způsobný. Jestli způsoboval předtím snižování teploty a nižší pocitovou teplotu třeba v úterý, to ano, ale teď už to bude většinou jen proměnlivý do 4 metrů za sekundu, v podstatě nic významného, možná přechodně v těch bouřkách. Sobotní ráno 7 až 4 stupně Celsia, ranní minima, zataženo oblačno, zpočátku s lokálními přehánkami a k ránu na východě kraje déšť, no a přes den zítra maxima by se měla dostat na hodnoty nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia, 13 až 16, to je rozpětí pro maxima, velká oblačnost, lokální přehánky, na východě regionu déšť, výjimečně bouřka, večer bude srážek ubývat.
0: Na koupání to není, já bych zvolil tu túru, ať už jsem k nám na den otevřených dveří nebo pochod Praha, proč se teplotně je to vlastně OK, ne, pro naše tělo. Ty jsi takový sportovní typ, ty bys mohla vědět.
1: Teoreticky sportovní typ, ale ano, šlo by to tak.
0: Tak ať máte šťastnou chůzi, tobě pěkný pátek, víkend, příště naslyšenou.
1: Budu se těšit, hezký den.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: V Legerově ulici směrem do Holešovic už příznivější situace za IP Pavlova. Obě havarovaná vozidla přesunuly do levého pruhu. Projíždí se tak už pravým i prostředním. Kolona z konce Nuselského mostu je stále zhruba na 10 minut. Magistrála se zlehka plní i ve směru z Holešovic. Fronta popojíždí mezi hlavním nádražím a muzeem. Liberecká aktuálně plná od nájezdu z Veselské k Bulovce. Trasa k Blance zabere okolo 20 minut. Ďáblickou do centra se budete sunout od Hřbitova ke Střelničné 5 až 10 minut. Kbelská zůstává plnější z Letňan do Hloubětína mezi Novopackou a Poděbradskou a před omezením na ohradě naberete zhruba 10 minut navíc, jak v ulici pod Krejcárkem, tak v Hartigově.
2: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Nevím, nemůžu si na to zvyknout. Vždycky slyším Hartigova a vždycky přemýšlím, kde to je, o čem to mluví. No. Koněvova samozřejmě. A mám z toho husí kůži. A chlupy se postavili. To dáme dolů a budeme poslouchat odpoledne tetu Kateřinu.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Za chvíli taky Petr Jungmann, náš páteční ranní host před 8. hodinou. Nebojte se, on si taky dá rád šlofíka i po ránu, on s tím nedělá scény, takže odříká to podstatné, něco z minulosti, bude to dávat hlavu a patu a mimochodem protknu to taky písničkami do času zpráv v 8 a to bude za 9,5 minuty.

0: Sofie, tady je Petr Jungmann. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
1: maršál Malinovský,
0: ruský námořní inženýr.
2: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
0: Jeden z nejkrásnějších českých filmů měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
3: Čemodán?
2: Jo, čemodán.
0: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna Úchvatný Kolia.
2: Dřív než si pro nás přijde zubata.
0: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica pěti výstřely z pistole.
4: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornú bezpečnosť Slovenska.
0: Kulatou 70 má dneska bývalý premiér.
2: Ve sněmovně je bordel.
0: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký pátek.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Hodin.
6: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Elektronický systém DIPSY, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Policie dopadla ve Středočeském kraji podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. A počasí pátek bude většinou zatažený až oblačný, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, jestli a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být už teď ráno v elektronickém systému DIPSY a zveřejní je taky školy. Státní organizace CERMAT dnes zároveň předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek, které psali žáci začátkem května. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům. Podle informací CERMATu je teď ráno elektronický systém DIPSY přetížený a má výpadky. Kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírají z krádeže lebky svaté Zdislavy. Informovala o tom jejich mluvčí Ivana Baláková. 35-letého muže zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází. Pachatel ji ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl Českému rozhlasu řekl, že církev si událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
7: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice v Jablonném a máme připravené nějaké texty už teď k pobožnosti, kdybychom chtěli vlastně reflektovat tu událost.
5: Na trati Lysá nad Labem Kolín nejezdili teď asi hodinu vlaky. Konkrétně v úseku Kostomlaty nad Labem Nymburk. Podle webu Českých drah zasahovala ve stanici Kostomlaty policie. Cestující by proto na lince S2 měli počítat s případným zpožděním vlaků. Městská organizace Kutná Hora v pohybu dnes slavnostně otevře letní tréninkovou plochu na zimním stadionu. Na akci se lidé můžou vyzkoušet bruslení na inlinech, uvidí vystoupení kolečkových krasobruslařek a kutnohorských hokejistů. Sportovní večer začne v 5 odpoledne, říká instruktorka Karolína Soukupová.
8: Akce se nazývá Roller Party a právě náš klub a klub hokejových sršňů zde povede takovej workshop. Budeme učit lidi, jak bruslit, co se dá na té ploše inlineový dělat, tančit. Budeme tady mít několik exibičních vystoupení.
5: Povrch pro kolečkové brusle bude na zimním stadionu do konce června. Veřejnost si může sportoviště zarezervovat. Instruktoři tam povedou taky kurzy a příměstské tábory.
6: Sport.
5: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa. Národní tým se v úvodním zápase utká s Dánskem. Utkání ve Friburku začne ve 20:20. Už odpoledne v 16:20 nastoupí Kanada proti Švédsku a v Curychu se střetnou Finsko s Německem, večer pak Švýcarsko se Spojenými státy.
6: Počasí.
5: Dnes bude zataženo až oblačno, přeháníky jen ojedinělé, odpoledne a večer jich ale bude přibývat. Výjimečně se může objevit i bouřka. A nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
9: Opatrně až do 9. hodiny jezdí se kyvadlově na obchvatu Slaného, takže sedmička bude ucpáno z obou směrů. Co bude? Je stojící kolony. Něco navíc překáží v tom omezení, tak zkuste to jinudy, jde-li to, pokud ne, obrňte se trpělivostí. Další problémy, které jsou, alespoň ty, které jsem nejmenoval do vysílání, tak třeba nehoda nákladního auta, to už jsme v Praze samozřejmě, v tomto směru, ano, IP Pavlova, takže pozor na magistrále směrem k muzeu. Buďte připraveni na všechno, kdyby něco, volejte, děkujeme.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
9: Jako nejbližší kolegyně Martina Písaříka, nebo vlastně nadřízená, dá se to tak říct, si myslím, že by se ho měla dát do pucu. Jako my se snažíme o to, aby už konečně ta zima byla pryč.
5: Aby jsme... bylo jaro, no, teplo, ano. No, a on se co... ptá, kde se vzali sněhuláci. No, uvidíme, jakou bude mít odpověď.
9: A to nebylo, nikdy to nebylo v knížkách, v učebnicích.
5: No ono v učebnicích toho kdysi bývalo pramálo.
9: Dneska je tam Pavel a Petr melou maso, že jo, třeba, nebo počkej, ale vlastně v současných slabikářích už sněhulák být nemusí v rámci globálního oteplování, teda pokud to někdo nepopírá. No nic, necháme to být. Bardotka nás odveze k Martinu Písaříkovi. Jo, ano. Jenom abyste věděli, proč má přezdívku Bardotka tady kolegyně Soně. Ne po té herečce, po té lokomotivě. Už jede.
5: No to ještě, já jsem taková mašina obrovská.
9: No a tahle nemá tlumiče ještě navíc. A ty jsi moc hubená.
5: A jede. Dotká legendární.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Věděli jste, že dravce na Šumavě ohrožují drony? Správci Národního parku za nelegální létání rozdávají pokuty. Jo a mimochodem, celosvětový fenomén, Hurvínkovi, jste narozeniny, taky připomeneme v Chebu originální výstavou. Všechny informace pěkně rozdělené do správných regionů na iRozhlas.cz, tak milé a hlavně vyvážené čtení pro páteční ráno 15. května 2026.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No pojďme si na rovinu říct, že jarní počasí to jako je. Ale není to ani na zahřátí, ani na zmrznutí, je to tak akorát, že vás chytnou záda, takže pořádně se obléct. Mimochodem, snad už nemáme informace o tom, že by se na nás chystaly ještě nějaké dodatečné přízemní mrazíky, takže muškáty o víkendu můžete v klidu vyndat ten a už jen hnojit, zalévat, opečovávat, odrbávat, abyste měli krásnější než vaši sousedi. 8 hodin 18,5 minuty. Dnes v předpovědi počasí Alena Závidnická zmiňovala následující. Pojďme si její slova připomenout.
2: Ten dnešní bude mít zatažené nebo oblačné nebe. Přehánky čekáme spíš ojediněle odpoledne a večer jich bude víc. Výjimečně se může vyskytnout bouřka a ve středních Čechách to dotáhneme na nějakých 13 až 17 stupňů Celsia. To množství srážek většinou do 5 mm, při bouřce do 10.
0: 13 až 17. Svatý Petře, ty mě trápíš.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Měře, láska samozřejmě. Kateřinu, doprava.
3: Za Barandovským mostem v Dobřížské popojíždí nesouvislá fronta k nehodě těsně před Mrázovkou. V pravém pruhu bourala dvě osobní auta, jsou označená zatím pouze výstražným trojúhelníkem, čeká se na příjezd policie. V Legerově směrem do Holešovic, kousek za náměstím IP Pavlova, neměná situace. V levém pruhu stojí dvě vozidla po nehodě. 10 minut zabere trasa z konce Nuselského mostu. Magistrála je plnější i ve směru z Holešovic, a to v kratším úseku mezi hlavním nádražím a muzeem. A před omezením na ohradě čekejte 20-minutovou kolonu v Novovysočanské směrem ze spojovací z úrovně Orlenu. 10 minut navíc nabíráte i v Hartigově od Žižkovské vozovny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
5: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
4: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Chcete kulturně žít? Vyrazit na koncert? Koukám, poslední místa k dostání na dnešní koncert do O2 Areny na oslavu 70. narozenin Štefana Margity. A prý andělé strážní taky přivítají i Hanku, co na tom pravdy netuší. Ale když to říkají a když to říká on, tak to bude pravda. Teď Eva Farná.

0: Pozor, nevím, tady trochu tápu, nejsem si úplně jistý, protože jakmile vidím napsaný proužek, který v počítači Halina, nikdy nevím, která to je.
1: Dobrý den. No chodem, teď jsem zjistila, proč se mi pořád nedaří zubnout. No protože na mém šampónu, který používám, je nápis pro co největší objem. Takže od teďka už vím, jak dál. Budu používat ve sprše pouze přípravek na mytí nádobí, protože tam je napsáno, odstraní i ten nejodolnější tuk.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Přiznám se, lákavé to bude. Asi těch kapek bude zapotřebí víc, protože takové jako klobásy obrovské v rámci pit dne, autobusového dne v Praze na Letné, zítra v průběhu dne, nebo žužu, turecký med, to je cukru, to se pak mění v tuky a tak dále, to nevychodíte, řeknu, zhubnu, doplavek, nic takového. Pár kapek, Ferry Ultra a mast, no ta je pryč. Mimochodem, z Letné sem k nám do Karlína na den otevřených dveří bude jezdit Ikarus.

0: Jako kdybych ti to zpíval já za zdravých hlasivek, které už dávno nemám. Soňa Jindrová, zprávy v 8:30, už za moment. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Mimochodem, ta Eurovize, to se podařilo. Mimochodem, jestli nevíte, kdo je Daniel Žižka, který zaujal porotu a vlastně diváky, tak ta písnička se jmenovala jak? Crossroads?
1: Crossroads.
0: Takhle se to celé vyvrcholilo, oznámení do finále. No já být jím, tak jdu slavit, neusnu a nepřijdu ani na 5 den na Letnou. A mimochodem, ta písnička do třetice, abyste měli přehled, za kterou to vlastně bylo a která se zalíbila. Já mám musí kůži.
1: Já taky.
0: Ty bláho, takže budeme poslouchat společně odpoledne doktorku Kateřinu Cajdamlovou a Patrika Rozehnala. Téma chlupy, ne?
1: Chlupy, no.
0: Já mám husinu.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ještě jednou dobré ráno. Elektronický systém DIPSY, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Podle mluvčího státní organizace CERMAT Jakuba Nachtigala je systém přetížený. Chvílemi se na webu DIPSY objevuje informace, že je aplikace momentálně nedostupná. V Kladně včera hořelo v pekárnách v ulici u Kožovy hory. Oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na 100 milionů korun. Příčina požáru se zjišťuje a my k tomu zjišťujeme další informace. Středočeský kraj zvýší kontroly přetížených nákladních aut, hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Přetížené kamiony je totiž hodně poškozují. Dosavadní kontroly inspekce silniční dopravy v rámci Česka navíc potvrzují, že překročení váhových limitů je vůbec nejčastějším prohřeškem řidičů. Zítra se bude konat ve všech stanicích Českého rozhlasu Den otevřených dveří. U nás v Karlínské budově, kde sídlí Český rozhlas Střední Čechy a taky Rádio Praha, budeme od 10 dopoledne až do 4 odpoledne. Další informace najdete na webu strednicechy.rozhlas.cz. V kulturním domě Dobříš začíná 19. ročník divadelního festivalu ochotnických souborů. Každý den v 7 večer se tam až do příštího pátku představí jiný soubor. Na programu jsou například představení Loupežník, Vzpoura nevěst a Jedna noc na Karlštejně. A ve Švýcarsku dnes startuje hokejové mistrovství světa. Hrát se bude na stadionech v Curychu a Friburku. A právě ve Friburku nastoupí ve 2020 naše reprezentace proti Dánsku. Počasí pátek bude většinou zatažený až oblačný, místy přehánky a ojedinělé taky bouřky. Teploty do 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Čerstvá nehoda na silnici 61, tam jsou dvě auta v sobě, jsou vlastně na půl cesty mezi Buštěhradem a Kročehlavy. Pozor i na vozidla údržby, třeba teď na D6 kolem 43. kilometru směr Vary. Kolona, pozor, na obchvatu Slaného, tam se jezdí kyvadlově. Ano, ve směru na Chomutov se jezdí po vyfrézované části vozovky. Kolony se pomalu dávají do pohybu, takže to, co blokovalo ten kyvadlový provoz, to už naštěstí je pryč, ale nicméně kolony skoro nehybné byly a ještě chviličku, než se rozjedou, budou. A poslední věc, co tady mám, ano, to jsem si ještě poznamenal. Pozor, v Praze na Průmyslové je tam nehoda. Úplně nebrání provozu. Je to vlastně na křižovatce se Spalovnou Malešickou. Tak tam místo je. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte Zelenou vlnu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Ptala se mě kamarádka, jestli se můžu přihlásit do systému DIPSY, tak snažil jsem se. A jak jsi říkala ve zprávách?
1: No, každý chce vědět, jestli se dostal na střední školu nebo ne.
0: V jejím případě bych to nechtěl vědět.
1: My jsme to zažili minulý rok, takže vím, o čem je řeč.
0: Zkažený pátek, zkažený víkend. Mimochodem, náš scénář Pragotronový a lásí, kterou poslední reportáž?
1: Tak v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let samozřejmě. No a my vám nabídneme recept, který se stal tím vůbec nejlepším v roce 2020. No a kdo ho bude vařit? No. Tentokrát michelinský šéfkuchař Roman Paulus.
0: Co bude vařit?
1: No nech se překvapit, to uslyšíš zhruba za 5-6 minut.
0: Jak si je tím tak úplně jistá tím časem, když tady mám navíc od tebe žemlovku, kterou jsem jedl naposledy před asi tak 35 lety. A kuchařky toho chtěly vyhodit podstatně víc, než toho napekly, ale to tak u žemlovky bývá rozporuplná, ale já ji miluji. Jo, díky za spolupráci, hezký den.
1: Hezké ráno.
0: Bylo to kvalitní se Soně, tak příště.

Mě se sice nikdo neptá, ale mě trápí, že mě nikdo neuvaří ten vítězný recept v rámci pochoutkového roku. Ano, je to recept od Karolíny Soukupové. Mimochodem, je třeba si uvědomit jednu zásadní věc. Pochoutkový rok má 10 let, takže se vybírají v rámci tohoto ročníku ty nejlepší recepty z těch předchozích ročníků a udělá se z toho super elite deluxe, něco dobrého, co vám úplně zboří vaše chuťové pohárky. I ti, kteří nemají chuť a mají je mrtvé, tak obživnou. Věřte tomu. Michelinský šéf kuchař Roman Paulus. Recept vítězný z roku 2020 a to už jenom podle názvu,

0: To chci sníst. I ta písmenka mi přijdou taková stravitelná. V neděli se bude připravovat, píšou se zelné šlíšky se slaninou a cibulkou. Ne Alešem, cibulkou, klasický.
1: A jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
2: Jedná se o velmi jednoduché jídlo a tenhle recept si upravil Roman podle toho, že má rád bramborové knedlíky a taky ty chlupaté.
1: Tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
3: Takže ze šlíšků budou šišky.
2: Začali jsme tedy připravovat trochu obohacené těsto.
1: Já myslím, že už teď to vypadá dobře, hele.
3: Jak má Roman radost.
1: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutná dobře. Patriku, dobrou chuť.
3: Já se na to tak těším.
1: Tě je milosrdný v kritice. Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
0: No, ale víte, co neodhalil michelinský šéfkuchař Roman Paulus v rámci proslovu Patrika Rozehnala? No, že dokáže i do jiného pořadu stejné rozhlasové stanice propašovat téma jiného pořadu. Chápete? No ne, chlupaté knedlíky rovná se dnešní díl Vesele a zdravě, anebo...
4: Český rozhlas Střední Čechy.
0: O chlupech, chloupkách, tak to bude to dnešní téma. Ale jinak pochoutkový rok, CZ to jistí, samozřejmě vysílání a celý ten recept a ta příprava a vůbec přiblížení, jak to všechno chutná v rámci vítězného receptu roku 2020, tak 10 hodin dopoledne v neděli rande u přijímačů, no i třeba si odpočinu. Máme zítra den otevřených dveří, tak něco dobrého by to určitě chtělo. A tohle se přímo nabízí. Další informace v našem vysílání na našem webu, možnosti tu jsou. Zkuste si je čapnout. Šina Easton, za chvíli počasí, zelená vlna Denisa Hergeslova a středočeské typy pro pátek a pak s Bohem a šáteček. Honza Macon přeje pěkné ráno.

0: Ano, 9 to 5, Šina Eastu s vámi v rámci pátečního ranního vysílání, ale musí pryč, musí domů a navíc jsme neměli úplně na celý její honorář, takže jenom půl písničky.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ale teď vážně, pojďme k počasí a zároveň taky i do zelené vlny. Když se podívám na písmena tady černé na bílém z Českého hydrometeorologického ústavu, no nedá se nic dělat, smiřme se s tím, že pátek bude jak jarně malovaný. Zataženo až oblačno a sluníčko se ukáže zcela výjimečně, přes den se místy objeví přehánky, odpoledne a večer jich bude postupně přibývat. Pozor, když zabouří, není to váš soused, který se rozčiluje, ale bouřka bude, může být. A samozřejmě k tomu i trochu víc dešťových kapek najednou. Nejvyšší teploty 13 až 17 a vítr způsobný, proměnlivý nebo západní.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na výjezdu z Barandovského mostu směrem na Smíchov vjedete do kolony a zhruba 10 minut budete popojíždět k nehodě těsně před Mrázovkou. V pravém pruhu stojí dvě nabouraná osobní auta, stále označená pouze výstražným trojúhelníkem, policie ještě nedorazila. V Legrově směrem do Holešovic kousek za náměstím IP Pavlova stále v levém pruhu dvě vozidla po nehodě. 10 minut zabere trasa z konce Nuselského mostu. Silný provoz trvá v Liberecké směrem k Blance i na Štěrboholské spojce v úseku mezi Běchovicemi a Europarkem a před omezením na ohradě 20-minutová kolona v Novovysočanské z úrovně Orlenu, 10 minut naberete i v Hartigově od Žižkovské vozovny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jenom sympatiše středočeská Metkensko Skmonos mě dokáže vylekat a to přijde jenom do studia. Rozumíte tomu? A směs, to je zákeřný smích, jo? To není jako smích od dentálního hygienisty. Dobré ráno ti přeju, když už jsi u mikrofonu.
3: Hezké ráno tobě i posluchačům při pátku.
0: Sluší ti to, sluší.
3: O, děkuji. Já jsem tě nechtěla polekat tím, jak vypadám.
0: No to vůbec, ježišmarja, jsem zvyklý a navíc ty seš taková naše.
3: Děkuju.
0: Středočeská holka. No, jako má Lucka bílá, obyčejná holka, že? Tak ty seš neobyčejná, to zní líp, ne?
3: Je, to je milé.
0: Taky má...
3: Cože mi tak nadbíháš?
0: Taky, no tak hele.
3: To bude tím dnem otevřených dveří zítra.
0: Vůbec, vůbec. Ale ty prý tady budeš, něco jsem o tom slyšel.
3: Já budu vysílat a budu se tady radovat s našimi posluchači.
0: A budeš mačkat čudlíky a budeš říkat vzkazy a necháš lidi mluvit do vysílání.
3: Klidně.
0: Je, škoda, že vás tady zamknu. Už to mám vymyšlený.
3: Vážně.
0: Tady autobusy i karusy z Letní to sem navezou, jo. No a pak já vám klíče zamknu a na konci školního roku odevřu.
3: Takže velkou svačinu sebou.
0: No jistě. No, tak nic, mějte se krásně, užijte si den a doufám, že si vyberete pro zítřejší den Idetu Chlumskou a ostatní kolegy v naší rozhlasové budově v Karlíně. Kousek od invalidovny, jo? Cufu z pěšky, nebude to ani puchýř. Zlata její Karlína, ne pochod Prčice.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Pozvání na kávu tentokrát přijal zpěvák a herec Roman Tomeš. Dozvíte se o televizních seriálech Doktoři z počátku a Slunečná i o roli vévody Bavorského v legendárním muzikálu Noc na Karoštejně.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Vyrazte s vašimi dětmi na jedinečné noční putování dějinami v rámci muzejní noci v Jílovém u Prahy. Během večera potkáte oživeného magistra Kellyho, středověkého horníka i císaře Karla IV. S královnou Eliškou Pomořanskou. Nahlédnete do tajů středověkého skriptoria, setkáte se s obyvateli pravěku a na závěr vás čeká fascinující setkání s Albertem Einsteinem a tajemstvím ve smíru. Na jednotlivých stanovištích budete plnit úkoly, poznávat dávná řemesla i legendy a za svou odvahu získáte odměnu. Muzejní noc potrvá od 18 do 22 hodin. Výstava obrazů, která vyzývá k zastavení, stišení a otevření se světlu, naději a vnitřnímu klidu, se koná na zámku ve Zruči nad Sázavou. Má název Krásné budoucí a je plná obrazů, které jemně pracují s náladami, pocity a poezií přírody a připomínají, že když se obrátíme ke světlu, temnota ztrácí svou sílu a krásné budoucí se stává přítomností. Autorkou děl je výtvarnice Irena Kovářová a výstava potrvá do konce května. Muzeum Nové Strašecí vás zve na 19. ročník akce Den s Kelty. Můžete se těšit na ukázky keltských řemesel, rýžování zlata, výrobu šperků i hledání pokladu pro děti. Letošní program připomene taky tajemství hromadných archeologických nálezů a nabídne výstavu Ztráty a nálezy a neb depoty jako svědkové času. Akce potrvá od 9 do 16 hodin. V 17 hodin ji pak završí slavnostní zahájení výstavy s komentovanou prohlídkou autorů a nálezců. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Včera hořelo v kladenských pekárnách, škoda je odhadnutá na zhruba 100 milionů korun. A počasí pátek bude většinou zatažený až oblačný, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý den. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Před chvílí o tom informoval ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Letos podalo přihlášku víc než 156 tisíc uchazečů. Elektronický systém DIPSY, kde jsou ode dneška výsledky zkoušek, má od rána výpadky kvůli velkému náporu. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková.
3: Prostě pod náporem těch 156 tisíc uchazečů, kteří tu zkoušku konali, ten systém prostě občas nezareaguje. Je potřeba počkat.
2: Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. V Kladně včera hořelo v pekárnách v ulici U Kožovy hory. Oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na 100 milionů korun. Příčinu zjišťuje vyšetřovatel požárů ve spolupráci s policií a Technickým ústavem požární ochrany. Informoval o tom mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Hasiči vyjížděli k požáru kolem 2 hodiny v noci. Požár poškodil dopravník polotovarů a ochlazovací věž. Podle Bakaláře se hasičům podařilo uchránit technologie v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Železniční přejezd v městské části Depř v Mladé Boleslavi je dnes a zítra zavřený. Dělníci tam totiž musí vyměnit povrch přejezdu a část zabezpečovacího zařízení. Uzavřená je například autobusová zastávka Depř škola.
4: Na omezení upozorňují dopravní značky. Částečně je uzavřená i zastávka Depř u Hřbitova. Provoz se dotýká linek 61, 70 a 72. Omezení skončí v sobotu 16. května v 17 hodin. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Astronomický ústav Akademie věd ve středočeském Ondřejově se dnes a zítra otevírá veřejnosti. Observatoř je přístupná od 9 do 18 hodin. Za jasného počasí odborníci nabídnou navíc i pozorování oblohy po setmění.
5: Tadyhle ten dalekohled má 20-metrovou kopuli, má asi 200 tun.
6: Astronom Petr Škoda popisuje kopuli Perkova teleskopu, největšího klasického dalekohledu v Česku. Kromě něj se návštěvníkům postupně otevřou i další pozorovatelny, například radioteleskopy k pozorování slunce nebo historická hvězdárna z počátku 20. století, říká astronom Pavel Suchan.
7: Architekt Josef Fanta, který navrhl Wilsonovo nádraží v Praze, navrhl i Ondřejovskou hvězdárnu.
6: Program Dnů otevřených dveří je na webech Astronomického ústavu a České astronomické společnosti astro.cz. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, přehánky jen ojedinělé, odpoledne a večer jich pak bude přibývat. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na silnici 7 na obchvatu Slaného se už tvoří kolona jen směrem z Prahy na Chomutov, kousek za koncem dálnice za Knovízem, je to na 5 minut. V Praze po nehodě v Legerově ulici na IP Pavlova jsou kolony z Nuselského mostu i ze spoda z Karlova náměstí a na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je stále silný provoz od sjezdu na Běchovice za Europark. Zdržíte se asi 15 minut. A plná je i průmyslová od spalovny. S Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A slovo má Iveta Chlumská, startuje páteční středočeské dopoledne.
8: A přeji vám krásný den.
1: Středočeské dopoledne.
2: A v tom dnešním dnu samozřejmě hodně pohody, dobré nálady. O příjemnou muziku se ráda postarám já, tedy spíš naše skladba hudební v podání tedy těch, kteří vás určitě potěší. Leona Machálková, Ivone Přenosilová, a taky Jiří Korn, Michal David a další. No a že se každá pomoc počítá, ví i Robert Skolína, který se před 9 lety přiženil na Ukrajinu a po ruské invazi se z něj stal dobrovolník. A my vám ho představíme už za chvíli a vy se mějte, jak jen nejlépe to půjde.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Zas mi říkal, že...

0: 15 minut po deváté, ještě jednou krásné páteční dopoledne, 15. 5. vám přejeme. Samozřejmě ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Jsme rádi, že jste s námi. 70. výjezd s humanitární pomocí na Ukrajinu má za sebou pan Robert Skolína. Nevyjíždí ovšem z Česka, ale ze západní Ukrajiny, kam se před 9 lety přiženil a kde vychovává i 3 děti. Se svojí dodávkou brázdí Ukrajinu křížem krážem a tentokrát vyložil část nákladu v malé vesnici u Černobylu, nedaleko běloruské hranice.
1: Já jsem pracoval 4 roky v Německu a když to vypuklo, tak moje žena nechtěla jít do Německa ani do Čech a můj švagr šel od druhého dne jako dobrovolník na zbrojní síly Ukrajiny a já jako chlap bych se cítil méně cenej.
2: Takže od té doby začal vozit Robert pomoc po celé Ukrajině.
1: Dá se říct od května 2022. My to máme tak krásně namixovaný, že něco vozíme pro vojáky, převážnou část vozíme pro civilisty, pro zvířata, evakuujeme lidi, zvířata, co je potřeba.
2: Robert založil organizaci, která se jmenuje Od srdce k rukám, sídlí v Ostravě, takže tam máte jako základnu.
1: Moje identita je asi taková, že mi říkají, že jsem český Ukrajinec.
2: Robert většinou rozváží humanitární pomoc sám, tentokrát si sebou vzal Andreje, podle kterého pro ty místní lidi je důležité, že přijde někdo, kdo vlastně není Ukrajinec, že jim někdo pomáhá, že se na ně nezapomíná.
3: Já думаю, людям особливо приємно, тому що
4: Лідер сам раді головне в відлеглих областях, а того це цінно.
3: Важливо і хвилююче, я думаю, для людей. Тому ми дуже цінуємо.
1: Пенізе доставляємо від простих людей, від церкви, переважно в Чеську, але є самозрівні українці, які нам допомагають і тоді. Jinak by to nešlo praktikovat.
5: A ještě raz zrobuj, no.
6: Ještě raz zrobuj.
2: Nás očuchává u toho pes místní potulný.
6: Tatiánko, pojďte.
2: Poté, co Robert vyloží tu pomoc tady v té vesnici blízko běloruské hranice, pokračuje do Charkova a potom do Dnipra.
1: Tam můj 70. výjezd končí. Na západní Ukrajinu budu 2-3 dny s rodinou a mám dalších 14 dnů na to naplnit auto, pár besed v církvích a v kulturních domech, aby jsme mohli pomáhat dál.
7: Dobře, děkuji. Vám
6: děkuji.
7: Všeho nejkrajšího. Sláva Ukrajině.
2: Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Královský letohrádek na Pražském hradě bude 2 roky zavřený. Začala tam totiž rekonstrukce a to jak vnitřních, tak venkovních prostor. Do letohrádku se vypravíme prostřednictvím rozhlasových vln už za chvíli.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Vítám u dvou cest s Jiřím Kornem. Hezké dopoledne, půl minuty před půl desátou. Začíná oprava královského letohrádku na Pražském hradě. Poslední rekonstrukce se dočkal v roce 2012, kdy dělníci opravili střešní krytinu. V příštích dvou letech obnoví například okna, okenice, arkádový ochoz nebo dřevěný strop tanečního sálu.
1: Už teď můžou návštěvníci Královské zahrady vidět několik dělníků v blízkosti Královského letohrádku. Budují zábor u chodkových sadů. Lešení u samotného letohrádku bude k vidění už za několik týdnů, říká vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb správy Pražského hradu Barbora Féret.
2: My se budeme věnovat převážně opravám kamenických prvků. Budeme věnovat péči především tomu očištění od těch povětrnostních vlivů a vlastně opravení toho kamene, který je pískovec.
1: Správa Pražského hradu chce opravit taky vnitřní prostory.
2: My ten letohrádek i ty dolní místnosti známe bílé. Při sondážích a pečlivých průzkumech byly objeveny původní renesanční kletované omítky, které my budeme pomocí restaurátorských technik navracet. Budeme tedy navracet tu původní barevnost stropu.
1: Změní se sice barevnost letohrádku, ale ne jeho využití, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
3: Bude fungovat pouze sezóně a budou to spíše komornější akce, primárně tedy výstavy, které opět nevyžadují nějaká náročná udržování klimatu.
1: Stavba Královského letohrádku začala v roce 1538. Autorem původního návrhu byl Paolo della Stella. Podle Vyhnánka se jedná o nejvýznamnější příklad italské renesanční stavby mimo území Itálie.
3: Proto mu věnujeme maximální památkářskou péči a nechceme jej jakoliv ohrožovat tím například, že by zde probíhaly akce náročné například na klimatická opatření, klimatizace a podobně.
1: Náklady na rekonstrukci jsou 100 milionů korun.
3: Celá investice bude financována z příjmu správy Pražského hradu, tedy z příjmu, které získává díky svým návštěvníkům a turistům, kteří na Pražský hrad proudí.
1: Doplnil Pavel Vyhnánek, ředitel správy Pražského hradu. Rekonstrukce potrvá 2 roky. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Lidé si k němu chodili desítky let pro vodu, turisté se u něj osvěžovali při výšlapech v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Máchův kraj. Oblíbený Latčin pramen ale možná definitivně vyschnul. Podrobnosti přineseme za chvíli.

učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Enilinux nám dopěla, máme 10:15 a teď se dozvíte, že ledčin pramen v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj vyschnul. V minulých letech bylo ve Studánce občas vody méně, nikdy se ale zatím nestalo, že by tam nebyla vůbec. Pramen je nedaleko Hájovny Černínov v Kokořínském dole.
1: Ledčin pramen je na úpatí pískovcových skal, je obestavěný pískovcovými kvádry, na nich je postavený dřevěný přístřešek, který má ocelová dvířka. Když je otevřu a nahnu se dovnitř, dno je možná 1,5 metru hluboko, ale ani kapka vody.
2: No, je to prostě škoda, jo? Protože to je taková určitá věc, která tady byla k tomu údolí.
1: Ivan Šípek, vy jste tady chatař nebo místní?
2: Jsem tady chatař, sem lidi si jezdili pro vodu a bylo to takový, bylo to prostě ledčin pramen, no. Sem to patřilo. No.
1: Byly tam i hrníčky, teďka už tam nejsou, lidi už si asi zvykli.
2: Bohužel, no to, co dělala osada Hra Koko, tohle to zajišťovala ten pramen do té doby, kdy byla voda, no.
1: Je tady hodně takových pramenů, nebo málo, nebo vysychaných?
2: Tady v Kokořínském dole byly takový tři prameny. Jeden byl kousek od toho ledčina pramenu a jeden je tou cestou nahoru, kdy se jde do Kaniny, jako zadní cestou. Tak ten ještě vodu má, ale ty dva spodní už ne.
1: V Kokořínském dole potkávám i pana Vladimíra, který tady žije 2 roky.
3: Je to špatný, bylo by dobrý, kdyby byl funkční, jako byl předtím.
1: Ředitel správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův v kraji Ladislav Pořízek lituje, že jeden z vyhlášených pramenů vyschnul.
4: Takovou smutnou ukázkou vysychání české krajiny je aktuální zánik ledčina pramene a dokonce význam toho pramene ukazuje i umístění automatického měřícího zařízení Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Podle ředitele Pořízka má pramen svoji pověst.
4: Ten pramen je znám několik století, dokonce se k němu váže i pověst středověká. Ten ledčin pramen má jméno podle latky, která podle pověsti se tam setkávala se svým milým, ale nebylo jim přáno a došlo tam právě k tragédii, kdy mám pocit, že šípem vystřeleným na právě milého latky zemřela latka sama.
1: Hydrogeolog Jan Čurda z České geologické služby uvedl, že podzemní voda v této části středních Čech pochází z Krkonoš, Lužických a Jizerských hor.
5: Hypoteticky bychom si mohli představit, že molekula vody, která nám v této oblasti někdy na konci zimního, na začátku jarního období zasákne, se nám za určité nepoměrně delší časové období, než jsou první dny nebo týdny, dostane až na úroveň těch středních Čech.
1: Další hydrogeologové se shodují, že by museli okolí pramene detailně prozkoumat, aby zjistili, proč vyschnul. Z Kokořínského dolu Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Za 12 minut nám bude odbíjet 10:00. Soňa Jindrová chystá další zprávy a v muzeu v Novém Strašecí se právě teď koná už 19. ročník akce Den Skelty. Návštěvníky čekají ukázky keltských řemesel, ale taky program pro děti. Co dalšího letošní program ještě nabídne, to se dozvíme od naší reportérky. Tak si na to určitě počkejte a mějte hezký páteční den i s příjemnou muzikou. Za chvíli ABBA, Dalibor Janda, teď Petr Rezek.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Požár v pekárnách v Kladně způsobil škodu zhruba 100 milionů korun. Zhruba 25 tisíc lidí zítra vyrazí na tradiční pochod Praha Prčice. A počasí páteční odpoledne bude zatažené až oblačné, místy s přehaňkami, teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Škodu za zhruba 100 milionů korun způsobil včerejší požár v kladenské pekárně. Oheň poškodil část techniky. Podle mluvčího středočeských hasičů Tomáše Bakaláře se při požáru nikomu nic nestalo.
2: My jsme na místo vyslali síly a prostředky. Požár byl postupně lokalizován, následně likvidován a po dohodě s majitelem byla vyčíslená škoda na 100 milionů korun. Uchráněné hodnoty hasičním zásahem 1 miliarda a příčina je předmětem dalšího šetření.
1: Policie dnes zveřejní další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Podezřelého muže zadrželi kriminalisté včera v podvečer ve Středočeském kraji. Měli by mít taky informace o tom, kde vzácná relikvie je. Zloděj ukradl lebku z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý večer při přípravě bohoslužby. Lebku běžně hlídá alarm, před obřadem se ale vypíná. Zítra se koná 59. ročník pochodu Praha Prčice. Organizátoři připravili 21 tras. Nejdelší z Prahy má 70 kilometrů. Na pochod se podle odhadů vydá asi 25 tisíc lidí. Stejně jako v minulých letech se na akci připravují taky pracovníci pobočky ochrany fauny České republiky v Hrachově, říká ředitel společnosti Pavel Křížek.
3: Každý rok se nám stává, že vlastně ty turisti sbírají srnčata, malý zajíce, prostě malý ptáčata, furt chtějí zachraňovat, ať se ničeho nedotýkají a nechají to tam v té krajině. Pokud nevidějí zlomeninu, krev nebo tak, tak to hlavně nechat těm matkám v té přírodě.
1: Kvůli pochodu navýší České dráhy počet spojů. Dopravce nabídne i speciální celodenní jízdenku. Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí dnes začíná třídenní sbírání odpadků. Úklid krkonošské přírody organizuje správa Národního parku a tradičně se do něj zapojují dobrovolníci z firem, úřadů a taky školáci. Loni se pozbíralo v okolí Špindlerova mlýna asi 800 kg odpadu a v navazujícím projektu Čisté Krkonoše další 3 tuny. Sport. Česká hokejová reprezentace dnes nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Večer v 8:20 se střetnou ve Friburku s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka a ten právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
4: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře. Proto jsem tady. No. Počasí.
1: Pátek bude zatažený až oblačný, místy se objeví přehánky a ojediněle i bouřky, teploty se vyšplhají na 13 až 17 stupňů a podobné počasí nás čeká i po celý víkend.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 pozor za Ořechem na kilometru 18,5. Po srážce se Srnou tam stojí auto v odstavném pruhu a je velmi blízko pravého pruhu. A na Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem před Europarkem od sjezdu na Dolní Počernice. V opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce od Lanového mostu. S Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A pokračuje středočeské dopoledne u mikrofonu Iveta Chlumská.
5: A my jedeme dál. Krásný páteční den všem.
0: Středočeské dopoledne.
5: Co nabízíme v této hodině? Samozřejmě bezkonkurenční muziku, bude tu Petr Kolář, kapela Rangers, Činasky a další. Tušili jste, že takový zelený hřech se vaří úplně jinak než ten bílý? Že ne? Tak vám to vysvětlí Jarka Vykoupilová v dnešních babských radách. A v muzeu v Novém Strašecí se právě teď koná už 19. ročník akce Den Skelty. Návštěvníky čekají ukázky keltských řemesel a taky program pro děti. Co dalšího ještě ten letošní program nabídne, tak to se dozvíte už za chvíli.

0: Jennifer Rush s písní Ave Maria na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy 15 minut po desáté duznívá. Vám teď povíme, že 83. výročí nalezení opukové hlavy Kelta u Mšeckých Žehrovic si dnes připomíná muzeum v Novém Strašecí. Návštěvníci si dnes můžou prohlédnout a místy i vyzkoušet, jak žili Keltové na Novostrašecku. Na místě je naše reportérka Elena Chomátová, které přeji hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Co všechno si dnes tedy návštěvníci na Dni s Kelty můžou prohlédnout a hlavně vyzkoušet?
1: Návštěvníci se během dnešního programu, který probíhá od 9 do 16 hodin, mohou v prostorách muzea, ale i před jeho budovou, prohlédnout tehdejší způsob života Keltů. Vyzkoušet si mohou také různá keltská řemesla. Já jsem tady teď především s žáky z okolní základní školy. Ty tu okolo mě pobíhají od stanoviště ke stanovišti a zkouší tu například razení mincí, ryžování zlata nebo třeba výrobu šperků.
0: Akce připomíná slavný archeologický nález keltské opukové hlavy ze Mšeckých Žehrovic. Eleno, proč je tento nález tak významný?
1: Hlava Kelta pochází totiž už z dob mladší doby železné. I když se v Evropě našlo několik podobných plastik, málo která je tak detailně zpracovaná jako právě tato 25 cm soška vytesaná z opuky. Zajímavý je ale její nález. To byla spíše shoda náhod. Nalezl ji místní horník Josef Schleichert a to potom, co se v místní pískovně v Mšeckých Žehrovicích propadla část povrchu pod zlodějem, který se tam rozhodl krást písek.
0: Co návštěvníky čeká v samotném závěru Dne s Kelty?
1: Program vyvrcholí vernisáží výstavy nesoucí název Ztráty a nálezy a neb depoty jako svědkové času. Ta začne v 17 hodin. Návštěvníci budou mít možnost si poslechnout o nejvýznamnějších archeologických nálezech na území Rakovnicka. Výstava nabídne například soubor zlatých keltských mincí, bronzové a železné artefakty nebo nějaké zbraně a šperky. Výstava potrvá až do září tohoto roku.
0: Tak to byla z muzea v Novém Strašecku naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Tušili jste, že takový zelený chřest se vaří úplně jinak než bílý? No, pokud v tom taky máte trošku teďkon zmatky, tak určitě si počkejte na babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kapela Opus na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a teď Jarka Vykoupilová a dnešní Babské rady budou připravovat chřest.
1: Babské rady.
2: Chřestová sezóna klepe na dveře. Jak ho na pultech správně vybrat? Volte vždy pevný chřest, který se neohýbá a není namočený do vody. Zaručeně čerstvý chřest je takový, že se hned rozlomí a zřetelně křupne. Mladý zelený chřest nemusíte loupat. Stačí ho jen opláchnout a odstranit dřevnaté konce. Při vaření postupujte následovně. Vařte ho ve slané vodě několik minut, dokud lehce nezměkne. Uvařený chřest doporučujeme ihned schladit ledovou vodou, aby si zachoval jasně zelenou barvu. Příprava bílého chřestu je náročnější, musí se řádně oloupat a ořezat alespoň 3 cm z dolního konce. Vyžaduje další vaření a do vody je dobré přidat pár kapek citronové šťávy a kousek másla. To přebije případnou hořkost. Tuto zeleninu uchovávejte v lednici zabalenou do vlhké utěrky. Chřest se dá také zamrazit.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A můžeš lhát, bude zpívat Iveta Bartošová, no ale my nelžeme, takže se podíváme do kalendáře a zjistíme, jaké události přineslo v minulosti dnešní datum. Už za chvíli v kalendáři.

Tak to byly Eláni, jejich vymyslená, krásné páteční dopoledne ve Společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Víkend před námi, možná už plánujete, jak ho prožijete. No a akcí těch je mnoho, ale na tu, na kterou bych vás pozvala moc ráda, jeden otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy proběhne tedy u nás od 10 do 16 hodin v nádherné karlínské budově na adrese Hybešova 10, Praha 8. A otevřené budou prostory legendárního studia A, taky činoherního komplexu studia B. Prohlédnete si naše studia, podíváte, kde se vysílá, podíváte se takzvaně pod ruce nám, moderátorům. Provázet vás po budově budou naši kolegové, kteří se na přípravě vysílání samozřejmě podílejí. Podrobnosti najdete na našem webu, Facebooku i Instagramu, tak se mrkněte, ať máte kompletní informace. Taky můžete propojit náš den otevřených dveří s akcí Autobusový den PID a své se k nám z Letňan autobusovou linku. Bude jezdit každých 15 minut, bude to linka PID 2 a bude zastavovat na Letenské pláni a doveze vás až k nám do Karlína. No a teď se podíváme do kalendáře. Dnešní datum, tak o to se dělí dvě jména stejného významu, Žofie a Sofie. Jsou to netradiční jména, které v sobě nesou nadčasové hodnoty. Nenáhodou patřili evropským šlechtičnám. Herec a dabér David Vejraška slaví den narozeninový a my všem oslavencům přejeme všechno nejlepší. The angle has landed. I have-

0: svátek mají Žofie a Sofie. To jméno znamená z řečtiny moudrost. Dnes je také Den rodin a tady je Petr Jungmann. Žižkov na město povýšil v roce 1881 císař František Josef I. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Otec se synem Frederik a Gerard Philipsovi založili v roce 1891 v Amsterdamu rodinnou firmu, ze které se stal jeden z největších světových výrobců elektroniky. Nese jejich jméno Philips. Provoz letiště v Karlových Varech byl ještě v provizorních podmínkách zahájen před 95 lety. Už v roce 1936 bylo letiště Karlovy Vary Olšová Vrata zařazeno do sítě evropských letišť. Ve stejný den před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
1: maršál Malinovský,
0: ruský námořní inženýr.
2: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
0: Jeden z nejkrásnějších českých filmů, už je taky spíš filmem pro pamětníky, měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
3: Čemodán?
2: Jo, čemodán.
0: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna Úchvatný Kolia.
2: Dřív než si pro nás přijde zubata.
0: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica pěti výstřely z pistole.
4: To je útok na každého Slováka, na každou Slovenku.
0: O politiku v život pak pět hodin bojovali lékaři z Banskobystrické nemocnice.
5: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornou bezpečnost Slovenska.
0: Kulatou sedmdesátku má dneska bývalý premiér.
6: Ve sněmovně je bordel.
0: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou čtyřicítku má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
8: V Muzeu vojenského prostoru v Milovicích na Nymbursku si vyzkoušíte polní telefon i vojenské pexeso. Do Milovice vydáme po 11. po zprávách se Soňou Jindrovou, tak buďte u toho s námi.

Víte, že kostel svatého Jakuba v Církvici na Kutnohorsku patří mezi nejvýznamnější románské sakrální stavby na území České republiky? Osada Jakub pravděpodobně kdysi stála na svatojakubské cestě do Santiago de Compostela ve Španělsku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. V Kokořínském dole na Mělnicku úplně vyschnul Latčin pramen, zřejmě kvůli suchu. A počasí páteční odpoledne bude zatažené až oblačné, místy s přehaňkami a teplotami do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole víc než 93% deváťáků, tedy podobně jako loni. Informovala o tom státní organizace CERMAT. Na preferovanou školu se dostala většina, téměř 76% z přijatých. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Na střední školy se letos hlásilo víc než 156 tisíc deváťáků. V obci Vrančice na Příbramsku se dnes bude konat místní referendum. Lidé se tam budou moci vyjádřit k možné výstavbě větrných elektráren v okolí. Referendum si vyžádala skupina místních občanů, která větrníky odmítá. Hlasovací místnost se otevře už za hodinu, tedy v poledne, a přijít hlasovat můžou místní až do 9 večer. V chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Máchův kraj vyschl Latčin pramen. Na vině je zřejmě především dlouhodobé sucho, které zasáhlo i do podzemních vod. Pramen je nedaleko hájovny Černínov v Kokořínském dole, říká ředitel správy HKO Kokořínsko Máchův kraj Ladislav Pořízek.
4: Ten Latčin pramen má jméno podle Latky, která podle pověsti se tam setkávala se svým milým, ale nebylo jim přáno a došlo tam právě k tragédii, kdy mám pocit, že šípem vystřeleným na právě milého Latky zemřela Latka sama.
3: Český rozhlas střední Čechy otevře zítra své dveře veřejnosti, stejně jako všechny ostatní stanice Českého rozhlasu. V rozhlasové budově v pražském Karlíně budeme mít otevřeno od 10 dopoledne až do 4 odpoledne a přijet můžete některým z historických autobusů, které budou jezdit na autobusovém dni na Letné. Právě s Letenskou plání bude Karlín propojený speciální linkou PIT 2. Podrobnosti najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz.
2: Sport.
3: Ve švýcarském Curychu a Friburku začne dnes mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který vyzve ve Friburgu ve 2020 semifinalistu z loňského roku, tedy Dánsko. Asistent trenéra Jiří Kalous se role favorita nezříká, ale upozorňuje na sílu Dánska.
5: Je to tým, který je velice nevyspytatelný a především na mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek, takže my ale obecně nebo z principu prostě si nemůžeme dovolit jakéhokoliv soupeře podcenit a my potřebujeme opravdu chytit od začátku to, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
3: Ve Friburku nastoupí od 16 hodin a 20 minut Kanada proti Švédsku a v Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer pak taky Švýcarsko se Spojenými státy.
2: Počasí.
3: Páteční odpoledne bude zatažené až oblačné, místy se objeví přehánky a ojediněle taky bouřky, teploty se vyšplhají na 13 až 17 stupňů. No a podobné počasí nás čeká i po celý víkend.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště počítejte s kolonou od připojení od Barandova ze 16. kilometru. A na silnici 38 z Kolína na Poděbrady čekejte za novou vsí kolonu. Je zhruba na 20 minut kvůli havárii dvou osobních aut před Pňovem. Opačným směrem na Kolín vzniká fronta asi na 10 minut. Tak jeďte opatrně a s Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A pokračuje středočeské dopoledne, slovo má Iveta Chlumská.
6: Jsem ráda, že jste s námi, hezký den.
2: Středočeské dopoledne.
6: Půjčuje si po kamarádech místo ve filharmonii, hraje na pohřbech a přivydělává si zlacením náhrobku. Víte, o kom je řeč? Starému mládenci a samotáři se nečekaně změní život, když se musí postarat o malého ruského chlapce Kolju. Od premiéry Oscarového snímku Zdeňka a Jana Svěrákových dnes uplynulo 30 let a my si ho připomeneme v této hodině. A taky se vypravíme do muzea vojenského prostoru v Milovicích na Nymbursku. Tam si můžete vyzkoušet třeba polní telefon nebo vojenské pexeso. Podrobnosti přidám za chvíli.
2: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Ozy nám dospívala 16 a půl minuty, máme po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Vás teď zveme do muzea vojenského. Počátkem 20. století vzniklo u Milovic na Nymbursku vojenské cvičiště. I když byl vojenský újezd Mladá oficiálně zrušen v roce 1991, s jeho dědictvím se město potýká dodnes. Do muzea vojenského prostoru v centru Milovic se teď vydáme s naší redaktorkou Bárou Kvapilovou.
1: Celá naše expozice je zaměřena na historii zdejšího vojenského cvičiště, které bylo založeno již roku 1904, tedy rakousko-uherskou armádou. A fungovalo do roku 1991, bylo zrušeno půl roku poté, co z ní odešli poslední sovětští vojáci.
2: Říká průvodce a zároveň autor expozice Zdeněk Votava.
1: Historie zdejšího vojenského cvičiště, to jsou de facto dějiny 20. století v českých zemích v kostce. Různě se měnil nejenom název prostoru, ale také jeho rozloha. Za těch 88 let existence se tady vystřídalo 7 armád. To mělo také přímý dopad na život místních obyvatel.
2: Muzeum je vhodné nejenom pro dospělé, ale i pro rodiny s dětmi.
1: Máme tady spoustu exponátů, které můžou návštěvníci přímo osahat. Je to případ třeba rakousko-uherských ručních granátů z první světové války. Nebojte, nevybuchnou.
2: Jak bychom to popsali?
1: Je to v podstatě taková koule na násadě. Tyhle ty konkrétní granáty byly nalezeny v dolometech na ledovcích, kde také probíhala fronta během první světové války. Tím, jak dneska ty ledovce roztávají, tak se tam objevují pozůstatky bojů a bohužel také těla vojáků.
2: Jedním z exponátů je tady telefon.
1: Jsou to polní telefony, které máme umístěné v rámci dětské linky, aby děti, které dnes pomalu neví, jak vypadala pevná linka, si mohly vyzkoušet spojení tak, jak používali a dodnes i používají vojáci. Je to taková bakelitová krabička s klasickým sluchátkem, kde musí zatočit nejdříve kličkou, aby prozvonili druhý telefon. Ten na druhé konci expozice již zvoní.
2: V krytu toho telefonu je nápis Pozor, nepřítel naslouchá.
1: Při tvorbě expozice jsme se snažili sehnat hlavně věci, které by pocházely přímo z Milovic nebo z okolních obcí. Je tady třeba originální rakousko-uherské dílo Střelecké sako z roku 1910, které se před pár lety našlo vyhozené v kontejneru v nedaleké obci Vlkava.
2: Říká autor výstavy Zdeněk Votava. Z Muzea vojenského prostoru v Milovicích Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Kdo by dneska neznal Oscarový snímek Zdeňka a Jana Svěrákových Kolia? Od jeho premiéry uplynulo 30 let a my si tento film za chvíli připomeneme.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Ředitel chlebské zoologické zahrady René Franěk nám přijde představit nové přírůstky a také další plány, které má se svým zvířecím královstvím.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Brontosauři z písní Stánky. No a český, staromilský, přesto mezinárodně srozumitelný. Takový je film režiséra Jana Svěráka Kolia, který měl premiéru přesně před 30 lety v pražském kině Blaník. Příběh stárnoucího violončelisty a malého ruského chlapce se stal okamžitě diváckým hitem. Na vznik filmu vzpomínal pro Český rozhlas scénárista a představitel hlavní role Františka Louky Zdeněk Svěrák.
1: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj.
2: Já jsem rozepsal komedii o člověku, který byl vyhozen z harmonie a hrál na pohřbech. Protože jsem byl jednou na opravdovém pohřbu a tam zpívala zpěvačka nahoře na kůru a najednou se v tom zpěvu zadrhla, jako by jí někdo něco udělal. A já jsem si představil, to asi nějaký houslista třeba jí nazvednul sukně, nebo co. To byl impuls k tomu, proč mě tohle téma zaujal.
3: Jak ale s nápadem naložit dál, Zdeněk Svěrák nevěděl. Tu přišel publicista a Svěrákův přítel Pavel Tausik s námětem o ruském chlapečkovi, že některá chce emigrovat a fingované svatbě.
4: Pane Brož, já bych to bral, ten váš nápad s tou papírovou svatbou, že bych bral.
2: Vzpomínám si, že mě nejvíc toho jeho námětu zaujalo, že ten nechtěný otec toho malého chlapečka je nucený jít do kina a koupit 5 lístků, aby se promítalo, protože ten chlapeček chce vidět ruský film Počkej zajíci.
1: Nehrajou. Kolik musí být diváků, aby se hrálo?
5: Nejméně 5, ale je to ruský film, pane Louka, ruský grotesky pro děti. Angelika je až zítra.
1: 5x do 10. řady.
3: Zdeněk Svěrák pak oba příběhy spojil. Vztah stárnoucího starého mládence a 5letého ruského chlapečka udělal z filmu celosvětový hit.
2: Tam asi byly nejdojemnější pro mě okamžiky, kdy se to hraní proměnilo ve skutečnou soudržnost toho cizího chlapa s tím klukem, protože třeba když já jsem mu česky vyprávěl pohádku, tak on to do té ruštiny si překládal. Dál, aniž jsme to po něm chtěli.
1: Žili byli dědeček a babička.
6: Dědušky i babuška.
1: Ono nám to půjde.
3: V českých kinech Koliu vidělo přes 1 300 000 diváků a uveden byl i ve více než 40 zemích. Celosvětově na něj přišlo asi 15 milionů lidí. Získal Zlatý glóbus, 6 českých lvů a nakonec i Oscara.
7: The Oscar goes to the Czech Republic for Koya.
8: Dear Oscar, I was not able to sleep because of you last night.
3: Kolia dodnes zůstává jediným ryze českým filmem v historii, který si odnesl Zlatou sošku za nejlepší celovečerní neanglicky mluvený film. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas, střední Čechy.
0: Napadlo vás někdy, kde se vzali sněhuláci? Odpověď budeme za chvíli hledat v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Tak si na to počkejte.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Českého rozhlasu Střední Čechy. No, já myslím, že za 15 minut už bude odbíjet pravé poledne. Já vám ještě dlužím informaci o sněhulácích.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: A jak už jsem říkala, polední zprávy chystá je pro vás Soňa Jindrová. Po 12. chystáme hodinu příjemné muziky a i dnes k písničkám ráda přidám vaše vzkazy. Dobrou chuť k obědu, krásný den všem. Říká.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední

karton na burek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy.
1: Víte, že hrad Kokořín byl po 30leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: V Praze pokračuje veřejné projednávání k zavedení zón na výstavbu větrných elektráren. Čelákovice zavřou na víkend parkovací dům, řidiči musí z auty do půlnoci odjet. A počasí páteční odpoledne bude zatažené až oblačné, místy přehánky. Teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré poledne. Několik stovek lidí dnes přišlo na veřejné projednání návrhu oblastí pro zóny k rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Česku. Akce, která se koná v Radiopaláci na Pražských Vinohradech, začala představením dokumentu. Teď by měly následovat dotazy veřejnosti. Kritici návrhu úvodní představování dokumentu několikrát přerušili. Projednávání ale zatím pokračuje bez výraznějších problémů. Co se týče Středočeského kraje, tak hejtmanství chce vyškrtnout z plánovaných oblastí pro větrníky například Milovické letiště. A v obci Vrančice na Příbramsku začíná právě teď místní referendum. Lidé se můžou k případné výstavbě větrníků v okolí obce vyjádřit až do 9 večer. Parkovací dům v Čelákovicích u Prahy bude o víkendu zavřený. Řidiči proto musí svá auta nejpozději do dnešní půlnoci odvést. Pracovníci města budou v parkovacím domě čistit podlahy, nájezdy a taky skleněné desky. Všichni řidiči proto musí svá vozidla odvést nejpozději do dnešní půlnoci, upozorňuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
4: Jakmile bude úklid dokončený, parkovací dům obratem otevřeme pro provoz a já pevně věřím, že to bude dřív, než je aktuálně plánovaná uzávěra.
3: Parkovací dům v Čelákovicích by měl být znovu otevřený nejpozději od pondělí. Na zimním stadionu v Kutné Hoře bude letní tréninková plocha. Městská organizace Kutná Hora v pohybu ji slavnostně otevře dnes odpoledne v 5. Zájemci si tam budou moci vyzkoušet bruslení na inlinech. V rámci programu vystoupí kolečkové krasobruslařky a taky kutnohorští hokejisté. Pokračuje instruktorka Karolína Soukupová.
5: Akce se nazývá Roller Party a právě náš klub a klub hokejových sršňů zde povede takovej workshop. Budeme učit lidi, jak bruslit, co se dá na té ploše inlineový dělat, tančit. Budeme tady mít několik exibičních vystoupení.
3: Povrch pro kolečkové brusle bude na zimním stadionu v Kutné Hoře až do konce června. Instruktoři tam povedou kurzy a budou se tam konat příměstské tábory. V Beskydech bude po celý víkend vydatně pršet. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro některé oblasti v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Sport. Za týden oznámí trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek hráče pro kemp před mistrovstvím světa. Do přípravy se pak zapojí od 28. května asi 30 fotbalistů, ze kterých pak národní tým vybere finální 26člennou nominaci. Známá bude 31. května po zápase s Kosovem v Praze na Letné a před odletem do Spojených států. Mistrovství světa začne pro české fotbalisty v noci z 11. na 12. června proti Jižní Koreji. Ve skupině budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem. Počasí. Páteční odpoledne bude zatažené až oblačné, místy se objeví přehánky a ojediněle taky bouřky. Teploty se vyšplhají na 13 až 17 stupňů. A podobné počasí nás čeká i po celý víkend.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Pozor, v Praze u hlavního nádraží ve Vlznově máme teď hlášenou čerstvou nehodu. Srazila se tam dvě osobní auta, je to ve směru na Holešovice. A na Pražském okruhu ve směru zde jedničky na letiště popojíždí kolona od exitu 15 Lochkov kolem 20 minut k nehodě před sjezdem na Ořech na 19. kilometru v levém pruhu. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. S Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A začínají písničky se vzkazem a vám je k dispozici Iveta Chlumská.
6: A jsem tu ráda, hezký den.
2: Písničky se vzkazem.
6: A věřím, že vy rádi budete posílat své vzkazy a já k tomu přidám příjemnou muziku, která už je připravená. Číslo naší SMS brány 90 011 04 přijímá vaše SMSky, píšete ve tvaru STC, mezera, pak váš text a odesíláte tak, ať se zpráva vejde do jedné SMSky, aby k nám dorazila úplná. Když se chcete rozepsat, tak raději k tomu použijte webový formulář, ten najdete na naší internetové adrese střednichechy.rozhlas.cz.
2: Písničky se vzkazem.

Kouzlo bílejch čar na úvod dnešních písniček a vašich vzkazů při pátku s datem 15.5. No a co mi píšete, naše milá a věrná Janinko ze Šípku v Podmokách, dnes jste opět nastoupila do svého spolehlivého vláčku a tak po kolejích osudu i úspěšně pokračovat k dalším životním metám spolu s batuškem na zádech od milujících rodičů, naplněným jejich dárky nezbytnými pro šťastný život, jako rodičovská láska, také skromnost a úcta, pracovitost i spolehlivost, upřímnost spolu s dalšími přednostmi slušného člověka. A právě proto nám v něm už nikdy nenašli místo faleš, zloba ani nenávist. Jani, užívejte si svůj velký den v lásce těch, které nosíte ve svém srdíčku, jako oni mají vás v tom svém. A to v nejnižnější vůni vzájemné lásky i štěstí za přispění buclatého zdraví a rozesmáté pohody. Úspěšnou další cestu bez nehody vám přejí Janičky, Zdeněk a malá Jespa.

0: Písničky se vzkazem.
1: Pokračují písničky, přidávám další váš vzkaz. Píšete mi: dobrý den, dnes slaví narozeniny paní Jana Kurková a my ti, Janičko, přejeme všechno nejlepší, aby se ti dařilo, abys byla spokojená, šťastná a hlavně zdravá. Užij si svůj slavnostní den, napsali Libuše a Vendy a my se rádi připojíme. Zdraví přejeme Vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unesete.
2: Život plyne dál.

0: vnímat.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Pozvání na kávu tentokrát přijal zpěvák a herec Roman Tomeš. Dozvíte se o televizních seriálech Doktoři z počátku a Slunečná i o roli vévody Bavorského v legendárním muzikálu Noc na Karoštejně. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky se vzkazem.
1: Tak dáme řeč o tom, co mi píšete dál. Iveto, přeji krásný pátek a všem taky vydařený víkend a s láskou prožitou sobotu budu poslouchat a držet stráž. A dnes prosím pro Janinku z Podmok k narozeninám zahrát, napsala Veronika z Rakovníka.

Tom Jones nám dospíval, no a Veronika z Rakovníka nám přála vydařenou sobotu, patrně tím narážela na den otevřených dveří Českého rozhlasu. I u nás ve středních Čechách se tedy dveře otevřou od 10 do 16 hodin. Tady u nás v Karlínské budově na adrese Hybešova 10 Praha a otevřené budou prostory legendárního studia A, taky činoherního komplexu studia B. Prohlídnete si naše studia, kde vysíláme, zeptáte se, na co budete potřebovat, my vám rádi odpovíme. No a provázet vás budou naši kolegové, kteří se podílejí na přípravě vysílání. Každopádně těšíme se na vás a nezapomeňte, že si sebou máte přinést spoustu zvídavých otázek a dobrou náladu.

0: Písničky se vzkazem.
1: 2 minuty po půl jedné na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračují písničky a vaše vzkazy. Píšete mi příjemný den i veto vám i posluchačům. Dnes má narozeniny naše kamarádka Janička Kurková z Podmok. Milá Janičko, každý rok je vzácný, ať ten dnešní je bohatý na zdraví, to je poklad pravý. Štěstí, láska, něha, radost a úsměv, to vše ať tě provází každý den a andělé ať tě chrání. To od srdíčka přejí dvě Jarmily a zdravíme i Janinku.

0: Písničky se vzkazem.
1: Jsme tu stále s muzikou a dalším vaším vzkazem. Prosím písničku k narozeninám Janičce Kurkové. Hodně lásky, štěstí, pohody a hlavně zdravíčko. Usměvavé Janince přeje Anička z Kutné Hory. No a zdraví i dceru Janinu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
2: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
1: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky se vzkazem.
3: A komu posíláme další písničku? Tak pro pohodu Věře z Čachovic, Liběně s Fandou, Veronice, Marcele Podneckým i vám v rozhlase všem hezký zítřek, přeji Stáňa a Alča a my děkujeme.

To byla Vet a já tu mám od vás ještě jeden vzkaz. Zdravím celé rádio a zdravím Janičky a Zdeňka Pečinku do Rakovníka a přeji krásný víkend. Písničku posílá Maruška z Malče.

Michal Tučný a Zdeněk Rytíř nás vzali na kosmický vandr. No a za 8 minut, za 8 a půl minuty, tu máme 13. hodinu, zprávy pro vás chystá Soňa Jindrová a pozor, ochlupení dnes budou probírat Patrik Rozehnal a paní doktorka Kateřina Cajdhamlová v pořadu Veselé a zdravě. Tak mějte krásný víkend a já se na vás budu těšit zítra.

že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: K mediálnímu zákonu se podle ministra Klempíře sešel očekávaný počet připomínek. Zabývat se bude jen některými. Fotbalová Sparta postaví v pražské Krči nový stadion a počasí pátek už zůstane zatažený až oblačný, místy s přehánkami, teploty do 17 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré odpoledne. Připravovaný zákon o médiích veřejné služby je podle odboru kompatibility úřadu vlády nepřehledný. Připomínkové řízení k mediální novele skončilo o půlnoci. Kritizovala ji například Hospodářská komora a Antimonopolní úřad. Podle nich tam například není jasně definovaný pojem veřejné služby a může být v rozporu s unijními pravidly. Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy jsou připomínky očekávatelné. Zabývat se bude jen těmi podstatnými.
3: A jestliže se těchto připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu prioritizaci a tu definici veřejné služby tam dodáme. Já nebudu dávat z vlády do sněmovny zákon, o kterým nebudu 100% já i koaliční kolegové a vláda hlavně přesvědčení o tom, že přináší jako pokrok.
2: Výrazně pozměnit ale Klempíř zákon nechce. Dál trvá na tom, aby byl transparentní a jednoduchý. Středočeský kraj zvýší kontroly přetížených nákladních aut, hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Přetížené kamiony je totiž hodně poškozují. Dosavadní kontroly inspekce silniční dopravy v rámci Česka navíc potvrzují, že překročení váhových limitů je vůbec nejčastějším prohřeškem řidičů. S úklidem Prahy 4 pomáhají vězni z pankrácké věznice. Jedná se o celkem 8 odsouzených, kteří uklízejí hlavně park na Jezerce v Nuslích. Starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS si tuto spolupráci pochvaluje.
4: Té spolupráce si velmi vážíme. My jako městská část tím šetříme finanční prostředky. Dalším přínosem, který tam vidíme, tak je to, že vězni mohou splácet svůj dluh společnosti tím, že veřejný prostor zkrášlí lidi a ten trest jim neodsedí.
2: Dnes a zítra se koná na Hvězdárně v Ondřejově u Říčan na Praze Východ den otevřených dveří. Pořádá ho Astronomický ústav Akademie věd. Hvězdárna je otevřená po oba dny od 9 ráno do 6 večer. Fotbalová Sparta postaví v pražské Krči u jižní spojky vedle baseballového areálu nový stadion. Bude splňovat kritéria Evropské fotbalové unie UEFA a jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový má být v roce 2029. Dnes o tom informovalo vedení Sparty.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude zataženo až oblačno, místy přehánky, ojediněle i bouřky, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové stojí nepojízdná dodávka, je na 29. kilometru za sjezdem na Sadskou. Stojící auto potkáte taky na výjezdu z Prahy po D8 směr Ústí nad Labem, je na úrovni Panenských Břežan na 3. kilometru a v Dobříšské ulici v Praze se tam havarovalo osobní auto a je tam neprůjezdný jeden pruh a na 38. u obce Třebešice se srazila 3 osobní auta. Jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
6: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
5: Téma něčeho moc bude.
6: Čeho? Ano, toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
5: A my muži?
6: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
5: Ano.
6: Patriku, jsou to chlupy.
5: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
6: Nebo než se mu líbí.
5: Tak to je dnešní téma tady. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
6: No, jsem s ním.
5: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera.
1: Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane! Zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50.
4: Chlupatý kaktus.
1: Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohle tu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou.
5: Vesele a zdravě.
6: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
6: Například na čele, pod očima, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst,
6: no
0: máme vlkodlačí syndrom.
6: No proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária a to může být, a to chci varovat někdy, následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A začnou růst chlupy
6: všude možně.
0: Chcete říct, že kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
6: A nemá nebo... tu nebo onu. Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
6: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznala, pardon. No, jinak děkujeme, pardon, ano. Děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak,
0: ano,
2: totiž.
0: To
2: je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti. To znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věc je úplně tolik nebolí.
0: Mm-hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí, jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano, já tady mám celý seznam léků, asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění, pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty
0: říkala?
2: Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být.
0: Ano.
2: Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovous, jo, tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit? No. Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
2: věc.
0: Takový.
2: A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka naše kolegyně Nachládková v písni Neptej se a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou, už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna a to pyhy a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale ano, měla problém stejný, nicméně ano, po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě zase by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky Vesele a zdraví.cz,
1: ano,
0: přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše tady, je pohled muž, na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád a ptá se, jestli neškodí kůži. No kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupení.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém, já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon, na druhý dotaz vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila samorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili, jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Vesele a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak no. To bude záležitost hladiny možná testosteronu a máte to ještě někde jinde nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej,
1: máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky, není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučila buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát se to na hlavě se to pošouplo asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale

0: dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující. Jo? Takže opravdu ne, prosím, ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
1: je to, jako,
0: to tam zastřihnout.
1: Je to jako, když bychom špunty do uší a strčíme,
0: ano,
1: to holí.
0: Ale pak na permanentní je laser, tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
2: Ještě jediný problém, no, manžel bere varfarin, takže
0: jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
1: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě. Vítejte.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A někdo nestlumil rozhlas. Ne. Prosím,
2: okamžitě
0: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
3: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Urbanská a já mám paní doktorku velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku Trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Dá se s tím něco dělat nebo?
0: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují, ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemisťují.
1: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám, ano, to dnešní ano. Téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Cejdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Vesele a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od Jarny, ale od Tokia. Od Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a
1: ano.
2: Rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. No. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně.
0: Ano.
2: Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako ne to, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no.
1: To se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: ano, tak, je to veselé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: O mužích. Máme další dotaz telefonní na čísle 731 800
3: ano,
0: 900.
3: Povídejte. Ano, děkuji. Tady Pítreková. Je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat, a sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky, nebo jenom takové kožní výrůstečky. Ano, no, doporučuji.
3: Normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Nevím, speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjadřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení, které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli doktorka Kateřina Cajdomová a téma moc ochlupení. Uděláme ano. Takový závěr, rady ano. Závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Tak já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Jo, pardon. Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, mm-hmm. Tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tak, tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím říká. Laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání téma a rady a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuju, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Schodky českých rozpočtů by mohly mít v budoucnu volnější pravidla. Poslanci schválili spornou novelu o rozpočtové odpovědnosti. Lidé na Benešovsku podepisují petice proti výstavbě solárních nebo větrných elektráren. A dnešní počasí v regionu nadále převážně velká oblačnost, postupně místy přehánky, maxima většinou kolem 15 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Sněmovna dnes schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemuseli počítat například strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu nad 2% HDP. Opozice novelu kritizuje. Rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo nekontrolovatelné utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO s kritikou nesouhlasí. Novelu mimo jiné zdůvodnila tím, v jakém stavu přebrala finance po minulé vládě. Obyvatelé několika obcí na Benešovsku se mohou vyjádřit k takzvaným akceleračním zónám. Ty mají v místě umožnit výstavbu solárních nebo větrných elektráren. Petice vyhlásily například obce Teplíšovice nebo Soběhrdy. Připomínky chtějí poslat na Ministerstvo pro místní rozvoj. Potvrdil to nezávislý starosta Soběhrd Pavel Bartík.
2: Pro umístěvání těch elektráren se uvádí, že by měly být nějakých 700 až 1200 metrů od sídel. Tady to napasovali na 500 metrů od sídel. A s tím, že dokonce některý chatový osady jsou těsně na hranici a některé jednotlivé chaty jsou dokonce uvnitř té zóny.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj zítra pořádá veřejné setkání. Navrhované změny územního rozvojového plánu se dotýkají více než stovky obcí a měst. V kulturním domě v Dobříši právě dnes začíná už 19. ročník divadelního festivalu ochotnických souborů. Každý den až do příštího pátku se tam vždy od 19. hodiny představí jiný soubor. Na programu jsou například představení Loupežník, Vzpoura nevěst nebo Jedna noc na Karlštejně, říká předseda divadelního spolku Kruh Ivan Sutnar.
3: Máme těch souborů celkem 8 letos, které k nám přijedou. A ty soubory každý rok trošičku měníme, aby ten festival byl zajímavý. Jsou to soubory jak z blízkého okolí, to znamená z okolí Dobříše, ale tak i z toho vzdálenějšího.
1: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Dnes to oznámil zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policistů lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného muže budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera. Sport. Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady. Poprvé tak učinil už před 2 měsíci a naposledy pak po výtržnostech fanoušků v ligovém derby proti Spartě. V příspěvku na sociální síti X Tvrdík zdůraznil, že nejde o rezignaci, ale na svém místě v klubu prý nelpí. Tykač ale jeho nabídku zamítl. Počasí. Odpoledne čekáme v regionu středních Čech zataženo až oblačno, místy přehánky, ojediněle se může vyskytnout bouřka, maxima mezi 13 a 16 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: V Praze je teď kolona téměř z Barandovského mostu do Dobříšské před Mrázovku. Tam najelo osobní vozidlo na betonová svodidla, zabraný je pravý pruh, počítejte se zdržením. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná středočeské odpoledne, s vámi bude Pavel Kučera.
4: Pohodové páteční odpoledne všem.
0: Středočeské odpoledne.
4: Už za chvíli se dozvíme, komu předá taktovku Petr Popelka, šéf-dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Představíme také klub Přátel železnic Českého ráje a zaspíváte si písničky, které nestárnou, Marka Ztraceného, Beatles a Karla Gotta.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

potom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Středočeské odpoledne začínáme pod slavnými taktovkami. Spolu s Jakubem Hrůšou patří Petr Popelka k našim nejúspěšnějším dirigentům v zahraničí a tam se bude od příští koncertní sezony pohybovat o něco víc. V létě totiž pomyslně předá šéf dirigentskou taktovku našich rozhlasových symfoniků německo-japonskému dirigentovi Eliasi Grandimu.
1: Málo který orchestr opravdu udělal český kultuře takovou službu, fakt já to říkám pořád jako český rozhlas.
2: A málo který dirigent dal symfonickému orchestru Českého rozhlasu tolik, co Petr Popelka. Pod jeho vedením soubor mimo jiné uskutečnil prestižní turné po Japonsku. V červenci 2024 orchestr navštívil 6 měst, včetně Tokia a Osaky. Českou hudbu šířil Petr Popelka i v jemu nejbližších zemích, Rakousku a Německu. Na podzim 2024 rozhlasoví symfonikové vyprodali Lapskou filharmonii v Hamburku. Jakou změnou prošla vůbec pozice dirigenta za těch 100 let?
1: Obrovitánskou, protože dirigenti byli kdysi, nebo když vůbec tato profese začínala, tak trochu umělá, že jo? Protože to byli většinou skladatelé a když z kompozice už se staly jako náročnější, nebo opery především, že jo? Tak byl hold někdo, kdo tomu pomáhal máváním rukou, a což byl většinou jako člověk, který tu skladbu znal nejlíp, což byl ten, kdo to napsal.
2: Za dvě éry, na které se Popelka snažil nejvíce navázat, označuje šéfdirigentská období Karla Ančerla těsně po druhé světové válce a pak 26-leté vedení Vladimíra Válka.
1: Těch nahrávek, co udělal, těch koncertů, co provedl a jak ten orchestr jakoby formoval, jo, do toho, čím to vlastně je dnes. Nikdo na tom orchestru nezanechal takovou stopu jako Vladimír Válek.
2: No a jak jste ho posunul vy za ty 4 roky?
1: Myslím si, doufám, že my jsme zase na novém repertoáru se dostali dál, co se týče interpretace. Teďka třeba máme za sebou provedení všech Brahmsových 4 symfonií.
3: Raz a dva.
2: Po zkušenostech z norského nebo frankfurtského rozhlasového orchestru v létě v tom českém Petra Popelku vystřídá německo-japonský dirigent Elias Grandi, šéfdirigent saporského symfonického orchestru.
4: Vždycky, když se potkám s novým orchestrem, přirovnávám to k prvnímu rande. Stanete najednou jeden před druhým a musíte velice rychle zjistit a velice rychle zjistíte, jestli tam ta vzájemná chemie je. V případě Sočru jsme všichni cítili, že to fungovalo velmi skvěle. Bylo jasné, že máme společný cíl – tvořit hudbu a to, co z ní číší.
2: Připomíná, že se Sočrem vystoupil už loni. Na české hudbě Grandiho okouzlilo její silné spojení s lidovými kořeny.
4: De facto každý dirigent má k české hudbě vztah. Ve světě se dirigují skladby od Dvořáka, Smetany, já jsem znal třeba dobře Janáčka. Těším se, že se teď hlouběji ponořím do téhle neuvěřitelně bohaté tradice historie, kultury, hudby i jednotlivých skladatelů.
2: Pro posluchače chce Elias Grandi znovu objevovat taky hudbu raného 20. století, která zároveň souvisí s historií orchestru. Nastuduje tak díla Ervína Schulhofa nebo Otakara Ostrčila. 45-letého dirigenta čeká nejbližší koncert s rozhlasovými symfoniky v červnu. Při inauguraci nových varhan ve svatovícké katedrále zazní zejména hudba Antonína Dvořáka. Na zahajovacím koncertu z té sezóny 24. září v Rudolfinu pak společně nabídnou program, který v roce 1926 odehrál tehdejší orchestr Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Policie České republiky otevřela v centru Prahy první rekrutační a kariérní centrum. V ulici na Perštíně se můžou přijít poradit zájemci o práci. Byla se tam podívat i reportérka Františka Rohlíčková. Přejeme dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Františko, k čemu přesně kariérní centrum slouží?
1: Podle vedení policie je to další z cest, jak můžou lidé, ale i odborníci nebo zaměstnanci se sborem komunikovat. Samozřejmě si od toho taky slibuje, že přivede další zaměstnance, i když podle policejního prezidenta Martina Vondráška tím nejlepším náborářem je spokojený policista.
2: Naši kolegové přivedou zhruba 50% uchazečů. Ta zbylá půlka přichází z dalších různých pohnutek, třeba protože navštíví naše virtuální náborové centrum, které funguje od dubna 2024 a zaznamenalo přes 4 miliony interakcí a 92 tisíc aktivních návštěvníků toho virtuálního centra.
1: Kolik z nich ale policie přijala, neví. Centrum v ulici na Perštíně je otevřené od tohoto týdne. Vždy v něm bude policista s praxí, který může svou práci vysvětlit, říká vedoucí náborového oddělení Petra Literová.
3: Pokud projevíte další zájem, že byste opravdu chtěli nastoupit, tak potom už si vás samozřejmě, tak říkajíc do parády, vezmou naše personalistky vedle a všechno vám vysvětlí, všechno s váma i hned můžou vyplnit na místě. Nemusíte vůbec už potom řešit nic stranou.
1: Poradí taky třeba s tím, jak se připravit na fyzické nebo psychologické testy. K dispozici je centrum i pro policisty, kteří ve sboru již pracují a zajímá je třeba další kariérní postup.
0: Kolik zaměstnanců teď policii chybí?
1: Aktuálně pracuje u policie asi 41 300 lidí. Ideální stav by byl asi přes 46 000, říká policejní prezident Vondrášek.
2: My jsme v loňském roce přijali více než 2300 nových policistů, což znamená, že v meziročním srovnání oproti prvnímu pátý předešlého roku jsme plus 916. Takže jenom to říkám, tohle je další střípek a já doufám, že se nám v tom bude dařit i do budoucna.
1: Nové policisty hledají například v Šumperku, Olomouci a Přerově. Na administrativní pozice pak taky několik krajských ředitelství. Na internetové stránce, kde policie volné pozice inzeruje, jich je aktuálně vypsaných 53. Asi dva roky pak existuje i virtuální náborové centrum. Internetová stránka, kde se zájemce o práci u policie může seznámit prakticky s průběhem přijímacího řízení. To jde s pomocí brýlí s virtuální realitou taky v ulici na Perštíně.
0: Říká Františka Rohlíčková. Děkujeme, hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Express.
1: Páteční středočeské odpoledne přináší další tipy na úžasné vlakové lety z Prahy, Neratovic, Všetat a Mladé Boleslavy. Můžete po kolejích dorazit do Turnova, jen pár kilometrů za hranice středočeského kraje, a právě tam má své sídlo klub Přátel železnic Českého ráje. Pořádá nejrůznější akce, včetně jízd vlaků tažených parní lokomotivou.
2: Historie našeho klubu sahá až do roku 1993, kdy vlastně byl klub Přátel železnic Českého ráje poprvé zaregistrovaný na ministerstvu vnitra jako tenkrát občanský sdružení. A od té doby se staráme vlastně té činnosti toho klubu o historický kolový vozidla a propagaci železnice, hlavně v Českém ráji.
3: Přiblížil historii klubu jeho předseda Josef Semecký. Hned první myšlenka směřovala k tomu věnovat se železniční historii. Klenotem klubu Přátel železnic Českého ráje je parní lokomotiva.
2: První myšlenka byla vlastně zprovoznit lokomotivu 307-134 Kafelmejnek alias Lejtovel, kde se teda to povedlo, zdařilo, a vlastně to je to základní, to gro toho klubu, že se o to stará, provozuje, a k tomu se další historické vozidla víceméně jakoby nabalujou, které souvisejí přímo i nepřímo jak s parním provozem nebo s historií železnice tady v Českém ráji.
3: Parní lokomotiva ale pochopitelně není pro turnovský klub jediná. Aktuálně se chystají další dva projekty.
2: Ten první projekt je taková větší lokomotiva dieselová, takzvaný Hector v označení 720, který jsme si do klubu pořídili, a investujeme do ní vlastně čas a prostředky, která je vlastně jakoby lokomotiva, která nahradila parní lokomotivy. Na začátku 60. let začala nahrazovat. Je to vlastně první lokomotiva z motorizace českých železnic, a druhý projekt je Hurvínek, motorový vůz M131, kde teda pomalu, ale jistě pokračujeme k jeho renovaci a zprovoznění.
3: Jak název klubu napovídá, prioritou činnosti jsou jízdy parním vlakem Českým rájem.
2: Loni jsme jezdili jenom Rovensko-Turnov, nebo Turnov-Rovensko, dvakrát, protože byla výluka na Malou Skálu. V letošním roce se už bude jezdit z Turnova do Rovenska a z Turnova do Semil, jako vždy. A vedlejší byl Mikuláš v Liberci, Den železnic v Liberci.
3: Doplnil Josef Semecký, předseda klubu Přátel železnic Českého ráje. Z Turnova Pavel Petr, Český rozhlas.
1: A už dnes v 18.30 se můžete v turnovském depu setkat s kalkulátorem ze soutěže Na lovu na akci Lovec v depu. No a v zítřejším programu je jízda parním vlakem do Rovenska pod Troskami. Z Turnova vyjedou speciální vlaky v 11.30 a ve 13.09.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Policie otevřela v centru hlavního města první rekrutační středisko. Silničáři dnes uzavřeli železniční přejezd v městské části Depř v Mladé Boleslavi. Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa, večer nastoupí proti Dánsku. A dnešní počasí v regionu stále oblačno, místy přehánky, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otone Hasilem, dobré páteční odpoledne. Policie České republiky dnes ráno otevřela v centru Prahy první kariérní a rekrutační středisko. Zájemci o práci u sboru si tam mohou vybrat profesi, která je zajímá, a dozví se, jaké musí splnit podmínky k přijetí. Policie aktuálně schází zhruba 5 000 zaměstnanců, říká policejní prezident Martin Vondrášek.
2: My jsme v loňském roce přijali více než 2300 nových policistů, což znamená, že v meziročním srovnání oproti prvnímu pátý předešlého roku jsme plus 916. Takže tohle je další střípek. A doufám, že se nám v tom bude dařit i do budoucna.
0: Podle Vondráška je nejobtížnější najít nové policisty v Praze, kde je mezi zaměstnavateli velká konkurence. Silničáři dnes ráno uzavřeli železniční přejezd v městské části Depř v Mladé Boleslavi. Dělníci tam musí vyměnit povrch přejezdu a část zabezpečovacího zařízení. Uzavřená je například autobusová zastávka Depř škola.
3: Na omezení upozorňují dopravní značky. Částečně je uzavřená i zastávka Depř u Hřbitova. Provoz se dotýká linek 61, 70 a 72. Omezení skončí v sobotu 16. května v 17 hodin. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Městská organizace Kutná Hora v pohybu dnes podvečer slavnostně otevře letní tréninkovou plochu na tamním zimním stadionu. Na akci si lidé mohou vyzkoušet bruslení na inlinech, uvidí také vystoupení kolečkových krasobruslařek nebo kutnohorských hokejistů. Sportovní večer začne v 17 hodin, upřesní instruktorka Karolína Soukupová.
4: Akce se nazývá Roller Party a právě náš klub a klub hokejových sršňů zde povede takovej workshop. Budeme učit lidi, jak bruslit, co se dá na té ploše inlineový dělat, tančit. Budeme tady mít několik exibičních vystoupení.
0: Povrch pro kolečkové brusle bude na kutnohorském zimním stadionu do konce června. Veřejnost si může sportoviště zarezervovat. Sport. Česká hokejová reprezentace dnes později večer nastoupí ke svému úvodnímu utkání na letošním mistrovství světa. Od 20 hodin 20 minut bude hrát ve Friburgu s Dánskem. Jako kapitán povede český národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debitoval.
5: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled, a ta chuť po tom úspěchu pořád je. A já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře. Proto jsem tady. No.
1: Počasí.
0: Po zbytek odpoledne bude v regionu středních Čech stále převážně oblačno, místy přehánky, ojediněle i bouřka, nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni. Slabý proměnlivý vítr v přehánkách nebo bouřkách může přechodně zasilovat. Zítra by přehánek mělo být v našem regionu výrazně více než dnes. Vše upřesní meteorolog už za chvíli.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor teď na hlavním tahu 1/9 na příjezdu do Mělníka směrem od Prahy. Postojíte v koloně. Na vjezdu do Mělníka se stala nehoda. Projíždí se tam kyvadlově a zejména ve směru od Prahy je zdržení docela velké. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Středočeské odpoledne pokračuje, s vámi je stále Pavel Kučera.
6: Krásné páteční odpoledne i dál.
1: Středočeské odpoledne.
6: Počasí na sobotu a neděli už za chvíli nadělí meteorologka České televize Alena Zárybnická. Pozveme vás na slavný pochod Praha-Prčice a Martin Písařík zjistí, kde se vzali sněhuláci. Potěší české písničky, které nestárnou s Jelenem, Evou Farnou a Věrou Špinarovou.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: prací ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická připravená. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Máme pěkné počasí v celku v těchto chvílích. Souhlasíte?
2: Ano, ano, je to takové proměnlivé, sem tam se někde vyskytuje přehánka, ale vlastně spíš jenom zanedbatelných srážkových úhrnů. Je to celkové množství, které teď v Česku ve středních Čechách registrujeme, a teploty někde kolem 12 stupňů Celsia, proč ne?
1: Co bude dál a taky v noci a zítra?
2: Buďme opatrní ještě na noční ranní minima v průměru 7 až 4 na západě kraje při déle trvající zmenšené oblačnosti až 2 stupně, tedy ojediněle přízemní mrazíky. Zataženo oblačno, ojediněle s přeháňkami, kránu na východě kraje i déšť a naopak právě na západě zmenšená oblačnost. No a ty rozdíly budou dobře zřetelné zítra přes den. Zataženo nebo oblačno místy přeháňky, na východě kraje déšť a naopak na západě regionu bude ubývat oblačnosti. Jestli se zítra objeví bouřka, bude to jen ojediněle a teploty budou mezi 13 a 16 stupni Celsia.
1: Neděle bude podobná nebo lepší?
2: Celkově asi bude mít méně oblačnosti. Neděle může být i polojasno. Přehánky by měly být jen výjimečné a teploty se ve středních Čechách dostanou na 15 až 18, ale zase pozor na minima 5 až 1 a místy přízemní mrazíky zase s větší pravděpodobností na západě kraje. A jedním dechem dodávám, že k tomu víkendovému počasí je třeba dbát místních rozdílů, zatímco my v tu neděli můžeme mít i to zmiňované polojasné nebe, tak pro Beskyd kdy platí výstraha před vydatným deštěm a tam právě v neděli by mohly i potoky a řeky reagovat na to množství váhy, které tam zvlněná studená fronta přinese. Tak velké rozdíly, jednou je to. Mm-hmm.
1: Ještě, kdybyste nám protekčně nakoukla do příštího týdne, něco zajímavého nás čeká od pondělí.
2: Je zvláštní, co všechno to slovo protekčně vyvolá, že? Když se vysloví takhle nahlas, no, bez protekce.
1: Tak exkluzivně se taky říká, že?
2: Tak, to zní mnohem lépe, ano, ano. Mělo by se postupně oteplovat a maxima by se měla dostávat i na hodnoty kolem 22 stupňů Celsia. Zatím to ve výhledu je ta zmenšená oblačnost a vlastně v celku už počasí, které by nemělo přinášet takové komplikace, které řešíme teď.
1: Ještě, že jsem se zeptal. Tak děkujeme za celý týden, příjemný víkend.
2: I vám všem naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém areálu jsou rozesety barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Planety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Páteční středočeské odpoledne pokračuje. Tradiční dálkový pochod Praha-Prčice je připraven. V ranních hodinách účastníci postupně vyrazí z různých míst v Praze, středočeském a jihočeském kraji. Kolik lidí se na pochod chystá a jak budou vypadat trasy, nám řekne reportérka Alena Junová. Dobrý den.
1: Dobrý den. První účastníci pochodu zítra vyráží už v 4:30 ráno ze zastávky metra Háje v Praze. Ti se vydají na 70-kilometrovou trasu. Ostatní zájemci absolvují kratší úseky. Tras je celkem 21 a startují v obcích a městech středočeského a jihočeského kraje, například v Benešově, Táboře, Sedlčanech nebo Týnci nad Sázavou. Z Prahy, Milevska a Táborska vedou také cyklistické stezky. Zájemci se mohli na pochod hlásit od 1. do 14. května. Dnešnímu dni evidují organizátoři přes 30 tisíc registrací.
0: No to je báječné číslo. Můžou se pochodu zúčastnit i lidi, kteří se nestihli zaregistrovat?
1: Určitě ano. Podle organizátorky pochodu Dany Horákové určitě nikomu účast na pochodu zakazovat nechtějí. Neregistrovaní chodci ale v cíli nedostanou plastovou botičku, kterou získá každý přihlášený absolvent pochodu. Tento suvenýr má každý rok jinou barvu a účastníci ho získávají nepravidelně od roku 1978. První ročník pochodu se konal o 12 let dříve. Zúčastnilo se ho téměř 500 chodců, kteří absolvovali jednu trasu.
0: Ale no, jak se účastníci po vyčerpávajícím pochodu z Prčice dostanou?
1: Nejlepší dopravní spojení bude pro účastníky to vlakové. Z Prčice zajistili organizátoři autobusovou kyvadlovou dopravu na zastávku v Heřmaničkách, odkud pojedou osobní vlaky do Benešova. Mimořádně budou zastavovat v Heřmaničkách také odpolední dálkové vlaky, a to ve směru do Prahy a do Českých Budějovic. Mimořádná vlaková spojení pojedou i ráno, a to z pražského hlavního nádraží do Tábora. Organizátoři pochodu nedoporučují, aby jezdili účastníci do Prčice autem. Ulice a parkoviště tu budou totiž úplně uzavřené.
0: A naše reportérka Alena Junová bude zítra tradiční pochod Praha-Prčice pro nás sledovat. Děkujeme, hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

Hudební kavárna Pavla Vítka. Pozvání na kávu tentokrát přijal zpěvák a herec Roman Tomeš. Dozvíte se o televizních seriálech Doktoři z počátku a Slunečná i o roli vévody Bavorského v legendárním muzikálu Noc na Karoštejně. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Martin Písařík dnes podnikne neobvyklé pátrání. Kde se vzali sněhuláci?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pátečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás opět po 17. hodině. Zrekapitulujeme si den v kraji. Za chvíli si užijte humoriádu s Patrikem Rozehnalem a Jitkou Němcovou. Bavte se a mějte se dobře.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky.

Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, co je ve vašem kraji nového, nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze Středních Čech, to všechno najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Milujeme Střední Čechy i na internetu. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Správa železnic hledá firmu na projektovou dokumentaci pro vysokorychlostní trať z Prahy směr Světlá nad Sázavou. Požár v kladenské pekárně způsobil škodu zhruba za 100 milionů korun. A počasí zítra, podobně jako dnes, velká oblačnost, místy déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Správa železnic usiluje o vydání stavebního povolení k vysokorychlostní trati z pražských Běchovic do Světlé nad Sázavou. Hledá firmu, která zpracuje potřebnou projektovou dokumentaci. Ta má zahrnovat také nové propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka. Výstavba by měla začít kolem roku 2030, říká mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová.
2: Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Na nové trati budou moct vlaky jezdit rychlostí 320 km v hodině.
0: Škodu zhruba za 100 milionů korun způsobil včerejší požár v kladenské pekárně. Oheň poškodil část techniky. Podle mluvčího středočeských hasičů Tomáše Bakaláře se při požáru nikomu nic nestalo.
3: My jsme na místo vyslali síly a prostředky, požár byl postupně lokalizován, následně likvidován a po dohodě s majitelem byla vyčíslená škoda na 100 milionů korun, uchráněné hodnoty hasením zásahem 1 miliarda a příčina je předmětem dalšího šetření.
0: Astronomický ústav Akademie věd ve středočeském Ondřejově se dnes a také zítra otevírá veřejnosti. Observatoř je přístupná vždy od 9. do 18. hodiny. Za jasného počasí odborníci nabídnou i pozorování oblohy po setmění.
4: Tadyhle ten dalekohled má 20-metrovou kopuli, má asi 200 tun.
5: Astronom Petr Škoda popisuje kopuli Perkova teleskopu, největšího klasického dalekohledu v Česku. Kromě něj se návštěvníkům postupně otevřou i další pozorovatelny, například radioteleskopy k pozorování slunce nebo historická hvězdárna z počátku 20. století, říká astronom Pavel Suchan.
6: Architekt Josef Fanta, který navrhl Wilsonovo nádraží v Praze, navrhl i Ondřejovskou hvězdárnu.
5: Program Dnů otevřených dveří je na webech Astronomického ústavu a České astronomické společnosti astro.cz. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalová Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky vedle baseballového areálu nový stadion, který by měl splňovat kritéria Evropské fotbalové unie UEFA. Jeho kapacita bude až 5000 diváků, sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být nejpozději v roce 2029. Náklady na výstavbu uhradí klub. Dnes to potvrdili místopředseda představenstva pražské Sparty František Čupr a starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme velmi podobné počasí tomu dnešnímu. Opět by mělo být zataženo až oblačno, postupně místy přehánky. Na východě středočeského kraje i déšť a jen ojediněle se objeví bouřky. Večer pak ustávání srážek a na západě kraje výrazné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra většinou mezi 13 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Velké zdržení je stále na severu regionu na silnici číslo 9. Jsou kolony na příjezdu do Mělníka ve směru od Prahy. Havarovalo tam osobní vozidlo, místem se projíždí Kyvadlově. Ve směru od Prahy se zdržíte až půl hodiny. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Pohodu si udělejte v této hodině, udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová, usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
3: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru, já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
2: šťavnatý,
3: voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto.
1: Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtělo, že jo? Takže, no. Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky ho potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky mám připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni, no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap v letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, zase, jak se dorozumíte se světem? Říkám, no to my si, pane, vybublujeme takhle a stáme toho kopce, zase oni vybubnujou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vybudujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a ten tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, že jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říká, je? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Američani, pošlou průzkumníka do Ruska, vy, tak do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on to tam mydlí těma vřízkama a potká bábu z Nuší, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě dnuša zkazat, kde jsi z vokzál? A on, no, saka adin. Já tobě skážu, že ty netrus. Říkám, já že netrus, no babička, pasmatry, vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že tam co je kozáčka. Říkám, no ty sprášíváš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, že ty netrus. Říkám, já že netrus, nakopne babu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, které mě potkala, hned věděla, že nesem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, že jo? A půjdeš někam do té lověny a kopíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se mi, bum, a je po něm, víte. No ale teďka, jak se loví tykři? A jsi
5: prdavý.
4: Hele, když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš připalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, víte. Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, vol. Těžiš. Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo? A už říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak mi dáš tu příručku, zapasne se to, no a je pojde.
0: Milan Pitkin, jeho směská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
1: Ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
1: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam měla zavzpomínat na mladá léta.
1: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
1: A už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřeba jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále, a tak dále. A já jsem měla sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Fenku Českého Fouska, připomínám.
1: Českého Fouska, ano.
0: Ano,
1: bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře, vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jeho baráku. Oni zazvonili, kluk s holkou, na D20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam si nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela. Oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Dý nekleplo.
1: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, a tak kde máte tu knížku? No, není to bohužel knížka, paní režisérka vám posílá psa. Víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije držku normálně.
0: Ale přežila to.
1: Přežil to, takovýhle hezký fóriček jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
1: Určitě. Měla radost, jo. Perka byla skvělá, ta to tam hned prohnala. Ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě. A ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře. Jitka Němcová vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jako všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou a já bych se určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře.
2: Tak... A zkazil paní Jitce, že voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku, vás, prosím vás, kdybyste mohli dát to pitky na to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte, já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí. Tudíž Milan Pitkin, teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale jak jsem byl to trošku vopilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housky. Kdyby byly to Stradivárky za dva miliony, houslisty hudečka, který měl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrat. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarády jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce, no. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. nakonec mi zavřeli vodu a zabetonal mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si místo vrátního v jedné toto továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
7: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedá vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
7: No, hodit prací nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
7: Já myslím, že víc než v tou prací, je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomu to najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba
7: má hned,
1: to tak nepovede, no.
7: Jo, ale to nevadí. Tak si najde něco vedle, aby ho to motivoval k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
7: Filmování, no. Točení.
1: Přímo.
7: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
7: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a teď tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, teď to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraješ šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
7: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
7: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
7: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk těší.
7: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano, ano.
7: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možné, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce. Taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčku, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to proti lidskosti trošku.
3: Ne. Ten můžete
4: to,
3: potom vypadnit.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělaj, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna povídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů. A ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale krásně, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a taky jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
5: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mně teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví. Mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko. No a teďka přijde, seděj a ona pak říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe. A zase seděj hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit, druhý kafe, nebudu to uvařit, třetí kafe, no a oni odejdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomá, ani kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
3: Krásný. Takže dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech. To bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech? Napadá vás něco, když už jsme u toho? Když jsme tady v té čekárně? Prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
6: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
6: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
6: No, že vás vidějí, jak tam jdete.
3: Ano.
6: Že co tam budete dělat. Jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: plát. A to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivnej, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvykl jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechno, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe, úplně se rozkročila nad tebou, takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme.
3: Mm.
4: No, tak to mě moc potěšilo.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to
3: ovšem ve Francii, no. Samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Ty jsi taky byla někdy na nuda pláži. Jitko.
2: No určitě.
1: No určitě, ale no, samozřejmě. A s nima.
2: Ne, s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, co jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo, tak mu říkáš, dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: A pak to ve škole pořád vidíš takhle,
2: pak situaci. Je to tak, jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase to s Francouzem teda, byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezký, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutný, jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne, zaprvé já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá. Hned se to na mě
1: jako
2: chytá.
1: Spálíš se?
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když to
1: dáme... Že by se tě mohli splést prchvíkem.
2: No samozřejmě. A takže já prostě, teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo?
1: Když si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spora na ten krk.
2: To je strašný.
1: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
1: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No to já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstiček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stála do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vlny. Strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám ji dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Milan Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMSku na číslo 90 01 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Je to váš čas, který taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi, nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřeboval byste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeji Stanislava, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme všem, uzavírám hru, druhý souboj a o pár hlasů navrch, změna, Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rmouti, to. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaro škrtí Desdemonu. Robča líbá Julii a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí.
10: Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu.
9: To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyčný ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesně řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivý?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem, Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak no tak příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně.
10: Nikdo.
9: No, tak
10: babilci, jdeme domů.
8: Prosím, já se hlásím. Hlásí. Já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh, pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
8: No tak to snad ne,
9: Ne, to už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
10: No byste jistě nechtěl dostat cepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak, pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Všimněte si, tam je vymlácen.
9: To je hlava jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co víte? O klasiku?
8: No tak tedy pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to k...
8: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
10: Jste zatížen klasikou.
9: Tíha vás táhne ke klasice.
10: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
8: No, to je,
9: je zajímavý
8: úkol.
9: To je náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
10: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina s idiota.
9: Tak dal byste si myškina idiota?
8: Volte. No ale já pokud jsem

0: informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
1: No tak to je pravda.
2: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisér.
1: No mám dojem, že ještě řekne.
2: No já jdu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala si někdy divadlo, Jitko?
5: Já jsem nechtěla nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem to neklidná.
4: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces.
5: Je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
4: Tobě se líbí pobíhat
5: po plátce. Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
4: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
5: Ne, ty máš divadelní hru a teď tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všechno je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
4: Byla by si šťastná v němém filmu?
5: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
4: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
5: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
4: Prosím tě, jak je mohli pustit ze školy?
5: Nemohli, protože... Protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
4: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pustej ji bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z Hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové podobě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor mezera a nebo

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Moriádě. Dobrý den, přejeme si Jitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo opravdu rychle stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já bych chtěl k jeho pokračování.
1: Dobře, tak děkujeme moc. Děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožným.
4: Já tedy pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připraveného, protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza z Mahuleny. Zde, duj. Duj, vyše boží silný orle,
5: to říká Radus,
4: jen
5: že?
4: Vlas... Ano, Radus, vy to znáte?
5: No tady je to napsaný, Radus.
6: Ah, Radus je tam taky, samozřejmě, že to známe. Radus je hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
6: Jak jsem se jmenoval? Jo, to Mahulenus.
4: Mahulenus? Posíšte, to muselo být ale těžké.
6: No, to bylo lehký. Já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
6: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů. Protože vy to máte připraveno zjevně.
4: Já to mám.
6: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adeptů. Taková komise pro výběr. Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně
4: poradíme.
6: Případně vyhodíme, že?
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
6: No, samozřejmě, že?
7: No, už od toho jsme tady.
4: Ano, od toho jste zde.
6: Tak si spust.
4: Já si tedy spustím.
6: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vyš se boží, signorle! Jen vlasy moje rvě a berli dechu, kež...
7: Zastav, čověče!
6: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. Vždycky, když my uděláme takhle... Vždycky, když my uděláme takhle. Tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
4: Tak.
6: Ano. Jste domluvený.
4: Ano.
6: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
7: No, kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: Já vám prosím vysím na rtech,
7: Tak dolů. To si nedovolu. No. Podívej se, chlapče.
6: Kolega už takhle je zatížený.
7: Já taky. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sulc se nám tady klepeš. Úplně to takhle dělá se stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
6: v dětství, to nám se metá,
7: nějaký spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám se metá.
6: Uvolni
7: všecko, odhoď.
6: Ano, správně. Ano.
7: To si sebereš.
6: To si sebereš potom. Teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
7: No, něco si můžeš nechat. To něco mál, nějaký peníze.
6: Abys to měl rezervu nějakou. Tak jde.
4: Duj. Duj, vy se boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu. Kéž zas mám síly toho větru a všechno...
7: Dost! On je jak divej. Podívej se, já to s tebou, chlapče, věř tomu, věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
7: Věř tomu.
4: Ano.
7: A jako tvoje máma ti říká, chlapče,
4: ano.
7: Takhle ne.
4: Ano.
7: Takhle ano. Takhle ne.
0: Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuju moc za návštěvu.
8: Já vám taky děkuju, pane.
1: Zase příště.
8: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Soud rehabilitoval disidenta a básníka Ivana Martina Jirouse. Parkovací dům v Čelákovicích u Prahy bude o tomto víkendu uzavřený a počasí v regionu zítra podobně jako dnes. Oblačno až zataženo, postupně místy déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobré odpoledne. Disidenta Ivana Martina Jirouse právě dnes rehabilitoval okresní soud pro Prahu Západ. Básníka v roce 1976 neprávem odsoudil tehdejší soud za výtržnictví.
3: Jirouse za minulého režimu pořádal nepovolené koncerty. V roce 1976 kvůli tomu musel na 18 měsíců do vězení. Rozsudek ale později zrušil nejvyšší soud, vysvětlila soudkyně Jana Vrzalová.
4: Z toho důvodu bylo dnes rozhodnuto o soudní rehabilitaci s ohledem na to, že právě vykonával trest na základě rozhodnutí, které bylo následně anulováno.
3: Soudní líčení požadovala jeho dcera Marta Veselá Jirousová, která chce takto svého otce rehabilitovat i v dalších případech.
5: Jsem ráda, že naše rodina tím byla tak jako očištěna. Dá se říct, že všechny tady tyhle ty odsouzení tak mě prostě připravili o tátu.
3: Ivan Jirous, kterému se přezdívalo Magor, vydal řadu básnických sbírek, esejí a dopisů. V roce 2006 dostal cenu Jaroslava Seiferta za celoživotní dílo. Zemřel v roce 2011. Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Obyvatelé Čelákovic nedaleko Prahy o tomto víkendu nebudou moci nechat svá vozidla v parkovacím domě. Pracovníci města tam totiž musí vyčistit podlahy, nájezdy a také skleněné desky. Všichni řidiči proto musí svá vozidla odvést nejpozději do dnešní půlnoci, říká starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
6: Jakmile bude úklid dokončený, parkovací dům obratem otevřeme pro provoz a já pevně věřím, že to bude dřív, než je aktuálně plánovaná uzávěra.
2: Parkovací dům v Čelákovicích bude opět v provozu nejpozději od pondělí 18. května. Neustupovna Benešovsku koupil v osadě Bořetice stavební pozemek. V současné době totiž nemá žádné vlastní pozemky vhodné pro výstavbu rodinných nebo bytových domů. Za půl hektarovou louku Neustupov zaplatil 4 miliony korun. Potvrdil to nezávislý starosta Tomáš Vrtiška.
7: Do budoucna tam plánujeme vystavit nějaké menší bydlení pro hlavně pro mladí lidi, aby jsme zabránili vylidňování.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté se ve svém posledním zápase na mistrovství světa střetnou s Dánskem. Souboj začne ve švýcarském Friburku ve 20 hodin a 20 minut. Český kanoista Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod na 1000 metrů. Druhý Číňan Wu Sheng Yue zaostal za českým olympijským vítězem téměř o sekundu.
1: Počasí.
2: Dnes večera v noci na zítřek čekáme v regionu středních Čech převážně velkou oblačnost, zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, kránu na východě kraje i déšť, na západě naopak přechodně zmenšená oblačnost. Ranní minima většinou mezi 7 a 4 stupni, na západě kraje kolem plus 2, ojediněle také přízemní mrazíky. A zítra, podobně jako dnes, tedy opět zataženo až oblačno, místy přehánky, na východě kraje déšť a jen ojediněle se objeví bouřka. Večer ustávání srážek, na západě kraje ubývání oblačnosti. Maxima zítra opět mezi 13 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Praze je silná páteční podvečerní špička, teď navíc v tunelu Blanka směrem na Troju. Ke konci tunelu stojí nepojízdné osobní vozidlo v pravém jízdním pruhu. Počítejte tam se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná páteční Den v kraji s Pavlem Kučerou.
8: Pohodové páteční odpoledne s námi.
1: Den v kraji.
8: Dnes pro vás máme výsledky jednání o zónách pro větrné a solární elektrárny, nové rekrutační a kariérní centrum policie, dny otevřených dveří na Hvězdárně v Ondřejově, vyschlý latčin pramen na Kokořínsku a počasí na víkend s meteoroložkou České televize Alenou Zárybnickou. K tomu servírujeme písničky, které nestárnou. Krištof bude, Petša Boys budou a Janek Ledecký už zpívá.
1: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Pátek 15. května a jeho události teď expresně s Otou Nehasilem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré páteční odpoledne. Ve Vrančicích na Příbramsku dnes pořádají místní referendum. Lidé mohou vyjádřit svůj postoj k možné výstavbě větrných elektráren v okolí. Referendum si vyžádala skupina tamních obyvatel, která větrníky odmítá. Hlasovací místnost bude otevřená až do večerní 21. hodiny. Policie České republiky dnes otevřela v centru hlavního města první kariérní a rekrutační středisko. Zájemci o práci u sboru si tam mohou vybrat profesi, která je zajímá. Také se dozví, jaké musí splnit podmínky k přijetí. Na místě byla dnes také naše reportérka. Její příspěvek nám nabídneme už v této hodině. Včerejší požár v kladenské pekárně způsobil podle dnešního vyjádření středočeských hasičů škodu zhruba za 100 milionů korun. Potvrdil to mluvčí hasičů Tomáš Bakalář. Podle něj se podařilo uchránit technologie v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Dnes a pak ještě zítra se na hvězdárně v Ondřejově u Říčan na Praze východ koná den otevřených dveří. Pořádá ho Astronomický ústav Akademie věd. Hvězdárna bude otevřená po oba dny vždy od 9. do 18. hodiny. Také tomuto tématu se budeme více věnovat v následující hodině. Zítra se bude konat ve všech stanicích Českého rozhlasu den otevřených dveří. U nás v Karlíně, kde sídlí Český rozhlas Střední Čechy a také Rádio Praha, přivítáme naše posluchače mezi 10. a 16. hodinou. Zájemci najdou důležité informace na webu Střední Čechy rozhlas.cz. A ještě jedna tradiční akce. V sobotu se koná už 59. ročník pochodu Praha Prečice. Organizátoři přichystali celkem 21 tras. Nejdelší z Prahy má 70 kilometrů. Na pochod se podle odhadů vydá až 25 tisíc lidí.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte pořad Den v kraji. Ve vypjaté atmosféře sledovali stovky lidí v Praze veřejné projednávání návrhu tzv. Akceleračních oblastí. Těch má být v Česku necelá stovka. Jde o území s možností rychlejší výstavby větrných či solárních elektráren, mimo jiné k posílení energetické bezpečnosti a ochrany klimatu. Experti a úřady v těchto oblastech předem zhodnotili desítky typů dopadů na lidi či krajinu.
1: Snahu zástupců ministerstev celý proces veřejně vysvětlit část lidí v pražském radiopaláci od začátku přerušovala.
2: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
1: Říká účastnice, která si nepřála uvést jméno. Věcné dotazy pokládali například starostové obcí. Podle Reného Neděli z ministerstva průmyslu a obchodu mělo veřejné projednání smysl.
3: Vysvětlit i ty některé obavy a některé ty mýty typu, že vám někdo postaví větrnou elektrárnu ve prostřed vesnice. To se prostě nemůže stát.
1: Česko v rámci Evropské unie výrazně zaostává především v rozvoji větrné energetiky. Z pražského radiopaláce Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Stavbu větrných elektráren lidé odmítli v referendech či anketách, například v Třebíži na Slánsku, ve Starosedlském Hrádku, Pečicích na Příbramsku, ve Mšeckých Žehrovicích na Rakovnicku, Chorušicích na Mělnicku a Řisutech na Kladensku.
4: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Tak tolik Popelka Xindla X. A policie České republiky otevřela v centru Prahy první rekruteční a kariérní centrum. V ulici na Perštýně se můžou přijít poradit zájemci o práci. Byla se tam podívat i reportérka Františka Rohlíčková. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Františko, k čemu přesně kariérní centrum slouží?
2: Podle vedení policie je to další z cest, jak můžou lidé, ale i odborníci nebo zaměstnanci se sborem komunikovat. Samozřejmě si od toho taky slibuje, že přivede další zaměstnance, i když podle policejního prezidenta Martina Vondráška tím nejlepším náborářem je spokojený policista.
3: Naši kolegové přivedou zhruba 50% uchazečů. Ta zbylá půlka přichází z dalších různých pohnutek, třeba protože navštíví naše virtuální náborové centrum, které funguje od dubna 2024 a zaznamenalo přes 4 miliony interakcí a 92 tisíc aktivních návštěvníků toho virtuálního centra.
2: Kolik z nich ale policie přijala, neví. Centrum v ulici na Perštíně je otevřené od tohoto týdne. Vždy v něm bude policista s praxí, který může svou práci vysvětlit, říká vedoucí náborového oddělení Petra Literová.
4: Pokud projevíte další zájem, že byste opravdu chtěli nastoupit, tak potom už si vás samozřejmě, tak říkajíc do parády, vezmou naše personalistky vedle a všechno vám vysvětlí, všechno s váma i hned můžou vyplnit na místě. Nemusíte vůbec už potom řešit nic stranou.
2: Poradí taky třeba s tím, jak se připravit na fyzické nebo psychologické testy. K dispozici je centrum i pro policisty, kteří ve sboru již pracují a zajímá je třeba další kariérní postup.
1: Kolik zaměstnanců teď policii chybí?
2: Aktuálně pracuje u policie asi 41 300 lidí. Ideální stav by byl asi přes 46 000, říká policejní prezident Vondrášek.
3: My jsme v loňském roce přijali více než 2300 nových policistů, což znamená, že v meziročním srovnání oproti prvnímu pátý předešlého roku jsme plus 916. Takže jenom to říkám, tohle je další střípek a já doufám, že se nám v tom bude dařit i do budoucna.
2: Nové policisty hledají například v Šumperku, Olomouci a Přerově. Na administrativní pozice pak taky několik krajských ředitelství. Na internetové stránce, kde policie volné pozice inzeruje, jich je aktuálně vypsaných 53. Asi dva roky pak existuje i virtuální náborové centrum. Internetová stránka, kde se zájemce o práci u policie může seznámit prakticky s průběhem přijímacího řízení. To jde s pomocí brýlí s virtuální realitou, taky v ulici na Perštíně.
1: Říká Františka Rohlíčková. Děkujeme, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy, své pracoviště dnes otevřela hvězdárna v Ondřejově. My už máme na telefonu tiskového tajemníka Astronomického ústavu Akademie věd Pavla Suchana. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer.
0: Prosím, povězte nám, co čeká návštěvníky při vašem dni otevřených dveří.
1: Tak už toho principu toho názvu dny otevřených dveří, tak budeme mít otevřena pracoviště. To znamená, že návštěvníci se budou moct podívat po hvězdárně v Ondřejově a navštívit jednotlivá vědecká oddělení a jednotlivá pracoviště. K tomu samozřejmě budeme mít poměrně dost doprovodného programu. A pak teda bych možná zmínil i to, že jsme v krásném přírodním prostředí. Ta hvězdárna je postavená vlastně zároveň jako park, takže i nemilovníci astronomie si myslím tady přijdou na své.
0: A takový tam nebudou. Návštěvníky určitě láká hlavně ten největší český dalekohled, co všechno díky němu astronomové dokáží pozorovat.
1: Tak kdybych začal opravdu jako laickým pohledem, tak kdybychom se chtěli podívat na plamen svíčky, kterou umístíme na měsíc, tak ho tím dalekohledem uvidíme. Mm-hmm. Na to samozřejmě nepoužíváme, notabene, že na měsíci není atmosféra, čili tam plamen hořet nebude, ale ten dalekohled se používá na pozorování horkých hvězd. To zní legračně, protože každá hvězda je horká, ale tohle jsou opravdu mnohem teplejší hvězdy, než je třeba povrchová teplota našeho Slunce, a na těsné dvojhvězdy, které už si navzájem tak trošku kradou společnou atmosféru. Pozorují se s ním také ale exoplanety, čili objevují, to znamená planety u jiných hvězd než u Slunce, a zároveň třetí pozorovací program je pozorování slunečních erupcí, respektive erupcí na hvězdách a ve slunečním oddělení na Slunci, abychom dokázali porovnat, jak to je na jiných hvězdách než u Slunce.
0: Jaká další technologická zařízení hvězdárna v Ondřejově skrývá?
1: Tak první, co nás napadne, jsou radioteleskopy, ty jsou tady sluneční, to znamená pozorují Slunce, a my shodou okolností právě zítra dopoledne od 10 do 12 hodin nabídneme prohlídku radioteleskopu, který sice pozoruje Slunce, takže je to věda, ale zároveň historie, protože je to z doby druhé světové války bývalý naváděcí letecký radar německé armády. A my nabídneme nejenom teda výklad kolegy ze skupiny radioastronomie, ale zároveň i prohlídku toho historického interiéru.
0: Přiblížíte nám prosím i letošní doprovodný program?
1: Tak když začneme od dětí, tak bude právě v kopuli Perkova, daleko z toho největšího v zemi, tak bude dětský program. V nové seminární budově budeme promítat v 10 hodin dopoledne film Grigar. Jiří Grigar oslavil letos 90. Odpoledne film Perek, po něm se jmenuje po docentu Perkovi právě ten největší český dalekohled. Pak bude přednáška od 14 hodin o Antarktidě a v 16 hodin o solarografii. A večer, když teda dovolí počasí, jinak budeme muset být v knihovně, v 6:30 bude kytarový koncert. Ideálně chceme, aby to bylo na radarové louce s výhledem do kraje.
0: Krásný program jste připravili na hvězdárně v Ondřejově na den otevřených dveří. Tak to byl astronom a tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd Pavel Suchan. Děkujeme, ať se vše podaří, a naslyšenou.
1: Děkuju, na všechny se moc těšíme.
2: Den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
2: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
1: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: I v pátek odpoledne je s vámi Český rozhlas Střední Čechy. Latčin pramen v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj vyschnul. V minulých letech bylo ve studánce občas vody méně, nikdy se ale zatím nestalo, že by tam nebyla vůbec. Pramen je nedaleko Hájovny Černínov v Kokořínském dole.
1: Latčin pramen je na úpatí pískovcových skal, je obestavěný pískovcovými kvádry, na nich je postavený dřevěný.

0: Do té doby, kdy byla voda, no.
1: Je tady hodně takových pramenů, nebo málo, nebo vysychaný?
0: Tak tady v Kokořínském dole byly takový tři prameny. Jeden byl kousek od toho Lečina pramenu a jeden je tou cestou nahoru, kdy se jde do Kaniny, jako zadní cestou. Tak ten ještě vodu má, ale ty dva spodní už ne.
1: V Kokořínském dole potkávám i pana Vladimíra, který tady žije 2 roky.
2: Je to špatný, bylo by dobrý, kdyby byl funkční, jako byl předtím.
1: Ředitel správy chráněné krajinné oblasti Kokořín Máchu v kraji Ladislav Pořízek lituje, že jeden z vyhlášených pramenů vyschnul.
3: Takovou smutnou ukázkou vysychání české krajiny je aktuální zánik Latčina pramene a dokonce význam toho pramene ukazuje i umístění automatického měřícího zařízení Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Podle ředitele Pořízka má pramen svoji pověst.
3: Ten pramen je znám několik století, dokonce se k němu váže i pověst středověka. Ten Lečin pramen má jméno podle Latky, která podle pověsti se tam setkávala se svým milým, ale nebylo jim přáno a došlo tam právě k tragédii, kdy mám pocit, že šípem vystřeleným na právě milého Latky zemřela Latka sama.
1: Hydrogeolog Jan Čurda z České geologické služby uvedl, že podzemní voda v této části středních Čech pochází z Krkonoš, Lužických a Jizerských hor.
4: Hypoteticky bychom si mohli představit, že molekula vody, která nám v této oblasti někdy na konci zimního, na začátku jarního období zasákne, se nám za určité nepoměrně delší časové období, než jsou první dny nebo týdny, dostane až na úroveň těch středních Čech.
1: Další hydrogeologové se shodují, že by museli okolí pramene detailně prozkoumat, aby zjistili, proč vyschnul. Z Kokořínského dolu Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: ve středních Čechách.
1: Co čekáte od počasí, prozradí meteoroložka České televize Alena Zárybnická.
2: Buďme opatrní ještě na noční ranní minima v průměru 7 až 4 na západě kraje při déle trvající zmenšené oblačnosti až 2 stupně, tedy ojedinělé přízemní mrazíky. Zataženo oblačno, ojedinělé s přeháňkami, kránu na východě kraje i déšť a naopak právě na západě zmenšená oblačnost. No a ty rozdíly budou dobře zřetelné zítra přes den, zataženo nebo oblačno, místy přeháňky, na východě kraje déšť a naopak na západě regionu bude ubývat oblačnosti. Jestli se zítra objeví bouřka, bude to jen ojediněle a teploty budou mezi 13 a 16 stupni Celsia.
1: Neděle bude podobná nebo lepší?
2: Celkově asi bude mít méně oblačnosti. Neděle může být i polojasno. Přeháňky by měly být jen výjimečné a teploty se ve středních Čechách dostanou na 15 až 18, ale zase pozor na minima 5 až 1 a místy přízemní mrazíky zase s větší pravděpodobností na západě kraje.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli už bude pokračovat naše středočeské odpoledne. Pavel Kučera přeje i dál dobrý zvuk a maximální pohodu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Končí připomínkové řízení k návrhu zákona, který by změnil financování veřejnoprávních médií. Vedení Prahy 8 plánuje přeměnu parkoviště na Karlínském náměstí. A počasí v regionu zítra opět velká oblačnost, postupně místy s deštěm, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý podvečer. Přesně o půlnoci skončí připomínkové řízení k vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Předlohu už kritizovala řada institucí a ministerstev. Poukazují například na nedostatečnou definici pojmů nebo nelogické uspořádání textu.
4: Návrh připomínkoval třeba odbor kompatibility úřadu vlády nebo hospodářská komora. Tak Klempířovi vytýká třeba to, že předloha jasně nedefinuje média veřejné služby. Podle ministra Klempíře se připomínky očekávat daly a s těmi relevantními teď bude pracovat.
5: Jestliže se těch připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu definici veřejné služby tam dodáme.
4: Návrh dlouhodobě kritizuje opozice. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS jde o legislativní paskvil.
6: Kdyby se mu to stalo jako ministrovi, tak by mě bafackovala. Takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
4: Předlohu připomínkoval i Český rozhlas, pokračuje jeho generální ředitel René Zavoral.
7: Z našeho pohledu opravdu ten materiál je tak špatný, tak nekvalitní, že je neopravitelný.
4: S připomínkami se teď vypořádá Ministerstvo kultury. Poté ho projedná znovu koaliční rada. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Městská část Praha 8 zvažuje změny na Karlínském náměstí. Konkrétně jí vadí západní část, kde je parkoviště, které ale využívají více dojíždějící řidiči než místní. Sbírala proto od obyvatel podněty, jak by mohla tuto plochu lépe využít, říká místostarosta Tomáš Hřebík z hnutí STAN.
8: Nejdražší formu si dokážu představit i třeba částečně dávat parkovací místa pod zem. Nejlevnější forma jsou modré zóny.
3: V kulturním domě v Dobříši dnes začíná už 19. ročník divadelního festivalu ochotnických souborů. Každý den až do příštího pátku se tam vždy od 19. hodiny představí jiný soubor. Na programu jsou například představení Loupežník, Vzpoura nevěst nebo Jedna noc na Karlštejně, říká předseda divadelního spolku Kruh Ivan Sutnar.
9: Máme těch souborů celkem 8 letos, které k nám přijedou. A ty soubory každý rok trošičku měníme, aby ten festival byl zajímavý. Jsou to soubory jak z blízkého okolí, to znamená z okolí Dobříše, ale tak i z toho vzdálenějšího. Sport.
3: Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady. Poprvé tak učinil už před 2 měsíci a naposledy po nedávných výtržnostech fanoušků v ligovém derby proti Spartě. Tvrdík to uvedl v příspěvku na sociální síti X. Tykač jeho nabídku zamítl.
2: Počasí.
3: Večera v noci na sobotu čekáme v regionu středních Čech převážně velkou oblačnost, ojediněle přehánky, kránu na východě kraje i déšť a na západě kraje přechodně zmenšená oblačnost. Ranní minima většinou mezi 7 a 4 stupni, na západě kraje kolem plus 2, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra bude velmi podobné počasí jako dnes, tedy opět oblačno až zataženo, místy přehánky, na východě kraje déšť, ojediněle se objeví bouřka. Večer ustávání srážek, na západě regionu ubývání oblačnosti a maxima zítra opět 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 brzdí provoz nehoda za sjezdem z plzeňské dálnice. Na kilometru 22 blokuje pravý pruh a tvoří se tam kolony. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Naše vysílání pokračuje, s vámi je stále Pavel Kučera.
10: Dobré a ještě lepší páteční odpoledne.
2: Středočeské odpoledne.
10: Už za chvíli zjistíme, jaký byl den Skelty v Novém Strašecí. Dozvíme se, jak probíhají svatojánské slavnosti na Vális v Praze a pozveme vás na náš den otevřených dveří s písničkami, které nestárnou od No Name, Báry Basikové, Kamila Střihavky a Karla Gota.
2: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Ve středočeském odpoledni se teď podíváme na rýžování, zlata, výrobu šperků, ražbu mincí a další řemesla. To všechno si dnes vyzkoušeli návštěvníci muzea v Novém Strašecí. Připomněli si tak víc než 80 let od nalezení opukové hlavy Kelta Všeckých Žehrovic.
1: Opuková hlava Kelta ze Všeckých Žehrovic byla nalezena v roce 1943 a byla nalezena na několik kusů a naštěstí se podařilo do konce války víceméně utajit tento nález, takže se zůstal vlastně v českých sbírkách, jinak by se dostal do Německa. No a díky tomu se stal vlastně nejslavnější keltskou památkou vůbec ve střední Evropě. Je to nejcennější exponát Národního muzea. My jsme měli to štěstí, že k nám do Nového Strašecí, které se kdysi podílelo na záchraně toho nálezu, tak jsme už tady dvakrát originál měli a každoročně si právě blízko datumu nálezu 19. května připomínáme výročí nálezu.
2: Říká Kateřina Blašková, archeoložka Rakovnického muzea. Čím je podle vás akce důležitá pro region?
1: Určitě upevňuje to povědomí mezi místními o tom významném evropském nálezu, který opravdu znají všichni, nejenom specialisti na keltské období, ale právě i ta veřejnost, která má ráda historii. Tak kdekoliv v Evropě se na to zeptáte, každý to zná a každý ví, jak to vypadá. Je potřeba, aby jsme to znali i my tady místní.
2: Se školou si sem dnes přišli vyzkoušet tradiční keltská řemesla i Lukáš se Štěpánem.
3: Je to nejlepší den jeho života.
4: A co jsi tady vyzkoušel?
3: No, všechno možný. No, třeba vyrábějí prstinku, nebo vyražený mincí a tak dále.
5: No, já jsem si vyzkoušel zlato, to nám moc nešlo. A pak jsme s Lukášem, tak jsme vyráběli a prstínek.
2: Najít zlato u jednoho ze stanovišť se snažila i Markétka.
6: My tady děláme zlato a nic se nám nepodaří najít.
4: A jaký stanoviště jste ještě vyzkoušeli?
6: Vyzkoušeli jsme Švartovská dílna, hledání pokladu a rýžování mincí.
2: Program vyvrcholí vernisáží nesoucí název Ztráty a nálezy a neb depoty jako svědkové času. Výstava pak bude trvat až do září. Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Ředitel chlebské zoologické zahrady René Franěk nám přijde představit nové přírůstky a také další plány, které má se svým zvířecím královstvím.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy je s vámi. Praha se dnes večer promění v malé Benátky. Na Vltavě pod Karlovým mostem se objeví gondoliéři v dobových kostýmech, kteří vzdají poctu jednomu z nejznámějších českých svědců a patronovi lidí od vody, Janu Nepomuckému. Už po 18. se tam odehrají svatojánské slavnosti na Valis. Jejich přípravy sleduje i naše redaktorka Tereza Cedidlová. Hezký den.
1: Dobré odpoledne. Tady v areálu Pražského hradu u svatovícké katedrály se schází desítky lidí. Mezi nimi jsou skupiny folkloristů a muzikantů v moravských krojích a v krojích jsou i jezdci na nazdobených koních, kteří s areálem Pražského hradu potulují. Připravený je opodál i kočár s kladrubskými hřebci, který poveze relikviář svatého Jana Nepomuckého. A ti všichni se společně s poutníky z celého světa vydají kolem 19. hodiny královskou cestou ke Karlovu mostu, kde pak začne ta hlavní část dnešního programu.
0: Ano, jedním z hlavních bodů slavností na Valis je regata benátských lodí. Objeví se letos na Vltavě něco, co lidé v Praze ještě neviděli?
1: Ano, letos poprvé na Vltavu vypluje nově zrekonstruovaná benátská barokní loď Pizona Byzantina, která byla postavena Benátčany v roce 1912. Těch zajímavých lodí, na kterých dnes na Vltavě pojedou benáčtí gondolieři, bude ale celá řada. K vidění bude třeba 14 metrů dlouhá osmiveslice Bizona San Giovanni Nepomuceno, známá taky jako Bizona Praga. Ta je s Prahou a tedy s Českem spojená tím, že ji tady před 7 lety čeští sochaři a řezbáři opravili a ozdobili a na její příč připevnili věrnou kopii sochy Jana Nepomuckého, tak jak je na Karlově mostě.
0: Večer zakončí koncert na Vltavě, kde ho budou moci lidé sledovat.
1: Pódium je na hladině, kousek vedle Karlova mostu. Vidět a snad i slyšet by ta hudba měla být z obou břehů, tedy z Alšova nábřeží i od kanálu Čertovka. Ještě než se ale rozezní první tóny, tak pod obloukem Karlova mostu, ze kterého byl podle tradice shozen právě svatý Jan Nepomucký, proletí parašutista. No a pak poprvé v historii slavností na Vltavě vystoupí hudba hradní stráže, a to pod vedením dirigenta a skladatele Krištofa Marka, který jen pro dnešní večer složil symfonii s názvem Svědci pražské hradu. No a pokud se do centra Prahy nedostanete, můžete celý koncert, který začne po 20. hodině, živě sledovat na stanici ČT Art.
0: Na slavnosti na Valis nás pozvala Tereza Cedidlová. Děkujeme, hezký večer i víkend.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Vysílá pro vás Český rozhlas Střední Čechy. Disidenta Ivana Martina Jirouse dnes rehabilitoval okresní soud pro Prahu Západ. Zabýval se případem, kdy byl básník ve vězení kvůli organizování undergroundových koncertů skupiny The Plastic People of the Universe. Dnešní rozsudek sledoval náš reportér Josef Beneda, který je ve spojení s námi. Dobrý den.
1: Hezký den. Okresní soud dnes řešil případ z roku 1976, kdy Jirous jako vedoucí skupiny The Plastic People of the Universe skončil ve vězení. Oficiálně za výtržnictví si odseděl rok a půl. Rozsudek ale po revoluci zrušil nejvyšší soud, vysvětlila soudkyně Jana Vrzalová.
2: Z toho důvodu bylo dnes rozhodnuto o soudní rehabilitaci s ohledem na to, že právě vykonával trest na základě rozhodnutí, které bylo následně anulováno. A to zejména i za přečin, který byl tedy následkem právě komunistického režimu té doby. A nebylo to vyhodnoceno jako přečin, který by naplnil tu skutkovou podstatu toho přečinu jako takového.
1: S rozhodnutím soudkyně souhlasila i státní zástupkyně a nikdo si proti němu nepodal stížnost. Je tedy pravomocné.
0: Básník Jirous zemřel v roce 2011. Kdo vlastně usiloval o jeho rehabilitaci?
1: To soudní líčení požadovala jeho dcera Marta Veselá Jirousová. Ta dlouhodobě usiluje o to, aby očistila jméno svého otce.
3: Údajně to, co dítě zažije do třetího roku života, vnímá jako normu. A já jsem jako normu tím pádem brala, že s náma táta prostě není. Dá se říct, že všechny tady tyhle ty odsouzení tak mě prostě připravily o tátu a o to mít tu šanci s ním vytvořit v dětství nějaký plnohodnotný vztah.
1: Veselá Jirousová chce takto rehabilitovat svého otce i v dalších případech, kdy byl neprávem poslán do vězení.
0: Na závěr nám ještě připomeň, kdo byl Ivan Martin Jirous a jak bojoval proti komunistické.

0: celoživotní dílo.
1: Říká Josef Benda. Děkujeme za informace a hezký den.
0: Já děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: A teď se hlásí Denisa Hergeslová z Lákadly na zítřek.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Historická budova Českého rozhlasu v pražském Karlíně se otevře vám, našim milým posluchačům, a to hned během dvou květnových víkendů. V rámci Dne otevřených dveří i festivalu Open House Praha si budete moct projít běžně nepřístupné prostory a podívat se přímo do vysílacích studií Českého rozhlasu Střední Čechy a Rádia Praha. Zpřístupněno bude taky legendární hudební studio A nebo činoherní studio B, kde vznikají rozhlasové hry a pohádky. Chybět nebudou ani komentované prohlídky s moderátory a dalšími pracovníky rozhlasu. Přijďte se podívat, odkud pro vás každý den vysíláme, už tuto sobotu 16. května nebo v rámci Open House Praha příští týden 23. a 24. května. V Chyňavě a Hlásné Třebani se konají tradiční staročeské máje. Čekají vás krojované průvody, lidová hudba, tanec i večerní zábavy. V Chyňavě zahraje Láďa Horváth Band, v Hlásné Třebani vystoupí například dudácká kapela Praštěnka, Třehusk nebo cymbálová muzika Hantal. Součástí programu budou taky vystoupení místních souborů a tradiční moravská beseda. Přijďte si užít atmosféru 26. poberounského folklorního festivalu. V Brandýse nad Labem Staré Boleslavy se zúčastněte tradiční akce Audience u císaře Karla I., která letos připomene taky 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Program zahájí příjezd historického parního vlaku a slavnostní nástup v zámecké zahradě. Následovat bude průvod s císařským kočárem, vojenské manévry, koncert Sedláčkova kvarteta i

0: Ježíše ve Staré Boleslavi. Součástí akce bude taky zahájení výstavy věnované Habsburské dynastii. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Víc pro vás máme na našem webu stretnicechy.rozhlas.cz. Pavel Kučera se těší v pondělí zase ve stejných časech. Užijte si krásný další májový víkend a mějte se fajn.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: U didaktických testů v České republice letos neuspěla téměř desetina všech maturantů. Lidé na Benešovsku podepisují petice proti výstavbě solárních nebo větrných elektráren. A počasí v regionu zítra velmi podobně jako dnes, tedy velká oblačnost, k tomu místy déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. U státních maturit v celé České republice letos neuspěla téměř desetina všech studentů. Didaktické testy psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo přibližně 12%.
2: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
3: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů, dále pak u licejí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
2: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout, radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
2: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků. Podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: České policii chybí zhruba 5 000 zaměstnanců. S jejich náborem má pomoci nové kariérní a rekrutační centrum v centru hlavního města. Informace tam získají nejen zájemci u práci u sboru, ale také policisté o možnosti kariérního postupu. Prostory v Pražské ulici na Perštýně bude policie využívat zároveň jako nové komunitní centrum. Upřesní vedoucí personálního a náborového oddělení Petra Literová.
5: Tento prostor je i tak konstruovaný, že můžou tady být akce pro veřejnost, různé workshopy od 7 hodin do 16.45 pondělí až čtvrtek a pátek máme teda zkrácenou dobu, což je od 7 hodin do 14.30.
0: Obyvatelé několika obcí na Benešovsku se mohou vyjádřit k takzvaným akceleračním zónám. Ty mají v místě umožnit výstavbu solárních nebo větrných elektráren. Petice vyhlásily například obce Teplíšovice nebo Soběhrdy. Připomínky chtějí poslat na Ministerstvo pro místní rozvoj. Potvrdil to nezávislý starosta Soběhrd Pavel Bartík.
6: Pro umístěvání těch elektráren se uvádí, že by měly být nějakých 700 až 1200 metrů od sídel. Tady to napasovali na 500 metrů od sídel a s tím, že dokonce některých chatové osady jsou těsně na hranici a některé jednotlivé chaty jsou dokonce uvnitř té zóny.
1: Počasí.
0: Večera v noci čekáme velkou oblačnost, ojediněle přehánky, kránu na východě kraje déšť, na západě ubývání oblačnosti, ranní minima mezi 7 a 4 stupni. Zítra podobně jako dnes tady velká oblačnost, místy přehánky, na východě kraje déšť, ojediněle bouřky, večer ustávání srážek a na západě kraje výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra budou většinou mezi 13 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor teď na dálnici D11 Praha Hradec Králové. Za sjezdem na Chlumec nad Cedlinou na 64. kilometru je nehoda v pravém pruhu. Dojíždí se tam do kratší kolony, trochu se tam zdržíte. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes přišla doslova udivená. Říkala, co se to s těmi lidmi děje. Oni začali psát všechno zvlášť. No jak jste to myslela? Dobrý den.
2: Dobrý den. Máme v češtině sice nevelkou skupinu slov, ale přece jenom jich pár typů, která vznikla skládáním neboli spojením dvou různých slovních základů. No a tahle slova v poslední době vídám napsaná zvlášť, nevím proč.
1: Tak buďme konkrétní, ve kterých případech teď v poslední době chybujeme, co se má psát dohromady a píšeme to chybně zvlášť.
2: Neříkám, že je to nějaký častý jev, ale zkrátka objevuje se taková slova jako velkolistý, stále zelený nebo drobnohled, tak zvěrolékař, ta se objevují rozpojená.
1: Jak to ale poznat? Protože některá slova zase píšeme zvlášť, nejsou to složeniny a některá mají dokonce možnost, že je můžeme psát dvěma variantami.
2: Tam samozřejmě nejlepší je se podívat do nějaké jazykové příručky a ověřit si to. Souvisí to totiž trochu s tím, že některé ty složeniny vznikly už rovnou jako složená slova a právě z takových slov jako zvěrolékař to poznáme, protože je nám jasné, že tím vznikl nový význam, tudíž je to jedno slovo. Ale pak jsou slova, která se původně psala zvlášť a ta tendence je, protože už dnes je bereme také jako se samostatným významem obě dohromady, tak postupně začít je psát dohromady. Ale máme slova v takové té přechodné fázi, například voděodolný, což není příliš frekventované slovo, ale tam si můžeme stále ještě vybrat, jak to napíšeme. A asi nejběžnější výraz, u kterého také ještě máme volbu, je takzvaný.
1: Jak jsme na tom vlastně v češtině s těmi složeninami, cizím slovem kompozity? Máme jich méně nebo víc než jiné jazyky? Taková němčina, ta je na to expertka. Tam se složí, co se dá dohromady.
2: Němčina je převážně takzvaný syntetický jazyk, to znamená, že ta slova skládá z různých základů. V češtině říkáme flexivní neboli ohebný jazyk, to znamená, že přidáváme něco před slovo, něco za slovo, předpony, přípony a ty pak ohýbáme a to je ten produktivní nebo nejběžnější způsob, jak slova v češtině vznikají.
1: Jestli pak se s vámi rozloučím někdy jako s jazykoporadkyní, nebo tohle se nespojí, jazyková poradkyně?
2: Já myslím, tak za 50 let to probereme.
1: No, ale ne my dva.
2: To není úplně optimistický závěr.
1: No, buďte realistka.
2: Možné je všechno.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval patrně pověřen vládcem Florencie na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Od dnešního vydání Sousedů připravil kolega Richard Čulko rozhovor s Josefem Šorfou, kolegou z Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde připravuje seriál Sudetské stopy.
2: Český rozhlas Karlovy Vary vysílá od února nový seriál Sudetské stopy. Ten připomíná zapomenuté příběhy, pamětihodnosti i osobnosti spojené s původními obyvateli Karlovarského kraje. Nový seriál se zaměřuje na historii pohraničí, která byla poznamenána druhou světovou válkou a poválečným odsunem obyvatel. Právě tyto události dodnes ovlivňují vztah lidí ke krajině i k místům, kde žijí. Sudetské stopy chtějí nabídnout širší a klidnější pohled na společnou česko-německou minulost a ukázat, že region má co objevovat i dnes. Minulost zdejšího regionu vůbec typická není a vztah k němu si vlastně vytváříme teprve v posledních letech. Je co objevovat, uvedl autor seriálu Josef Šorfa. Josefa Šorfu jsem si v rámci autorského čtení na zámku Štědrá vyspovídal. Pane Šorfo, jak jste k tomuto tématu vůbec přišel?
3: No, možná to téma spíš přišlo ke mně, protože sudetské stopy, to je věc, na kterou narážíte, ať už tady v Karlovarském kraji, kde vysílám, jedete v podstatě kamkoliv. Do hor, do lesů, do města.
2: Kolik pořadů už bylo vysíláno?
3: Tak zatím bylo odvysíláno 13 pořadů, ať už jde třeba o povídání s autorkou knížky Jitkou Blaškovou, Anet Chen, Děvčátko ze Sudet, povídání o starých mapách, o chebském knoflíku, o téměř zapomenutém fenoménu, o tom, že přijedete někam na místo, kde si domluvíte sraz na náměstí v Lauterbachu, a to samozřejmě znalci vědí, že tam už žádné náměstí není, ale je to jakási plocha, kde jsou pozůstatky kostela, pozdější čisté tedy, kde je parta lidí, kteří se o to místo starají, a takových témat jsou desítky. Já mám zatím plán na 20 dílů, které mám rozpracované, a minimálně dalších 20 určitě se ty témata najdou. Bohužel jsem limitovaný jenom krátkou dobou, těmi 3 až 5 minutami. Ty příspěvky se objevují jak v Českém rozhlase, v tom klasickém vysílání každý čtvrtek, nebo potom i na webu, na Facebooku, kde dávám tu zvukovou stopu delší.
2: Které téma bylo z těch 13 nejzajímavějších, nebo které vás překvapilo?
3: Člověk má povědomí o řadě věcí, kdy já vlastně ta témata skládám jako mozaiku. Těch témat jsou desítky, ale možná zůstanu hned u toho prvního, kde jsem se věnoval soše františko-lázeňského Františka, respektive jeho autorovi. To je socha františko-lázeňského Františka, je socha, kterou zná v západních Čechách, řekl bych skoro v celé republice, úplně každý. Jo. Osud Gustava Adolfa Mayerla už téměř nikdo, a o to mi to více přišlo překvapivé, ten kontrast, že zatímco Františka zná každý, tak to, že pan Mayerl musel odejít do Německa a z žalu roztloukl všechny malé podobizny, které měl, tak to bylo hodně překvapivé.
2: Vy jste díky nejen tohoto seriálu pohybujete denně v

0: Sudetech nebo v Egerlandu. Co říkáte na aktivity vládní strany SPD ohledně sudetoněmeckého dne v Brně?
1: Mně to přijde za prvé hodně nešťastné, protože téma sudetských Němců tady nejčastěji zvedají populisti před volbami. Mně to přijde naprosto neuvěřitelné v tom, že kdyby tihle lidé začali brojit třeba proti česko-německé pouti ve Skokách, kam desítky let jezdí a kde se setkávají sudečtí Němci úplně v pohodě, kam jezdí si zavzpomínat na víceméně nevinné setkání, a je to hrozně, hrozně milé a příjemné setkání, tak ti lidé, kteří brojí a straší sudeckými Němci, by tam ani jet nemohli, protože by byli za kašpary. Jo. A doufám, že tak budou i co se týče Brna, no, že ta akce proběhne v poklidu a naopak upozorní na to, že je tady spoustu lidí, kteří to má kořeny a kteří se sem rádi vrací, aniž by měli jakékoliv jako nároky, nebo ale ty vzpomínky jim přece nemůžeme sebrat.
0: Jste vlastně odpověděli na tu můj další otázku, co byste doporučil posluchačům Českého rozhlasu k tomuto tématu. Jeďte, mluvte s lidmi.
1: Konec konců v centru Chebu má kancelář svazu Němců, kde mají výstavku k historickému Ašsku. Já když jsem tam šel poprvé, tak jsem si připravil otázky v němčině. A oslovili mě lidi na jako plynulou češtinou. Šéfa Sdružení z Karlových Varů jsem potkával ve vlaku, co by průvodčího, a bylo to naprosto milé a příjemné setkání. Jo. Takže všem doporučuju. Ať už máte k minulosti vztah jakýkoliv.
0: Pane Šerfo, já vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobré, především mnoho sil k vaší důležité práci. Díky moc.
1: Děkuju.
2: Die regionale Sende des Tschechischen Rundfunks in Karlsbad sendet seit Februar eine neue Reihe, Sudetenspuren. Die Serie erinnert an vergessene Geschichten, Sehenswürdigkeiten und Persönlichkeiten, die mit den ursprünglichen Bewohnern der Karlsbader Region verbunden sind. Die neue Sendereihe widmet sich der Geschichte des Grenzgebiets, die vom Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung der Bevölkerung nach dem Krieg geprägt wurde. Diese Ereignisse beeinflussen bis heute die Beziehung der Menschen zur Landschaft und zu den Orten, an denen sie leben. Sudetenspuren möchten einen breiteren und ruhigeren Blick auf die gemeinsame deutsch-tschechische Vergangenheit ermöglichen und zeigen, dass die Region auch heute noch viel zu entdecken hat. Die Vergangenheit dieser Region ist keineswegs typisch und unsere Beziehung zu ihr entwickeln wir eigentlich erst in den letzten Jahren. Und es gibt viel zu entdecken, sagte der Autor der Sendereihe Josef Schorfer. Im Rahmen einer Autorenlesung auf Schloss Stedra hatte ich Gelegenheit, mit Josef Schorfer zu sprechen. Schorfer erwähnte am Anfang, dass das Thema der Sendereihe ihn selbst gefunden hat. Man begegnet dem Thema überall, wo man ist, in den Bergen, in den Wäldern oder Städten. Seit Februar wurden 13 Sendungen vorbereitet, zum Beispiel mit der Autorin Nitka Plaschkova über die alten Landkarten, über den Egerländer Knopf Husendotere oder über die verschwundene Bergstadt Lauterbach. Es gibt sehr viele Themen, über die man sprechen kann. Ich habe bis jetzt 20 Teile vorbereitet, sagte Schorfer. In der klassischen Sendezeit habe ich nur 3 bis 5 Minuten zur Verfügung, aber im Internet oder Facebook kann man die längere Version hören. Als ein sehr interessantes Thema hat Schorfer das Thema des Franzensbader Franzls erwähnt. Jeder Mensch in Westböhmen kennt die kleine Statue des Franzls. Wenige aber wissen etwas von dem Schicksal des Autors, Johann Adolf Meyerl. Vor der Vertreibung des Autors nach Deutschland vernichtete Meyerl alle Statuen, die er in seinem Atelier hatte. Im weiteren Verlauf fragte ich Josef Schorfer zum aktuellen Thema, was er zu den Parlamentsaktivitäten der Partei um Tomio Okamura sagt, die sich dem Sudeten Deutschen Tag in Brünn widmen. Schorfer meint, dass es unglücklich ist, wenn diese Menschen, die gegen die Begegnung protestieren, zum Beispiel nach Maria Stock zu der deutsch-tschechischen Wahrfahrt kommen würden, würden sie dort als Narren wahrgenommen. Er hofft, dass der Sudetendeutsche Tag in Brünn ruhig verlaufen wird. Er empfiehlt, hinzufahren und mit den Menschen zu sprechen. Und zum Schluss folgt wie immer unser Jubiläum der Woche. Heute erinnern wir an den Comics-Zeichner Hannes Hegen. Hegen wurde am 16. Mai 1925 aus Johannes Eduard Hegenbart in Česká Kamenice, dem damaligen Böhmisch Kamnitz, in eine Glasmacherfamilie geboren. Ihr besuchte zunächst die Glasfachschule in Kamenitzky-Schönow damals Steinschönau und studierte später an der Universität für angewandte Kunst Wien. 1942 musste er sein Studium unterbrechen und wurde zum Militärdienst eingezogen. Nach dem Krieg wurde die Familie aus der Tschechoslowakei vertrieben. Sie ließ sich in Ilmenau in Thüringen nieder, wohin auch zahlreiche andere Glasmacherfamilien aus Böhmisch-Kamnitz gezogen waren, um dort ihr Handwerk weiterzuführen. Die junge Hegenbart arbeitete zunächst als Glasdesigner und Glasmaler, bevor er nach Leipzig ging, um Zeichen zu studieren. Dort lernte er die Kunstszene kennen, darunter auch den bedeutenden ostdeutschen Maler Werner Tübke. Sein Studium in Leipzig schloss Johannes Hegenbart jedoch nicht ab. 1951 zog er nach Ostberlin, wo er als Zeichner und Karikaturist für die Zeitungen und Zeitschriften arbeitete. Er entwarf sogar das Logo der Zeitschrift Wochenpost, das 40 Jahre lang verwendet wurde. In Berlin nahm Hegenbart das Pseudonym Hannes Hegen an. In die Geschichte der ostdeutschen Popkultur schrieb er sich 1955 ein, als er die Gründung der Kinderzeitschrift Mosaik initiierte. Dort veröffentlichte er seinen Comics Digidax. Die Hauptfiguren, kleine Kobolde, brachten Kindern auf unterhaltsame Weise Wissenschaft, Technik und Geschichte näher. Hannes Hegen wurde zu einem der bekanntesten Comicschöpfer der DDR und seine Popularität hielt er auch nach der deutschen Wiedervereinigung an. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr widmete man ihm in Leipzig eine große Retrospektive, die Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland anzog. Hannes Hegen, der aus Böhmisch-Kamnitz stammte, starb 2014 in Berlin. Dort wurde er auch in einem sogenannten Ehrengrab des Landes Berlin beigesetzt. Nicht ohne Interesse ist außerdem, dass Hegens Onkel Josef Hegenbart, der ebenfalls aus Böhmisch-Kamnitz stammte und später nach Dresden zog, heute zu den bedeutendsten ostdeutschen Malern gezählt wird. Im Dresdner Stadtteil Loschwitz ist eine malerische Straße nach ihm benannt, die zum bekannten Rhododendronpark führt.
3: A na závěr ještě výročí týdne. Dnes si budeme povídat o komiksovém kreslíři Hannesi Hegenovi. Narodil se 16. května 1925 jako Johannes Eduard Hegenbart v české Kamenici ve sklářské rodině. Studoval na sklářské škole v Kamenickém Šenově a pak na Univerzitě pro užité umění ve Vídni. V roce 1942 studia přerušil a musel narukovat. Po válce byl i s rodiči z Československa vysídlen. Usadili se v Durynsku, v Ilmenau, kam zamířilo více sklářských rodin z České Kamenice, aby se tu dál věnovali sklářskému řemeslu. Mladý Hegenbart tu nejdřív pracoval jako návrhář a malíř skla, pak odešel na univerzitu do Lipska studovat kreslení. Zde se seznámil s uměleckou komunitou, včetně významného východoněmeckého malíře Wernera Tübkeho. Studia v Lipsku Johannes Hegenbart ovšem nedokončil a v roce 1951 se přestěhoval do východního Berlína. Zde pracoval jako kreslíř a karikaturista pro noviny a časopisy. Navrhnul dokonce logo časopisu Wochenpost, které si médium udrželo 40 let. V Berlíně Hegenbart přijal pseudonym Hannes Hegen. Do dějin východoněmecké popkultury se zapsal v roce 1955, když inicioval založení dětského časopisu Mosaik, ve kterém uveřejňoval vlastní komiks Digidax. Jeho hrdiny byli skřídci, kteří děti zábavnou formou seznamovali s vědou, technikou nebo historií. Hannes Hegen se stal jedním z nejznámějších východoněmeckých tvůrců komiksů a jeho popularita se udržela i po sjednocení Německa. Obdržel množství cen a vyznamenání. V loni mu byla v Lipsku věnována velká průřezová výstava, která přilákala davy fanoušků z celého Německa. Hannes Hegen, rodák z České Kamenice, zemřel v roce 2014 v Berlíně, kde je také pohřben v takzvaném čestném hrobě Berlína. Není jistě bez zajímavosti, že Hegenův strýc Josef Hegenbart, který se také narodil v České Kamenici a který se přestěhoval do Drážďan, se počítá k nejvýznamnějším východoněmeckým malířům. V drážďanské čtvrti Loschwitz je po něm pojmenovaná malebná ulice, která vede ke známé rododendronové zahradě.
2: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung
4: finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
3: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila změny rozpočtových pravidel. Zástupci státního podniku Diamo zvažují obnovení těžby zlata na Jesenicku. A počasí zítra bude rozdílné, od polojasna na západě republiky po zataženost deštěm na východě. Maxima kolem 14 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nezapočítávala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
2: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
3: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasino z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo deficit 150 miliard korun.
4: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard.
2: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Už pouze 2 týdny mají obyvatelé Semil na poslání návrhu do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května. Město má na projekty připravený 1 milion korun.
5: Doručené návrhy radnice posoudí a ty vhodné zařadí do ankety. Lidé o nich budou moct hlasovat v listopadu. Město je pak nechá vybudovat příští rok. V minulých letech lidé v Semilech vybrali například úpravu hasičské zbrojnice v Bítouchově nebo doplnění vodního herního prvku na ostrově. Ze Semil Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Pracovníci státního podniku Diamo zpracovávají studii proveditelnosti obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Dokumenty posoudí z hlediska ekonomiky, dopadů na životní prostředí a také na obyvatele regionu. V červnu studii projedná dozorčí rada Diama. Potvrdil to vedoucí odboru hornictví tohoto státního podniku Karol Šmehel.
6: Studie proveditelnosti je proces, při kterém simulujeme potenciální těžbu a zpracování toho nerostu. Teď aktuálně budeme předkládat dozorčí radě státního podniku Diamo tuto první etapu studie proveditelnosti v červnu a následně budeme očekávat jejich rozhodnutí a samozřejmě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o tom, zdali a jak budeme pokračovat v návazných krocích. Sport.
0: Čeští hokejisté přibližně za 16 minut nastoupí ke svému úvodnímu zápasu na letošním mistrovství světa ve Friburgu, se střetnou s Dánskem. Už odpoledne Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zdolala Švédsko 5-3.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme regionálně velmi rozdílné počasí. Zataženo s občasným deštěm, místy trvalejším čekáme hlavně na východě republiky, ojediněle také bouřky. V severozápadní polovině Čech přehánky jen ojediněle, na západě může být až polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 směr Brno-Praha popojíždí kolona před sjezdem na Větrný Jeníkov. Ve stoupání na kilometru 105 je zúžení do jednoho pruhu a potrvá do neděle. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a přejeme příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
7: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
8: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
7: Téma něčeho moc bude.
8: Čeho? Ano, toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
7: A my muži?
8: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
7: Ano.
8: Patriku, jsou to chlupy.
7: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
8: Nebo než se mu líbí.
7: Tak to je dnešní téma tady. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
8: No, jsem s ním.
7: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohletu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou. Vesele a zdravě.
5: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
5: Například na čele, pod očima, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst,
5: no
0: máme vlkodlačí syndrom.
5: No proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária a to může být, a to chci varovat někdy, následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A začnou růst chlupy
5: všude možně.
0: Chcete říct, že kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
5: A nemá nebo... tu nebo onu. Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
5: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznala, pardon. No, jinak děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak,
0: ano,
2: totiž.
0: To
2: je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti. To znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věc je úplně tolik nebolí.
0: Mm-hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí, jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano, já tady mám celý seznam léků, asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění, pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty říkala? Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být.
0: Ano.
2: Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovous, jo, tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit? No. Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
2: věc. Takový. A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka, naše kolegyně Jana Chládková v písni Neptej se, a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna atopii a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale měla problém stejný, nicméně po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě zase by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky Vesel a zdraví.cz, přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše tady, je pohledný muž, na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád, a ptá se, jestli neškodí kůži. No kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupu.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon na druhý dotaz, vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila tamorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili? Jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Vesele a zdraví na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak to bude záležitost hladiny možná testosteronu a máte to ještě někde jinde nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej,
1: máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky,
1: jo.
2: Není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučila buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát na hlavě se to pošouplo, asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale velmi mě obtěžuje to, že má chlupy v uších i vevnitř, nejen na bolci. To je prostě přímo vata, která mu tam zůstá.
1: Jasně.
3: Takže když to holíme, tak to roste ještě víc, tak to zkouším vytrhávat pinzetou.
1: Jejdemane, děkujeme, že nám voláte, protože to je něco, co se opravdu nesmí. Chloupky v uších ani v chloupky v nose se vytrhávat nesmí, protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující. Jo? Takže opravdu ne, prosím, ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
0: je to, jako
1: to tam zastřihnout.
0: Je to jako, když bychom
1: punty
0: do uší a strčíme,
1: to holí. Ale pak na permanentní je laser, tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
3: Problém, manžel bere varfarin, takže mu byl...
1: Jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě, vítejte.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: A někdo nestlumil rozhlas. Ne. Prosím,
4: okamžitě
1: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
4: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Urbanská a já mám paní doktorku velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku Trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Dá se s tím něco dělat nebo?
1: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují. ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
0: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám ano, to dnešní ano. téma, přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál, 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Cejdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Veselé a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského obrodu, ne od, já nevím, jasná, i od Tokia.
1: Jo.
2: Od Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a
1: ano.
2: Rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, ne? Co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Ne, nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně.
0: Ano.
2: Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako neto, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no,
1: to se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: tak, je to veselé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: O mužích. Máme další dotaz telefonní na čísle 731 800 900. Povídejte.
3: Ano, děkuji. Tady Pítreková. Je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat, a sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky nebo jenom takové kožní výrůstečky. Ano, no. Doporučuji.
3: Normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové.
1: Ano.
3: Speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjadřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení, jo? Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli doktorka Kateřina Cajdomová a téma moc ochlupení. Uděláme ano. Takový závěr, rady ano. Závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Tak já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Jo, pardon. Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníků. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tak, tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání, téma a rady. A budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuju, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V Praze se dnes veřejně projednávalo vymezení takzvaných akceleračních oblastí. Policie vypátrala ukradenou lebku svaté Zdislavy a počasí v Česku zítra od polojasná na západě republiky po zataženo s vydatným deštěm na východě. Maxima většinou kolem 13 stupňů. Zprávy a o ta nehasil. Dobrý večer. Ve vypjaté atmosféře sledovali stovky lidí v Praze veřejné projednávání návrhu tzv. Akceleračních oblastí. Jedná se o území s možností rychlejší výstavby větrných nebo solárních elektráren. Experti a úřady v těchto oblastech předem zhodnotili desítky typů dopadů na lidi nebo na krajinu.
3: Snahu zástupců ministerstev celý proces veřejně vysvětlit část lidí v pražském radiopaláci od začátku přerušovala.
4: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
3: Říká účastnice, která si nepřála uvést jméno. Věcné dotazy pokládali například starostové obcí. Podle Reného Neděli z ministerstva průmyslu a obchodu mělo veřejné projednání smysl.
5: Vysvětlit i ty některé obavy a některé ty mýty typu, že vám někdo postaví větrnou elektrárnu ve prostřed vesnice. To se prostě nemůže stát.
3: Česko v rámci Evropské unie výrazně zaostává především v rozvoji větrné energetiky. Z pražského radiopaláce Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Policisté vypátrali ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu za to až 8leté vězení. Lebku ukradl, protože nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků.
6: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
7: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
8: Budeme jednat právě o tom, jak si novém zasklení obou relikviářů.
7: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Moravské Beskydy o tomto víkendu zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až kolem 70 litrů vody na 1 metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunková také Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku.
1: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojedinělé, postupně od jihovýchodu s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech přehánky ojedinělé, na západě až polojasno. Ranní minima mezi 9 a 5 stupni, na západě Čech při malé oblačnosti až plus 1, místy také přízemní mrazíky. Zítra přes den velká oblačnost, místy déšť i trvalý, to na východě republiky ojedinělé i bouřky. Na severozápadě Čech přehánky pouze ojedinělé a na západě i polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu. Bude večer na Moravě a ve Slezsku dál zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Začíná víkendová uzávěra na hlavním tahu číslo 38 na obchvatu Jihlavy. Tunel je tam neprůjezdný obousměrně kvůli plánované údržbě. Aktuálně projedete bez kolon. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nabídkou Spolu budeme plout řekou otevřela naše dnešní setkání ve své době výrazná bluegrassová formace Wabank Unit a otevřela další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a tramské písně. A chvíle my také zaskočíme mezi hitparádové jedničky.

nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali metin.

Loreta Linová a životopisné vzpomínky horníkovy dcery z vrcholu hitparády 1970, které o 21 let později nabídl Honza Vyčítal s ryze osobními vzpomínkami pošmistravic kluka. A teď se vrátíme do času po roce 1988, kdy kytarista Marek Mikuláš založil bluegrazový kvartet Wabank Unit. Ten vydal v roce 1996 album Tajemství s přiznáním Petra Kuse Moc rád se toulám.

vedoucí tandem bývalé sestavy Vabank Unit Marek Mikuláš a Jarda Teska, tentokrát už s Martinem Mikulášem, Jardou Štěrbou, Igorem Hlubem a styl kytarou Petra Cloudy v sestavě elitní party moderní country Blueground. Ta vznikla už v roce 2001 a první album s písničkou Co z toho mám nabídla před rovnými 10 lety. A rychle do Brna za Tramp Evergreen Bandem a písničkou legendárního Pepy Blažejovského Zase ti chytěj dálky se solovou Janou Radovou.

My to vydržíme, we're gonna hold on, zpívali ještě v roce 1973 George Jones s Tammy Wynettovou, ale uplynuli dva roky a jejich manželství bylo minulostí. O 22 let později se na stejné melodii vydal Pavel Bobek s Ivone Přenosilovou Cestou dlouhou.

slavnou I Still Miss Someone Johnnyho Cashe přinesli do dnešního country dostavníku Vítě Vondrášek, Břetislav Con, Josef Kachlík a Mirkové Urbánek a Huml, tedy veskrze amatérští, tak trochu trampští a místy silně countryoví trapeři z Rakovníka. Vznikli před rovným půl stoletím a k ozdobám jejich protlachů patřila celých 30 let písnička Je cizí.

0: Country dostavník Mirka Černého.
1: Haló?
2: Haló, kdo volá?

0: Zuzana Burianová s Jiřím Grossmanem a country beatem Jirky Brabce 1972. A ano, pane Jiří, zdařilá česká verze tehdy už čtyřleté a jediné hitparádové jedničky člena nešvilské Grand Ole Opry Roy Druskyho s Priscillou Mitchellovou. V jejím originálu nebyl pan Jiří, ale pan Peters.
1: Hello?

Početná parta vytrvale střežící odkaz trampské písně brněnský Tramp Evergreen Band, který založil už v roce 1988 populární Joška Joe Jäger, a písnička díky detektivkám kapitána Kida nejspíš ještě populárnějšího Savi Slima Klimeše Chicago. Ze stejných pramenů je i tahle píseň Lampáře.

Václav Rajneš, Jana Zuzka Radová, Sava Slim Klimeš, Jiří Havon Alina, Luboš Krmíček, Vítěz Nevajs a Kamil Mazálek. Brněnský tramp Evergreen v sestavě, v níž v roce 2006 nahrál nejen tuhle píseň Lampáře, ale celé album, které se jmenovalo Tak trochu jinak. Díky všem, kteří jste jeli i dnes se mnou, hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

0: smrt rozladí.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: U didaktických testů letos v Česku neuspěla téměř desetina všech maturantů. Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. A zítřejší počasí od polojasna na západě republiky po zataženo s vydatnějším deštěm na východě. Maxima kolem 13 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. U státních maturit letos neuspěla téměř desetina studentů. Didaktické testy psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo přibližně 12%.
3: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
4: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů, dále pak u licejí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
3: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout, radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
5: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
3: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili vyšetřovatelé po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa. Příčinou požáru byla technická závada. Potvrdila to mluvčí Královéhradeckých krajských hasičů Martina Getzová.
6: Podle zjištěných informací bylo to bateriové úložiště ve výstavbě, kompletováno bylo v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedeno do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé a požár se tak šířil dominovým efektem.
2: Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO na návrh ředitele krajských hasičů. A to kvůli změně počasí a ukončení výstrah Českého hydrometeorologického ústavu. Opatření platilo ve Zlínském kraji od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požárů. Sport. Čeští hokejisté dnes večer vstoupili do letošního mistrovství světa a zatím si vedou velmi dobře. Po dvou třetinách vedou nad Dány 2-0. Už odpoledne Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko si poradilo s Německem 3-1. Počasí. V noci čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojediněle, postupně od jihovýchodu občasný déšť, v severozápadní polovině Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Nejnižší teploty kolem 8 stupňů, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až plus 1, místy přízemní mrazíky. Zítra velká oblačnost, občasný déšť, místy i trvalý, zejména na východě republiky, ojediněle bouřky, na severozápadě Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Maxima zítra kolem 14 stupňů, v severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16. A vítr zpočátku slabý, bude v průběhu dne dál zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D7 na příjezdu do Slaného od Prahy se bouralo na konci dálnice. Je to kilometr 16,5, průjezdný je jeden pruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
8: Dejte si tu pozor.
9: Nehádejte se, prosím vás.
10: Nehádejte se, prosím vás.
11: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
9: Já to nejsem.
12: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
9: Přes zubu,
12: kdo tam půjde?
9: Já tam nejdu.
12: Jděte tam vy.
11: Ať tam jde von.
9: No tak budeš nebo nepůjdeš?
11: Nebudu.
12: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

tím, co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: Pozor!
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
1: Já to nejsi. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned. Přes zubu. Kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam, vy.
0: Nebo...
1: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnicích, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu jako vyhlášený milovník anglického humoru patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má Boušku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, kohože míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Terebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mne schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, Kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu, rozářil se a řekl, že vždycky toužil po tom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu s to postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem, ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Miloušek hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zařval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

se ptá, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek utopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se, pravda, Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoli starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kdepak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: No, nijak zvlášť. Ale toliko všem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj. A kvůli tomu ho zabili.
2: Kdepak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá. Vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
2: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, to To mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilí.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá? Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit. Nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu. Že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, pan Fox mě volal 30 minut předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky?
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak 30 minut.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: To je ono. To je ten božský zvuk skutečné Stradivárky. Poznám to přece. Tak jak to, že tam zas najednou jsou?
1: No tak vidíte, Holmesi, příznalec a nepozná nic.
2: Je mi líto, pane Houli, ale teď jsem hrál na ty druhé housle. Výrobek téže firmy z Texasu.
0: Nesmysl, tohle byly Stradivárky.
2: Ne, pouze dokonalá napodobení.
0: Nebuďte směšný, pane Holmesi. Napodobit zvuk Stradivárek nedokáže nikdo. Nikdo totiž ani pořádně neví, v čem vlastně to jejich tajemství spočívá. Dřevo, lak, způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.
2: Už ne, pane Houli. To tajemství už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
0: Cože? Biochemik?
2: Ano. Má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
0: Tomu nerozumím.
2: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
0: Ovšem.
2: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
0: No dobrá, Ale to je zatím jenom teorie.
2: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
0: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
2: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
1: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
2: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
0: Co? No to volte.
2: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
0: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
2: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
0: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
2: No, co vy na to, inspektore?
1: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
2: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum, čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. Ale abychom nekončili na vážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví, naši milí přátelé, listováním zvukovými archivy.
2: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
3: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svéráznej člověk. Neobyčejně svéráznej. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let, byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se, sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámila. Ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy, bylo to, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejtřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen, jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel jsem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnout, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ti režiséři.

0: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostné scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji od tam, tať začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarola a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teďko já, teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
1: Neříkejte, že jste nevěděl.
0: No věděl, ale bál jsem se. Jak bude reagovat, ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hele, budeme si týkat, nebudeme tady dělat žádný takový, jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozný. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
1: S Lídou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
0: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička.
1: Ano.
0: Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamarr poprvé přived jaksi ovšem...
1: Ano, ale jenom samotnou.
0: Ale nahou.
1: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
0: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli, jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný, to už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Jo, a to je pravda, člověk tomu musí věřit, herec musí věřit tomu, co dělá a musí

0: to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka. Jinak se to zvrhne, anebo to není ke koukání.
1: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
0: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou. Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem povedal, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pá, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. A skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak jsem už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
0: Jo, to, no, tak to je dobrý, tahle otázka.
1: No, tak, ještě, ježiš, to je. No tak ne, tak já to myslel jinak.
0: No, tak to, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu a my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta heligón. Ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A ona mu tam řekla, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil, jo, tu troubu a přijel jsem tedy jako, a měl jsem to takhle na krku a rád vytáhl prostě aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

שיהיה טוב מאוד פיין נמיד חיבי Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostou.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitánček. A v tuhle chvíli, jen pár vteřin po 23. hodině, otevírám další noční linku. V jejím úvodu chci říct dvě důležité věci. Kdykoliv během následujících dvou hodin zazní slovo droga, jsou tam uvozovky, takzvaně droga. Je to, řekl bych, nejstručnější vyjádření toho, že vlastně každý může mít něco, co ho částečně poznáší, částečně odvádí od reality, částečně mu něco dodává. A inspirací k tématu dnešní noční linky bylo jedno výročí. Dnes je to totiž 75 let, co v pražské nemocnici u Apolináře zahájila provoz první protialkoholní záchytná stanice nejen v tehdejší Československé republice. Ale pozor, to byla inspirace jenom částečná. Ta věta šťastný, kdo nepozná svoji drogu, tedy věta z titulku dnešní noční linky, totiž zní v kontextu, že jsme vlastně jen lidé a že každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. Jde tedy o vztahy, krom jiného, jde i o adrenalin, o práci, či o opojnou moc a o to, že za šťastné se mohou považovat ti, kteří svou osudovou slabost nikdy nepotkají a nepropadnou jí. Možná se příběhy na toto téma budou týkat přímo vás. Možná jste byli svědky toho, jak někdo z vaší blízkosti propadl vášni cestovatelské, vášni nákupní, gamblerské, sběratelské, anebo té skutečné drogové. A jak mu to změnilo život? O tom, jaké štěstí mají ti, kteří nepoznali nebo odolali vášni, která by jejich život změnila k horšímu, můžete do noční linky volat na 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka. A ta druhá důležitá věc, která musí zaznít v úvodu dnešní noční linky, je, že to asi nebudou, dá-li se předpokládat, vždy příběhy jen veselé. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefon 731 800 900. Web rozhlas.cz/linka. Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a stejně jako bych se chtěl zeptat toho každého dalšího volajícího na čísle 731 800 900, ptám se i Jardy, který je tím prvním na zmíněné lince, jestli má co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Jardo, dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, tady všechny posluchači taky noční linky. A také tak Danus Baté si poslouchá a teď těm drogám teda, no, jakoby, pešně jsem poznal, nebo nepoznal. Jako těm prčím drogám je to ta káva a vlastně alkohol, s alkoholem jsem měl velký problémy, z toho jsem se dostal jenom degustaci, což je docela dobrý pokrok. Jako skleníčka tak nějak občas, no alkoholu. Spíš k ochutání, ale co mám velký problém s takovou drogou je kouření, ten tabák, jakoby dýmkovej, no, jak jsem se zmínil už hodněkrát do šílince s tou dýmkou, kvůli boju. Umínil jsem to teda hodně, ale proto mi to, jako, už rodina říká, že by to si mělo pastit úplně, ale táta říká, dokud tady nešáhne ta smrt, tak prostě asi nepřestane, no.
0: Jak dlouho kouříte tabák?
1: Jako dýmku? Asi 19 let.
0: Začal jste jakým způsobem? Bylo to, řekněme, v době, kdy jste byl doutník. V nějakém presu?
1: Ne, já jsem začínal jakoby s vářením, jsem měl doutníky a z toho jsem přešel na tuhle tu dýmku. Jakoby jako už od nějakých 18 let.
0: Takže bychom asi neřekli, že to byla nějaká berlička, která vám měla v těžké životní situaci nějak pomoct. Ono se to takhle stává většinou.
1: Ale hlavně je to dobrý, že jsem to dost omezil. Já jsem fakt vykouřil 40 gramový tabák za den, jo, což stále dneska stojí 400 tabák, že přepočítá teda koruny. Já jsem byl schopen na dnešní peníze, by to vyšlo skoro 15 000 za měsíc, jo. Což jakoby je úplně neúnosný, by to bylo, že jsem rád, že jsem to omezil už aspoň na ten sáček, no. A i tak je to jakoby to, ale ještě by co je teda pro mě tou Ninu, odstoupím od těch drog takovejhle a co je pro mě, mám takový problém se šopaholismem, jestli vám to co říká, šopaholismus.
0: Že rád nakupujete.
1: To je hodně špatný, jo.
0: No tak ono...
1: Není den, abych si něco nekoupil, jo.
0: Jo, děláte si tím...
1: Já to mám hlavně formou jako sběratelství, že to je prostě, asi si dovedete představit, jak to u mě se jedna jedničce vypadá, no.
0: Zhruba ano. Chtěl jste, nebo zkoušel jste přestat s kouřením tabáku?
1: S kouřením tabáku, jako, nemám tu vůli, asi s tím nějakou, mě to dodává nějakou, jakoby, takovou pocit uklidnění a takový, jako, relaxace, no, že je tím třeba nahrazuju ten alkohol.
0: O škodlivosti kouření tabáku je, myslím, sice zbytečné hovořit, zejména s vámi jako s kuřákem, nicméně mělo by to zaznít. Každý bychom si měli být vědomi. A já jsem taky kuřák, takže jsem si toho vědom, že to je škodlivé a že si tím ničíme zdraví. A nejenom naše, ale taky našeho okolí.
1: Ano.
0: Jardo, už jenom ten hmotný stimul, když to takhle řeknu, tedy to, že v dobách, kdy jste kouřil jeden paklík tabáku během dne, tak ten by vás možná, který dneska vyjde na 400, jak říkáte, tak ten by vás možná mohl někam posunout. Mě tedy už trošku posunul, já to omezil, no, to je pravda, ale ne zcela.
1: Hlavně mi to třeba vycházelo, že to bude, když to vás počítáte, to byl jeden paklík a nadspal se z toho skoro 12 zímek, jo. A teď si vemte tu dýmku, kouříte 40 minut, 45 minut, tak to přijdejte, co já skoro vlastně jakoby nespal, nejet, jo, jakoby já ten den skoro jenom prokouřil, jo.
0: Takže vy jste skoro nespal, jo?
1: No, když jsem vzpomínil, že tak vemte 40 minut krát 12,
0: Ano.
1: To je skoro půl dne jste prokouřil, jo. Nemáte spánek, nějakou práci.
0: No, teď jsem se právě na tu práci chtěl zeptat, ano.
1: Taký záliby a jakoby to ještě naštěstí nemám rodinu, to by jakoby, jako určitě by to třeba možná dorutilo nějakou tu ženu mít a nějakou rodinu a šlo by to třeba 100% stranou, že před těma dětma bych se třeba už cítil, že by mi to mohlo vadit, pak až byl, nebo kdyby ty děti byly, že to by asi mě to třeba dorutilo, nebo ta přítelkyně říká, nekruž mi tady, nebo tohle, že by to možná, že by to bylo jiný, jakoby, že by se s tím třeba dal jakoby praštit, no.
0: Já vidím jako pozitivní, že se snažíte najít aspoň cesty, jak s tím přestat. Vychodit to. No tak, Jardo, nebudu vám radit od toho, nejen, že tady nejsem, ale nejsem ten pravý, kdo by vám mohl radit. Příběhy na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, jste ale začal, myslím si, tím, no, hodně velkým kalibrem. Myslím si, že to tady bude znít ještě několikrát.
1: Tak musím to dát, takhle. A
0: je to na každém z nás, určitě, ono každý, je všechno v hlavě.
1: Každý určitě, ano, každý určitě nějakou tu drogu má, že to cokoliv, že jo. Někdo má třeba nějakou vášeň auta, třeba nebo nějaký koníček, no, někdo, já teda se mám úplně jako drogu je práce, jo, že bych jako byl nějaký workaholik, jo.
0: Tak to zase, jsme na tom podobně, protože to je jedna z mých jako drog, ano, moje práce.
1: Vy máte? Já ji nemám jako práci workaholik, nejsem workaholik, já nejsem workaholik.
0: Já ano.
1: Já dělám, co musím a do ničeho víc nějak nehrnu.
0: Jardo, na vaší cestě vám přeju hodně štěstí a
1: taky děkuju.
0: Sám víte, že by bylo dobré s tím skončit, že?
1: Ale já jsem hodně rád s tou závislostí a tou alkoholu. Myslím, že to je jako vážnější, že to jsou vážnější následky s tím alkoholem.
0: To bude zřejmě další téma, které bude znít dosti často v dnešních příbězích. Tedy pokud se noční linka vyvede, protože bez vašich příběhů, bez vaší upřímnosti by to nebylo.
1: Zdravím všechny posluchače a budu poslouchat dál a přeju si to nejméně těch závislostí a nebo na těch, jak takhle, no. Tak jo, dobrou noc.
0: Dobrou noc, Jardo. Držím vám pěsti. Naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon budete moci využít během další písničky, ale o tom jistě velmi dobře víte a stejně tak můžete psát během celých dvou hodin noční linky na rozhlas.cz/linka. Michal z Myšlína napsal: špatným vášním jsem se naučil nepodléhat. Pomáhá mi opakovat si následující formuly. Nebuď slaboch, který se neumí ovládat. Kdo jiný než člověk jako ty by měl jít příkladem. Velmi rozšířené jsou vášně a závislosti, které lidem odčerpávají kapitál, ničí jejich zdraví, narušují vztahy. Naštěstí existují vášně, které jsou ctnostné a společnosti prospěšné. Já, pokračuje, respektive zakončuje svůj vzkaz Michal, já straním třeba vášni pro filantropii. Mým velkým životním vzorem je Američan Ronald Reed. Znovu zopakuju to, co jsem uvedl už v úvodu noční linky. Ta droga, která se nachází v titulku dnešní noční linky, je vždy s uvozovkami. Nemyslím tím jen ty chemické látky, které jsou konec konců nezákonné. Mám tím na mysli všechny vášně, které pokud nepoznáme, nebo někteří z nás nepoznají, tak jsou šťastní v životě. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a už za pár chvil bude slyšet naše posluchačka Dana. Ještě než se tak stane, mám dvě drobné poznámky. Ona sama vlastně v řeči, kterou jsme spolu vedli těsně předtím, než vstoupíme do vysílání, místo slova droga použila vášeň. Taky by se dalo říct, že je šťastný ten, kdo nepozná svou vášeň. Ale tam už je to trošku kontraproduktivní. Záměrně jsem zvolil právě ono slovo droga, které ovšem vždy dávám do úvozovek. Opakuju to už po druhé. Víckrát už to neudělám. No ale teď už, paní Dano, jste na řadě vy. Přeju vám dobrý večer.
1: Já přeju krásný večer vám, Borku. Moc ráda vás slyším po čase zase. A zdravím všechny posluchače samozřejmě.
0: Za všechny děkuji, paní Dano.
1: Od severu, západu a do všech světových stran. A teď k tomu, čemu já jsem za život podlehla, jo. Mm-hmm. V životě jsem nebyla alkoholička, to teda vůbec nemám k tomu sklony, jo, ani moji rodiče. Moji rodiče vůbec nekouřili. Tatínek si svátečně občas zapálil. Já jsem taky nekouřila, dokud jsem tady měla svoje děti a pečovala jsem o ně. Mm-hmm. A tak asi je to tak zhruba 10 let, co teda jako bohužel tomu kouření jsem podlehla, jo. Já teda nekouřím dýmku, jako Jardu jsem slyšela jenom část, ale já kouřím teda, já tu mám i elektronickou cigaretu, ale ona mi to fakt nedělá dobře a když si dám kafičko, tak prostě si cigaretu potřebuju dát nutně.
0: Na tohle jo, téma vlastně existují i filmy, Kafe a cigára, jestli jste viděla.
1: Přesně tak, no to jsem teda neviděla, ale u mě to tak je. Prostě víte co, já když se bavím a jsem mezi nekuřákama, tak kouřit nemusím vůbec. Mm. Já jsem byla třeba na srazu před nějakýma 2 týdny a s těma spolužáky a tam jsem opravdu, já jsem vykouřila za celý, já nevím, 6 nebo 7 hodin jsem vykouřila 2 cigarety a to jenom, že jsme sešli se spolužáky zakouřit ven. Mm. Jo, že jsem si jako říkala. No ale jako říkám, alkoholu jsem nepodlehala, drogy jsem v životě nevyzkoušela. A pamatuju si, když jsem byla ještě na intru, tam se hodně kouřilo. A tenkrát byly cigarety za pár šupů, jo. Hmm. Tak já jsem to v životě neochutnala. Prostě, jo, já jak někde, když jsme pasávali kravičky na vesnici, tak jsem kouřila slámu. A to bylo možná začátek, ale můj dědeček se dožil 90 let a kouřil dýmku. Hmm. Kouřil fajku, vyloženě takovou tu zahnutou fajku. A já jsem si říkala, tyjo, prošel první světovou válkou, kouřil a já to mám. Já už jsem o tom i přemýšlela, odkud já to jsem to převzala, jo, protože já si myslím, že jsem to věděla po tom dědečkovi. Protože
0: v tom hrají roli i predispozice. Ano, genetika taky, dá se říct, že jo, řekl bych.
1: A víte to, jak odešly ty děti do světa, ale do světa. Jo, ty moje 3 potomci, 2 synové a dcera. No tak jako já jsem tady najednou zůstala sama a já jsem si říkala, nějakou špatnost mít musím. Alkoholu prostě netíhnou. Jo, to opravdu jednou, když si zaspívám se synem, když přijede z Prahy jednou za 2 týdny, a jinak prostě já to nepotřebuju. Já jako alkohol k životu nepotřebuju. Drogy jsem v životě nevyzkoušela, to teda můžu říct, ani Mariánku jsem nevyzkoušela, ale cigaretka a kafičko, to je moje. No.
0: Já vám vlastně rozumím. Znovu musím říct, že to, co děláte vy, i to, co dělám já si je balím, tak je nezdravé a škodí nejen nám, ale i našemu okolí.
1: My to všichni víme.
0: My to víme, ale teď bych se vlastně měl 1000krát omluvit všem, kteří poslouchají, ale nikdy nám to dělá radost, že jo?
1: No mě to dělá radost, já jsem si taky balila ještě nedávno a když finance jako nějak, tak jako přece jenom to jde do peněz, že jo?
0: No to jo.
1: Ale já si říkám, nechodím po cukrárnách, nevíme tam klepy, drby, tak. Drbárny prostě tady v Blatný.
0: Omlouváme
1: jo,
0: si to hezky.
1: Abych se dělala zákuskama, jo, abych se cítila zákuskama a pomlouvala druhý lidi, to vůbec mě nezajímá. Takže prostě nějakou špatnost mít musím a proto já to práskám, jo. Prostě kafičko a cigaretka. A když je zabalená, to vždycky, když přijede s ním, tak říkám, hele, nabalíme se, jo. Mm. Protože já už jsem ho naučila normálně kouřit. Ono je mu přes 40 a já jsem ho naučila kouřit, jo. Já vždycky prostě, když si dáme pauzu v tom zpívání, tak si prostě musíme dát to kafičko a k tomu musíme mít
0: cigaretku. To mě zajímá, co vám to dělá s hlasem? kouření?
1: No, s hlasem právě mi to nedělá vůbec nic. Hele, já jsem prospívala Borku nějakých, já nevím, zhruba 15 let určitě. A já jsem nekouřila tenkrát. Já jenom, když mě vnutili o přestávce, o půlnoční přestávce, nějaký hudebník mi prostě vnutil cigaretu, tak jsem a ohrnovala jsem nos, jo. Hmm. A když byly děti, prostě jsem je chovala. Taky ne. No, ale s hlasem mi to nic neudělá. Naopak, já mám teďko falzet takové, jaký jsem v životě neměla, když jsem nekouřila.
0: No, máte důvod pokračovat.
1: No, je to zvláštní, ale já vám můžu říct, že já jsem zpívala alt jako hlas, takový ten hlubší, takový ten typ, jako byla Přenosilová, Kubišová a to. Já dneska zpívám falzetem a my, když se právě sezeli se synem, tak si musím dát to kafe a cigárko, protože prostě, aby jsme přestali vůbec zpívat, jo. Prostě já vždycky hned postavím na kafe, jak přijde nebo on, a prostě hnedka balíme cigaretku. A prostě je to taková pauzička vynucená, ale já si myslím, že nikomu tím neškodím. Já jsem teda ohledu plnej kuřák. Já bych v životě nekouřila někde, kde jsou děti, což jsem teda dělala. A taky bych nekouřila nikomu pod nos, kdo je nekuřák. Jo. To prostě neschvaluju. A říkám, jsou daleko horší závažné věci, jako je alkoholismus. Si myslím, že z toho se těžko už člověk vymaní. A já už jako nemám důvod teď přestávat kouřit jako na svůj věk. Jo.
0: Já jsem čekal, jestli řeknete na stará kolena.
1: No, na stará kolena, dá se to tak i říct.
0: No, zníte mladě, možná, že i díky tomu kouření, tak jsem právě chtěl ten paradox trošku zvýraznit.
1: Víte co? Ono to něco do sebe má pro mě. A pro mě je to uklidňující. A já, když potřebuji něco vyřešit, tak prostě si tu cigaretku prostě dám a já jsem klidnější a pohodovější. A tak je to se vším, který, teda co já vlastně nad čím přemýšlím, nebo o čem důmám a souvislosti hledám a tak dále. Mějte se krásně, Borečku.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně, vybrně, všichni, ať nám neprší už dlouho, protože deště bylo fakt, tak akorát bych řekla, že i u vás tam asi
0: přišlo. Tak my jsme měli sice takovou trošku suší epizodu, v Čechách toho napršelo víc, no, ještě minulý týden, ale teď už to doháníme na Moravě.
1: No, a víte co, deště je třeba. Je. To sucho taky není úplně nejzdravější. Já jsem fakt začala mít špilovou alergii. To jsem naposled mluvila asi s Jitkou Lukešovou, jak jsem si stěžovala, že to mě nic mě netrápí tolik jako pilová alergie, kterou mám na stáří.
0: Vlastně. V tom jsme docela podobní, ještě navíc tomu připočtíme ten saharský prach, který ve velkých výškách doputoval
1: přesně,
0: až k nám.
1: Přesně.
0: Já jsem štěkal jak ovčácký pes. No, tak paní Dano, děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se nádherně a všichni posluchači, zdravíčko především a deštík tak jenom takový ten blahodárnej, májovej a ať je nám krásně.
0: Jo? Děkuju, naslyšenou.
1: Neslyšeno.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Slyšeli jste tam tu uvozovku? Uvozovku na začátku a uvozovku na konci u drogy. Může to být tabák, může to být, jak už jsem říkal, gamblerství, může to být třeba i vášeň pro dobré skutky, která vás možná někdy zavede, neříkám do záhuby, ale až do úzkých. A ten, kdo nepozná tuhle svoji vášeň, tuhle svoji v uvozovkách drogu, ten by zřejmě byl šťastný, nebo je šťastný. O tom můžete povídat na čísle 731 800 900 až do zítřejší jedné hodiny a taky psát, tak jako napsal Pavel. Protože bydlím sám, tak mi den co den dělá společnost alespoň po telefonu má kamarádka z noční linky a jsem za to rád, protože upřímně řečeno, bych si už nedokázal představit, že bych si s ní nezavolal a jistě nápodobně i ona zrovna tak. Tak to je taková má závislost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vážení posluchači, přeji vám dobrý večer a taky klidnou noc. A pokud možno, jakýkoliv problém při příjmu noční linky, ať nenastane. Jinými slovy, ať slyšíte všechno, co naši posluchači a posluchačky na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, řeknou. Tím dalším, kdo by tak měl učinit, je František, který čeká na telefonu 731 800 900. Zdravím do Kralup.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím
1: tady
0: vás.
1: Tady Kralupy a patřím mezi ty šťastlivce, když tak poslouchám, který nekouří. Ale kouřívali jsme s manželkou, já nevím, jestli ještě existují dneska ty mentolky, ale to už je před lety. Jsme si vždycky, jak říkala paní, ke kafíčku nebo to, ale jinak jsme přestali a jsem šťastný, že vůbec nekouřím a i v rodině. Ale mám takovou zkušenost, co to stojí, kamarádi, takže když co kouřejí, co to stojí peněz hroznej dneska, že prostě zajedno si kazí zdraví, to prosím, ale že co to stojí peněz, to je to zatížení pro tu rodinu. Teďko ještě když v rodině třeba kouřejí dva, to taky byl případ takovej, to je taková finanční zátěž, že opravdu se divím těm lidem, že je to neodradí. A je to vlastně droga, no je to, jak se říká, je to droga, která prostě těžko se toho člověk zbavuje. Ale to bych si mám chtěl říct. Nedávno jsem poslouchal, Alex Minářová měla program, měla hodinový program tam s tím světoznámým fotografem. Vy určitě víte.
0: Robert Vano, myslíte? Ano.
1: Vano, přesně, výborně, jste mi pomohl. Tak ten vyprávěl, jak začínal, jeho prostě, když se dostával, jak se říká, na piedestál, když byl žádaný všude, samozřejmě vydělával těžký peníze a to. No a dopadlo to tak, že jak tyhle ty prominenti všelijaký drogy, marihuana a takovýhle, takže normálně byl závislý, že už normálně, že se choval jako zvíře, že prostě už to nezvládal. A přátelé, nějaká rodina ho vzali jako pod křídla, jak se říká, zavřeli ho normálně na chalupě, ho zabednili, 14 dní ho tam nechali, dávali mu jenom jídlo, všecko a nechali prostě drogu. On že na ně křičel, že zabije, prostě byl, jak byl v té abstinenci, šílel úplně. A jedině díky nim se z toho dostal, prostě potom, když byl zven, tak ještě jako nějak se s tím vyrovnával, ale bavil se toho, ale že těch 14 dní, možná, že to bylo i díl, možná, že jsem řekl málo, takže mu to pomohlo, ale že ta abstinence, že ten absťák, jak tomu říkají, že to je hrozný pro toho člověka, když opravdu s tím má skončit. Takže takhle, já je lituju ty lidi, kteří jsou na tom závislí, zátěž je to finanční, zdravotní, všecko. A přál bych tím, těm, kdo jsou na tom závislí a chtějí se toho zbavit, aby se jim to povedlo. Aby měli úplně jiný život a peníze radši užívali s rodinou, tamhle jezdili na zahraniční zájezdy, užívali si života, ale ty drogy, a ať je to kouření a prostě všecko, je to zabiják lidstva. Já vám moc děkuju, že jste mě vyslech a přeji všem, ať se toho zbaví a přeji všem stále zdraví. Díky moc.
0: Já děkuji vám, Františku. A znovu musím dodat, že kdykoliv zazní v noční lince slovo droga, tak vždycky je tím myšleno to, čemu bychom taky mohli říct, třeba vášeň, slabost, že nejde jenom o chemické látky, že nejde jenom o drogy v tom smyslu, jak jsou definovány třeba v zákoně, ať už se jedná o návykové látky, alkohol, jak vy říkáte, marihuana, nebo i tvrdší drogy, kokain a podobně, ale že jde třeba i o závislost na hrách, na hraní, gamblerství.
1: Ano.
0: Takže děkuji moc krát, jsem rád, že jste se dovolal, Františku, a přeju vám krásný víkend. Naslyšenou.
1: Já vám taky a je to úžasně přínosný program tohleto. Přál bych vám všem zdraví a hlavně mějte se dobře. Díky.
0: Díky a naslyšenou. Vaše příběhy, vaše poznámky, vaše připomínky píšete i na rozhlas.cz/linka. Tedy připomínky v tom smyslu, co ještě třeba neodeznělo. A v tomhle případě má Bohumír vlastně pravdu. Jeho dva řádky vám rád přečtu. No, to je kumšt, kdy přestat. Ono se snadno řekne, přestaň, už je toho dost, neblbni. Po dostavění rodinného domu a mým starostí s dětmi mě nahecovali známí, dej se na domácí vína. Další nazbírání bylin do čajů. A tak mě to chytlo, že nevím, čím bych měl skončit dřív. Sbíral jsem 42 druhů bylin. Známá bylinkářka mi doporučila sbírat jen polovinu. Vína už jen převážně šípková, místo tinktur raději likéry a dobrou slivovici. Ten, kdo se tomu oddá, zavčas zabrzděte, jinak dopadnete jako já. Bohumíre, děkuju za vaše upřímné psaní, škoda, že jste se nerozepsal trošičku víc, ale i tenhle vzkaz, který se týká tématu Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, po jedné hodině zítřejšího 16. květnového dne na webu rozhlas.cz/linka také uvidíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Nemusí to být jen chemická látka, to už jsem říkal několikrát. Může to být jakákoliv vášeň, která nám na jednu stranu možná něco přinese, ale na druhou stranu nás určitě o něco připraví. Přinejmenším o čas, jako se stalo třeba mně v dobách, kdy mi rozkotalo manželství, tak jsem se až příliš oddal online hrám, strategiím a podobně. Takže vím zhruba, o čem mluvíme, pokud budeme mluvit třeba i o vášní prohry. Navíc za malou chvilku dostane další z vás znovu slovo, bude to Zdeněk, ale ještě než se tak stane, tak to, co napsal Tom teď před zhruba dvěma minutami na rozhlas.cz/Linka zazní. Dobrý den, nedávno jsem oslavil 33 let. Mojí největší drogou jsou ženy. Nevím, jestli si vynahrazují mládí, nebo jestli je to současná moderní doba plná erotiky. Jen vím, že mám rodinu a nedokážu přestat flirtovat s jinými dívkami. Děkuji a dobrou noc. Ovšem mám takový pocit, že společně se Zdeňkem se teď na telefonu 731 800 900 vrátíme k té největší droze, o které už tady bylo několikrát hovořeno. Zdeňku, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Já chci se jenom zmínit o tom, jak jsem přestal kouřit. Asi před 50 lety, to mě bylo asi 32 nebo 33, tak jsem do té doby jsem vůbec nekouřil a najednou prostě se mi ozvalo ředitelství jednoho podniku, že potřebuju do jednoho servisu, potřebuju vedoucího, který má praxi, je v oboru vyučený a prostě má maturitu a že nemůžu sehnat, jestli to vezmu a nabídli mi dost slušný peníze, tak se jsem to vzal. A najednou jsem zjistil, že se chci uklidňovat cigaretou. Prostě měl jsem tam asi 20 loupežníků, který s autama, který montážníma a bylo třeba prostě nějak se s nima prostě bavit a prostě nějak to přežít. A najednou táta mi jednou povídá, když viděl, že mám prostě takový zahnědlý, říkal, ty kouříš? Já jsem říkal, no jenom v práci, když víš, že doma si nezapálím vůbec. On říká, no já tě to zakazovat nebudu, ale hele, dej si na misky vah, si polož, na jednu misku si polož výhody a na druhou misku si polož nevýhody a budeš vědět hned, jak seš na tom a jestli nejseš úplně hloupý, tak to pochopíš. No samozřejmě jsem to udělal, táta byl inteligentní člověk, že jsem si nechal poradit a ovšem to nepomáhalo. Kouřil jsem dál a najednou jsem si řekl, ty vlastně máš ještě jednu možnost, ty máš možnost se vsadit s kamarádem, třeba jenom o tři piva, vsadit se s ním, že rok nebudeš kouřit a ty víš, že sázka se prostě nemá porušovat. Tak jsem se vsadil a prostě ten rok asi dvakrát mě někdo úplně omylem, nějaký kamarád mě prostě takhle dal cigaretu a já jsem si neudělal ten šluka, jenom jsem si prostě potáhl a říkal jsem si sakra, tak já jsem to prohrál. Takže jsem mu zaplatil ty piva a říkal jsem mu, hele, ještě jednou rok si dám. A to už prostě mi nikdo nepřesvědčí. Po tom roce jsem skutečně si nezapálil a už jsem to nepotřeboval vůbec. Jenomže jsem měl na svatbu kamaráda do Říčan, ze kterým jsme jezdívali na vandry. A tam on říkal, ale pozor, naši kouří, tam se kouří celá rodina, takže já jsem říkal, no to nic, no a jsem říkal, no tak já tam mezi kuřákama, já tam budu, jak bílá vrána, já jsem říkal, tak si zkusím ten, už jsem nemusel kouřit, ten rok jsem vydržel, jenomže prostě se mi udělalo zle,

0: ještě už nepotřebuju. Tak dneska kouřit nebudu. Druhý den jsem znovu říkal, ráno jsem vstal, říkal jsem, potřebuji si zapálit? Nepotřebuju. No tak. Hmm. A po několika dnech, když jsem si uvědomil, že vlastně už vůbec nepotřebuju tu cigaretu, že nemám absolutní chuť na ní. Od té doby 50 let nekouřím.
1: Kéž by byl každý tak dokonalý, aby mu to vyšlo, sice na potřetí to bylo u vás, ale aby mu to vyšlo tak jako vám, Zdeňku.
0: No prostě jsem to musel vydržet, protože táta mi prostě říkal, no, nebudu tě to zakazovat, ale to musíš na to přijít sám. No samozřejmě výhoda byla v tom, když jsme seděli v Českým ráji na skalách betlemských skal a teď jsme večer za teplýho večera jsme si pouštili ty kroužky nahoru do nebe a nad jízerou se rozsvítily ty světílka těch chaloupek, jo, večer. No to byly krásné chvíle, ale nic víc, nic víc dobrýho. Všechno ostatní špatný. Peníze, zdraví, okolí, všechno prostě na nic. Takže to je všechno, nebudu zdržovat už víc.
1: Nezdržujte, prostě... naopak, já jsem rád za každý autentický příběh, za každý opravdový příběh našich posluchačů a posluchaček. Zdeňku, a tenhle byl opravdový, děkuju.
0: Bylo opravdu, nevymyslel si nic.
1: Nikoho nepodezírám, děkuju a mějte se hezky. Krásné jaro. Naslyšenou.
0: Mějte se fajn a držím palce všem, kteří si najdou pro sebe způsob, jak to prostě vydržet. No, to je všechno. Mějte se a nashledanou.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Pomalu se blíží půlnoc, což bude polovina dnešní noční linky, ale pořád ještě je čas na to, abyste volali a taky psali. Číslo je 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte znovu. A na rozhlas.cz Lomítko Linka tam také chodí vaše příběhy na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A znovu opakuju, nemusí to být jen drogy v tom klasickém slova smyslu, ale třeba i vášeň, slabost pro ženy, která už tady byla také zmíněna, ale samozřejmě i ono kouření, o kterém jsme si povídali v téhle hodince už docela hodně. Nicméně to, co napsal Honza, je zase z trošku jiného soudku. Žil jsem několik měsíců s alkoholičkou a jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Já jsem takto poznal, že alkohol je daleko horší a nebezpečnější droga než jakákoliv jiná. Je to bohužel droga legální, dostupná kdekoliv a kdykoliv a ta závislost je naprosto srovnatelná s drogami nelegálními. Dokonce je ta závislost ještě silnější a s ještě horšími následky kvůli bezproblémové dostupnosti. Když se stane něco vážného a přijede policie, řeknou vám jenom, ale s tím my nic neuděláme, ona pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony. To samé řeknou v nemocnici a bohužel i v psychiatrické léčebně. Na krizové lince, kde jsem to také konzultoval, mi řekli na můj přímý dotaz doslova, ano, jediná možnost je počkat, až bude ona nebo někdo jiný v ohrožení života. Prostě počkat, až se něco stane. Alkoholikovi prostě nepomůžete a on sám nikdy nepřizná, že léčbu opravdu potřebuje. A ve střízlivosti bude opakovaně slibovat, že to už bylo opravdu, ale opravdu naposled. Nebude to naposled. A nemůže být. Dokud alkohol nebude protizákonný, stejně tak jako chemické drogy. Je to osobní zkušenost z mého pohledu, z pohledu člověka, kterému záleží na ostatních, zakončuje svoje psaní Honza. A já, protože jsem něco vlastně úplně stejného zažil, podepisuju každé slovo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tahle nádherná verze původního Conte Partiro, tedy písnička, kterou vám zaspívali v tomto případě Lucie Bílá a Karel Gott, nás přivedla až k poslednímu telefonátu té první hodiny noční linky Českého rozhlasu. Za chviličku dostane slovo Anička z Osološnice, takže budu zdravit na Slovensko. Ale já vám vlastně už několik těch svých přiznání předestřel, krom online strategií a třeba mého workoholismu. Já jsem vlastně, ano, tohle je moje vášeň, protože já si tím už 35 roku taky plním tak trošku sen, protože jsem vždycky chtěl dělat za mikrofonem, i když tedy v dobách, kdy jsem ještě byl o něco mladší, to byly spíš sny o tom, že sedím aspoň za mixážním pultem. No ale, jak říkám, já jsem vlastně workoholik a to je ta moje droga, rádio. Aničko, jak jste na tom vy? Poznala jste svoji drogu?
1: Dobrý večer, já vás všetkých pozdravujem.
0: Dobrý večer.
1: Tak bohužiaľ, alebo jak bych to povedala, že moja droga je to rádio.
0: Taky jo.
1: Ja zaspím s rádiom, len sa strhnem a rádio mi hraje. Bez toho ja neviem ani zaspať a ja to mám od rana do rana otvorené. Keď som na dvore, dneska som sadila paradajky už von. A som si, nemohla som tam tej záhrade byť, zapla som si rádio a išla suseda a hovorí, prosím ťa, že ťa to baví stále počúvať len rádio. Áno, mňa to radšej ako televíziu.
0: No to je krásny. A kdy to na vás prišlo? Na mne to prišlo ve 14, tahle vášeň.
1: No tak mňa odkedy začali rádia takéto tranzistorové a som na chalúpe, tak vám môžem povedať, doma nebol čas, keď som chodila do školy, áno. Ale aj keď som už mala deti, že som bola vydatá, manžel ten hrával na gitare, prišli sme na chalupu, samozrejme porobili sme, rádio hralo, manžel potom sedeli sme u grilu a on zase na gitare, spievali sme si spolu. Ale rádio je moje všetko. A keď vás počúvam aj cez deň, že ste tam, už som sa potešila dneska, no Borek má dneska nočnú linku, dúfam, že sa dovolám.
0: Má to jenom jeden mírně negativní dopad, konkrétně ta dnešní noční linka, protože zítra máme v Brně na Beethovence den otevřených dveří a já jsem slíbil, že na 11. hodinu dorazím. To nevím teda, jak se probudím, ale zkusím to. No.
1: Ale viete čo, keby tu bol môj vnuk, ten išiel do Varšavy, majú koncert, spieva tam a hovorí, stará mama, ja ťa tam zoberem, hovorím, ja by som tak strašne rada išla do toho Brna na to deň otvoreným dverí. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo, no možno, že na budúci rok, alebo kedy to budete mať, že by sa mi to aj podarilo.
0: No, uvidíme, uvidíme. Teď mi napadlo, že sa ešte budú musieť oholiť, abych nevypadal úplne ako lesný muž. No, tak ďakujem, Aničko. A nejaká...
1: Počúvajte, dneska chodia tí chlapi tak zarastení, že to je úplne neskutočne, že človek nevie, či je to mladý alebo starý. No.
0: Tak u mňa už sa nespletete. Mladí je daleko pryč. Tak...
1: Ja som vás videla, nebojte sa, sa z internetu som vás videla.
0: No, kamarátka
1: tu mala a hovorím, ukážem všetkých redaktorov, čo sú nočné linke, tak som vás videla všetkých. No.
0: Aničko, nejaká iná droga, nejaká iná vášeň, ktorú máte a třeba ste, nebo ste sa jí vyhnula? Máte nejakou?
1: Áno, keď sme s mojím bratom sme boli dvojčata a mali sme 17 rokov, mama nebola doma ani otec a hovorí, vieš čo, ideme si zapaliť. On ma učil fajčiť. A ja som sa tak strašne potom rozkašľala, mne to nechutilo. Ale skús to ešte raz a v tom prišla mama, takú nám vylepila obidvom facky a hovorí, no tak fajčiť, decka, nebudete a hotovo. A mne to nechutilo. Fakt mi to nechutilo. Ani alkohol, ani cigarety, absolútne. Čo mám ešte tak, že sladkosti, ale ja si to môžem dovoliť v mojej postave, takže ja, keď ma chytí taká vášeň moja sladká, tak ja som schopná zjesť polku bomboniery.
0: Jenom půlku? To já si dám celou tabulku čokolády někdy i na spaní.
1: No.
0: Zejména v zimě teda. No, v létě mě to nenapadne, v zimě.
1: Ano,
0: v zimě.
1: Ano. No. A ráda pečem, takže samozřejmě moravské koláčiky a tak dále, kukáve a tak. No tak ale to není zas taká droga, že by som nevydržala bez toho. Ale ta čokoláda mi chutí skutočně.
0: Máme hodně společného, Aničko. Rádio i čokoládu. Mějte se hezky a přeju vám krásný květen.
1: Všechno dobré vám prajem. Všetkým posluchačům pozdravujem.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Aj vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, je tu nový den, je tu další hodina Noční linky Českého rozhlasu, je tu sobota 16. května. Gratuluju všem Přemyslům, kteří dnes slaví svůj svátek. A pokračujeme v našem povídání na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to téma Noční linky, do které můžete volat na číslo 731 800 900 a taky psát na rozhlas.cz/linka. A tuhle hodinku bych rád otevřel jedním psaným vzkazem. Podepsán je XYZ a až jej uslyšíte, nebudete se divit. Přemýšlím, zda psát, ale třeba si to někdo přečte a někomu to pomůže. Vybavuje se mi věta Judity Čeřovské, že s alkoholikem se nedá žít a kdo tvrdí opak, nikdy to neskusil. Brali jsme se s manželkou v roce 1985. Náchylnost k alkoholu budoucího tchána mi měla být výstrahou, leč nebyla. Škoda. Manželství bylo v pohodě, a to až do revoluce. A domníval jsem se, že nastávají světlé zítřky. V roce 1990 jsme se stěhovali snad do jednoho z posledních družstevních bytů, v červnu se do toho bytu narodil první zdravý syn, o více než rok později následovala dcera. Ale ouha, přišla velmi hubená léta. Já přišel o zaměstnání, mimochodem těch jsem vyměnil nepočítaně, protože v popřevratové době se životnost zaměstnavatelů počítala na měsíce, maximálně na půl roku. A aby toho nebylo málo, manželka, která měla zaměstnání ve státní správě jisté, počala pít. Vzpomínám na tato úděsná léta velmi nerad. Manželka pro mne bez důvodu začala holdovat alkoholu čím dál tím víc. Když se vracela k večeru, kdy děti ještě nespaly, odváděl jsem je před jejím běsněním na noc ke svým rodičům. Vracela-li se v noci, kdy děti už spaly, nechal jsem ji tlouci a kopat do dveří k velké nelibosti ostatních obyvatelů domu. Únavou pak usínala na chodbě. A tak se z manželské dvojice stali nepřátelé. Manželka zanedbávala nejen úklid a povinnosti v domácnosti, takže jsem ji nakonec definitivně opustil. Na protialkoholní léčení nastoupila až poté, co jsem se definitivně odstěhoval. A nebyla na léčení jednou. A alkohol se jí stal opravdu osudným. Upila se k smrti. Já vám říkal, že příběhy, které zazní v dnešní noční lince, zřejmě nebudou vždycky veselé. Tématem je to, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Máte-li k tomu co říct? Pište nebo volejte. 731 800 900. U mikrofonu je Borek Kapitančík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, jejím tématem je pro dnešek šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A nemusí to být jen drogy chemické, jak už jsme si několikrát říkali. Ano, i když je pravda, že mnohdy už tady byla řeč o tabáku, o alkoholu, ale mohou to být i jiné závislosti či vášně, které nás někdy můžou hodně rozvyklat. A už jsou to 3 měsíce, co jsem nemluvil s paní Evou. Já jsem se záměrně díval do svých záznamů. Bylo to 11. února, co jsme si povídali na téma, jak chcete, aby si vás pamatovali. A vy jste ta s těmi škvarkovými plackami, paní Evo, že?
1: Ano, ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Srdečně zdravím a vás, pane Borku, taky.
0: Děkuji.
1: A chtěla jsem říct, že mám taky závislost a to je taková, že navštěvují vetešnictví a starožitnictví. A ve vetešnictví se dají najít poklady a jak se říká, pro jednoho odpad a pro druhého poklad. No takže dneska jsme zrovna byli v Praze a navštívila jsem vetešnictví a koupila jsem tam nějaké věci za 2500 a další moje vášeň je starožitné hodiny. Mm-hmm. Už jich mám 16 tery. Takže Pán. Různé. Na zeď, jako ty krbové, jak se říká, a prostě různé hodiny, no. Mm-hmm.
0: Tak to vám řeknu, to je vášeň, kterou jsem snad ani nečekal dnes v noční lince, ale já naprosto chápu, že to může být droga, že vám to dráždí ten váš, teď nevím, jestli to řeknu správně, limbický systém, no prostě vyvolává to vás, ve vás ty libé pocity, jo, ten endorfin, jako když narazíte na nějaké nové nástěnné hodiny historické, které jste ještě ani neviděla a musíte je mít, že jo?
1: Ano, ano, je to tak, no. Mám hodinky, které jsou asi 10 cm, možná ani ne velké, jsou to takzvané dětské hodinky, jo, a ty mě stály 10 000 tedy, jako. Takže za to dám.
0: To leze do peněz skoro jako to kouření.
1: No a chci taky říct, že jsem nikdy nekouřila a nikdy jsem nepila, ale mám 2 syny a oba jsou notorici, teda ten starší syn se mnou nemluví přes 20 let, takže nevím, jak pokračuje v pití a ten pil teda akorát tvrdý alkohol a tady ten mladší, se kterým žiju tady v domě, v Pečkách, takže ten prostě pije víno a pivo. A je agresivní, zlý, vyvolává hádky a je to prostě hrozný. Je to prostě hrozný.
0: To jsme nepozorovaně to od těch méně škodlivých vášní přešli k těm hodně škodlivým.
1: Ano, má to v genech po otci a po jeho, z jeho strany jako. Ten tchán se vlastně taky upil úplně k smrti, jak se tady říkal, že ta paní se taky upila. Hmm. Jak jste čet nějaký ten...
0: Ano, to byl vzkaz, který jsem před mnou chvilkou zmínil do vysílání.
1: No, takže tchán ten se upil vyloženě taky k smrti. No a čekám teda, kdy nějaká taková pohroma přijde na toho mýho syna, protože musím s ním tady žít, protože jsem prodala v Praze byt a nastěhovala jsem se, koupila jsem v Pečkách dům a tady nejsem schopná prostě žít sama.
0: Ale víte, paní Evo, že teď o něco víc rozumím té vaší sběratelské starožitnické vášni, protože to musí být pro vás příšerné, že vlastně neustále žijete se svým ženem a visí nad vámi ten Damoklův meč.
1: Ano, protože už jezdí i do práce, když jede třeba na noční, dělá dvanáctky, takže už dopoledne popíjí a až do odpoledne a potom prostě jede do práce opilý a navíc teda jako on řídí, takže... Takže
0: teď vám odbíjejí hodiny, jsem slyšel.
1: Ano, teď je 12:15, tak odbíjejí hodiny. A mám jedny krásné hodiny, ty jsem koupila, je to stará vídeňská práce, ty měřej přes metr a ty odbíjejí ve čtvrtinách, v půlinách, ve třičtvrtinách a v celou hodinu se to všechno jako opakuje. Jako jsou nádherný, mám z toho radost. No, takže tohle to je jediná moje radost. A knížky, vášeň, knížky a kytky. No, takže...
0: Teď už vaším vášním rozumím o něco víc, po té, co jste zmínila svoje syny.
1: No a jako už jako nemám moc sílu, ráda jsem vařila a pekla všechno možný a už mě to ani s tím opilcem jako nebaví. Takže to je jako...
0: Nemám, smutný. Co bych vám k tomu řekl. Nemám, protože... V tomhle řekněte případě mi, je každý krátký. Ale jsem...
1: Hodně síly.
0: Hodně síly.
1: Abych to zvládla. Bála jsem se dokonce, že mě i fyzicky napadne, protože to dělal jeho, jeho otec, můj manžel. No.
0: Já bych vás nerad strašil, ale to je fáze, která jednou u alkoholika přijde. Vím to.
1: No, přijde, no. Já vím, no. Víte, já jsem žila s manželem. Ten byl taky alkoholik a ty kluci to mají po něm, no, moje. Naši kluci, no, takže to je... A jednomu je 55 a tady tomu alkoholikovi, se kterým žiju, tak bude 54 a je to prostě opravdu, opravdu hrozný.
0: Pani Evo, na jedině větě, vám můžu popřát hodně sil, víc.
1: Hodně sil,
0: nikdo
1: no.
0: z nás neudělá. Jak už bylo
1: ne,
0: řečeno, taky v jednom psaní našeho posluchače, když přijde policie, tak vám řeknou, my s tím nic neuděláme, ne. On pije dobrovolně a tím neporušuje dobrovolně. Žádné zákony.
1: Právě. Tím se nedá nic dělat. No, doufám, že se neupije k smrti, no, že to stane dřív rozum. No.
0: Smutné je, že je to váš syn. Evo.
1: No, je to. Ano.
0: Hodně sil vám
1: přeji. Ano, děkuju, mějte se moc hezky, vám přeju hodně zdraví a všem posluchačům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Ať se vám všem daří. Mějte se hezky, pane Borku, nashledanou, dobrou noc.
0: I vy, naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Posloucháte noční linku na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, a k tomu napsala Helena. Možná by se to dalo nazvat závislostí, to, čemu podlehneme a nezmění to život zas tak moc. Myslím si, že v dnešní době je závislost na mobilech, na internetu skoro stejně nebezpečná jako skutečné drogy. Já podlehla už poměrně dávno kouření, nikdy jsem nekouřila hodně, protože mi vlastně ten smrad z cigaret vadí, takže nejvíc tak 3 až 4 cigarety za den a taky ke kafi. To je nějaká zakletá kombinace. A myslím si, že skutečnou závislost nemám, protože mi kouření přestává chutnat v poslední době. Objednávám si cigarety od kanadských indiánů a ti tvrdí, že tabák sám o sobě je prý zdravý. Oni používají 100% tabák, nic jiného prý přidané není. Tak zdraví a kouření neřeším. Spíš mám dojem, že mi někdy tahle 100% tabák cigareta pomáhá. A navíc jejich cigarety jsou levné, takže ani finanční problémy kvůli kouření řešit nemusím. Napsala Helena. Heleno, děkuji za vaše psaní a vám, kteří se teprve rozhodujete, zda napsat nebo zatelefonovat, připomenu jen téma. Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to na vás. Vaše příběhy tvoří Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Božena k tomu zřejmě má co říct. Vítám ji na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já bych jenom chtěla říct ke kouření. Moje dcera poměrně kouřila hodně a v lednu si řekla, kouřit nebudu. Došla si do lékárny, koupila si tam za 1200 prášky a prostě začala je brát, nesměl se pít alkohol žádný k tomu, nejdřív nějak po 2 hodinách, pak po 3 hodinách a přesně nevím, jak to pokračovalo a opravdu už od toho ledna nekouří, vůbec nemá ani chuť na cigaretu, nic prostě. To a myslela jsem, že jí zdolá to před měsícem, přišla náhle o manžela, říkám, no a bude to řešit kouřením. Ne, nic, jsem ráda tomu a opravdu nekouří a říkám, mami, opravdu mě to tak pomohlo, že ani nemám chuť, i když holky kouřejí v práci a to mě nenapadne, abych si zapálila.
0: Takže ta kůra odvykací pomocí farmak byla úspěšná v případě vaší dcery.
1: Ano, ano.
0: To je dobrá zpráva pro ty, kteří třeba poslouchají a říkají si, přestanu s tím? Děkuju.
1: Ano.
0: Děkuju.
1: No a prostě řekla si, jako musí ten člověk chtít, že jo. Určitě, kdyby prostě nechtěl, tak třeba by mu ani ty prášky nepomohly, nebo, ale opravdu můžu vám říct, nekouří a i sama říká, vůbec nemám chuť na cigaretu, ani mě nenapadne a kouřila, jako bych řekla, dost nejenom, že by si dala takhle ke kafičku nebo to a opravdu nekouří.
0: No. Paní Boženo, a měla jste někdy vy, řekněme, sklon podlehnout nějaké své slabosti? Poznala jste někdy takovou svou slabost a může to být jakákoliv? To samozřejmě nemusí být jen kouření, nemusí to být alkohol. Může to být třeba, no třeba sběratelství, už tady byla řeč o vetešnictví, o starožitnictví, ale třeba sázkařství. Já mám jednoho kamaráda, který měl takové období, kdy vlastně prosázel i peníze na nájem bytu.
1: No tak to jako, že jsem si vsadil, anebo když jedu do Kolína s dcerou, tak si třeba vsadím za těch 30 korun sportku, mám i 2 měsíce v peněžence. Ani nevím, jestli vyhraju
0: to
1: nebo ne.
0: To ani není vášeň, to je vášnička taková.
1: No. Ale ne, nikdy mě nic takového nepřepadlo, abych prostě musela něco...
0: No jste prostě šťastná, ani, nepoznala jste ani, svoji drogu zřejmě ještě.
1: Ano, ani sbírání, nic prostě, něco, ne, tak nějak všecko v toleranci.
0: Dovolte, abych vám pogratuloval za celý náš vysílací tým, včetně techniků z Karlína a mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, na to naslyšenou, naslyšenou.
0: Telefonovat můžete do noční linky ještě celých 35 minut. To je doba, která je ještě před námi. A s tématem šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefonujete na 731 800 900 a píšete na rozhlas.cz/linka. Teď zrovna jsem obnovil tuhle stránku a vidím, že tam čerstvě napsala Blanka. Cituju. Dobrý večer, mojí největší drogou je hrabat se v hlíně, čili moje vášeň je zahradničení. Miluju květiny, mám skalku a záhonky, na kterých pěstuju různé odrůdy květin. Každé jaro až do podzimu jsem na zahradě, kde ztrácím pojem o čase. Samozřejmě mám také problémy se zády, ale nevnímám to. V mládí jsem také kouřila, ale problémy s plícemi mě přiměly k tomu, abych přestala. Dnes je to 73 let a nechybí mi to. Mějte se fajn. Podepsána Blanka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dalším telefonujícím na čísle 731 800 900, dalším, kdo má zřejmě co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, je Jarda. Dobrý večer, Jardo.
1: Já vás zdravím.
0: Vypněte prosím rozhlasový přijímač, ono to potom dělá ten dozvuk, někdy i zpětnou vazbu a je to nepohodlné zejména pro vás.
1: Jo.
0: Děkuju.
1: Já jsem kouřil 60 cigaret denně. A jestli někdo kupuje nějaký ptakoviny na to, že se ho naučí kouřit, já to neberu. Protože já jsem, když jsem měl otevřenou tuberu, tak jsem skončil s tím, koupil jsem si poslední krabičku, dal jsem si jednu cigaretu po obědě, jednu po večeři a tím pádem to skončilo za 10 dnů a přestal jsem kouřit. Žádný jako nějaký prášky nebo já nevím, nějaký odvykačky nebo já nevím co. Nic, to je na vůli akorát toho člověka. Buď chce, anebo nechce.
0: Můžu něco říct? To je jenom... Ano?
1: No.
0: Já bych chtěl říct, že v tom s vámi souhlasím, že to je na vůli každého člověka. Nicméně nesouhlasil bych s tím, že prášky jsou na nic. Každý potřebuje zřejmě jinou cestu. Nejsme všichni stejní, ale to je jenom můj drobný osobní pohled.
1: Jo, jasně, ale ono...
0: Mně jde o to, aby ti, kteří třeba teď poslouchají a uvažují třeba o tom, že to udělají podobně jako dcera paní Boženy, před malou chvílí zmíněná, tak abychom je neodradili, protože opravdu upřímně myslím, že každý k tomu cíli můžeme dojít třeba i trošku jinou cestou. Nicméně, že je to v hlavě, s tím nemůžu než souhlasit.
1: No, to je jasný.
0: Jardo, a to byla jediná vaše vášeň, kterou jste poznal a které jste podlehl? Ono kouření?
1: No tak já jsem kouřil do 40 let jako. No a říkám, jsem 60 cigaret denně jako.
0: To je hodně.
1: No a potom, když přišla ta otevřená, no tak jsem byl ve špitále, no a tak jsem si řekl, že zkusím s ním přestát, jako. Protože já jsem doma měl, ležel na posteli, měl jsem popelník na prsou, no a kouřil, čumil na televizi, jakože. Takže to bylo o něčem jinom. No ale to jsem přestal i pít. Ani pivo jsem si nedal 9 měsíců. No a tak jsem si řekl potom, tak abych si nedal pivo, tak to ne. Ale cigarety už v životě.
0: Ptá se vás...
1: Drží mě to přes 20 let.
0: K tomu gratuluju. K tomu gratuluju, Jardo, a ptát se vás, jestli se teď cítíte líp, je, myslím si, zbytečné. Je to automatické, že?
1: No, ne, to záleží na člověku, co má v sobě, jako, a jestli si to zakaže nebo ne. No, když jsem nastoupil s tou tuberou a doktorka se mě ptala, jako... kolik piju piva, nebo to, já říkám, no tak dvě denně, no. A ona mi řekla, že jsem alkoholik.
0: Neřekla tak... náhodou, že jste takzvaně funkční alkoholik?
1: Ne. Ona mi řekla rovnou, že jsem alkoholik.
0: Rovnou, dvě piva denně je alkoholismus. No tak...
1: No, jasně.
0: To se začínám cítit trošku nesvůj.
1: No,
0: a tak jsem se snažil, abych si ty ledviny proplachoval. No tak s tím hold budu muset přestat, no.
1: No ale já jsem 9 měsíců neměl ani birela, jako, že jsem si nedal ani nealko. No a potom, když jako mi řekli, že už nepotřebuju po 9 měsících, tak já jsem říkal, no tak to ne. Přišel jsem jako do hospody za klukama, no tam jsme se zmazali a bylo to.
0: Odříkaného chleba největší krajíc, ano. Dobře.
1: Kouřit nebudu, ale abych si odřekl i to pivo, tak to ne.
0: Tak to teda náhodou. Jardo, děkuju za vaši upřímnost, za tu vaši zpověď, kterou jste právě provedl v Noční lince a přeju vám, abyste v tom vydržel, tedy v onom nekouření. No a s tím pivem, no. Já nejsem ten, kdo by vám měl nebo mohl radit. Je to vždycky jenom na nás a na tom, co máme v hlavě a co vlastně chceme. Co doopravdy
1: chceme.
0: Ale
1: jasný, no, to je na každém jako a...
0: Přesně.
1: Říkám, jo, už to držím jako, jakou dobu a v životě už do držky vemu cigaro jako a...
0: Za to vás chválím. Jardo, děkuju, přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Jo, taky. Naschledávaj.
0: Po telefonátu na čísle 731 800 900 ještě doplnění toho, co vy tak píšete na rozhlasce @lomitkolinka. Týká se to zejména, ano, těch nejběžnějších v úvozovkách drog, opět v úvozovkách, stejně jako v případě Ivety. Zdravím vás a nespavce. Neřestí mám hodně, ale drogy k ním nepatří. Tedy nepočítám-li tu kupu léků, co mi předepisují lékaři, ale to už hold patří k tomu pokročilému věku. Musím se ale pochlubit, pokračuje Iveta, že díky svému dědečkovi nekouřím. Nebylo mi ani 5 let, když jsme měli s dědou takový nedělní rituál. Sedali jsme spolu po obědě na schodech a děda mi čítával pohádku a přitom kouřil své oblíbené globusky. Nevím proč, snad proto, že děda vypadal, že mu to chutná, jsem se ho zeptala, jaká je ta cigareta. Děda mlčky potáhl z cigarety a ten kouř na mě nečekaně vyfoukl. Já se ho nadechla a strašně se rozkašlala, až se mi obrátil žaludek. Babička mě musela převléknout a dědovi vyhubovala. Od té doby jsou cigarety můj nepřítel, ale už jsem od dědy nechtěla ani pohádku. A tak celý život tvrdím, že od 5 let nekouřím. Hezké jaro, dobrou noc, přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Není žádným tajemstvím a drtivá většina z vás, kteří posloucháte noční linku Českého rozhlasu, to teď možná berou jako nošení dříví do lesa, ale já to znovu zopakuju. Pro někoho je vášní třeba vášeň sázkařská, pro někoho vášeň sběratelská, pro někoho je takzvaně drogou, znovu opakuju, takzvaně drogou, kouření, no vlastně to je doslova droga, anebo alkohol. Pro někoho to můžou být vášně zcela jiné povahy, třeba ženy, anebo naopak pro ženy muži. A kdo ví, jak ještě tohle všechno zkombinovat? Martin o tom možná něco ví, teď nám to chce povědět. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava.
0: Zdravím vás, Martine. Tak jak je to s tím štěstím, když nepoznáte svoji drogu ve vašem případě?
1: No, když se nebudete věnovat muzice natolik, že vás to bude stát víc, než vyděláte. Říkáte obrovská vášeň. V podstatě v muzice se odráží všechno, ať už to kouření, ať už ti muži, ženy. Je to spousta věcí. A obzvláště, když podporujete třeba písničkáře, takzvané no name, a děláte kulturu, která není až tak úplně do těch rádí, ale spíše jako méně mainstreamová či ne-mainstreamová. A to je třeba právě můj úděl. Takže všichni, kteří nedělají do této kultury, do této muziky, tak jsou strašně šťastní, protože v podstatě jim zůstane spousta bohatství. Takhle mně zůstane bohatství ne to majetné, ale to, co je potom v těch srdcích těch kamarádů a přátel, kteří spolu se mnou občas uděláme nějaký koncert, nějakou akci a třeba někoho podpoříme. A ještě horší vášeň je neustále někomu pomáhat.
0: Takže altruista.
1: Neslyšící člověk, který vlastně ještě ztratil sluch, mám praktickou hluchotu a v podstatě jsem si kolem těch věcí pořídil jedna z takových hlášek. Ty si pořizuješ takhle drahou kytaru, když neslyšíš. No jo, právě proto, aby ji slyšel.
0: No tak paradox to je, to musíte uznat.
1: No to já to vím. Víte, třeba kolem toho kouření, kolem toho alkoholu, já když jsem se dozvěděl, že taky ty dvě piva denně, když si dám na propláchnutí, že jsem alkoholik, tak jsem se taky vyděsil. Nicméně raději zůstanu, řekněme, že mírným alkoholikem, který to má 100% pod kontrolou, než abych měl nemocné ledvené. Nicméně kolem cigaret, já jsem kdysi kouříval možná i 20, dlouho, hodně dlouho dobu jsem kouřil tak 10 denně a v podstatě dneska tím, že vlastně, a to právě, to jsem se dal z koncertu, měl jsem na autě aparaturu a měl jsem vážnou dopravní nehodu, kde to kouření totálně odpadlo, protože ještě teď mám zlámaný hrudník a kdybych si dal cigaretu, tak se tak rozkašlu, že chvíli asi ztratím bez vědomí.
0: Že si znovu polámete žebra, jo?
1: Ne, já ještě pořád dám zrostelý.
0: Takže tady aspoň tohle ale nebezpečí nehrozí.
1: Ale to nic. Většinou u těch vášní je to, že člověk si něco ochutná a chce něco zkusit, pak ho to většinou ovládne a nejdůležitější je se dostat nad tu vášní, která vám ubližuje. Já třeba, mě hudba mě neubližuje, naopak to mi pomáhá. Tam je vlastně pomohla i k tomu, že dneska spolu můžeme hovořit přes telefon, protože já tím, že nemám ani 4% zdravého sluchu, teď s tím hraju, teď s tím ještě i někdy jsem donucen zvučit, když mi vypadne zvukař. To je prostě něco neskutečného. To mi pomohlo do života. Ale vážně, které se týkají třeba právě, které vám poškozují zdraví, tak to je dobré se dostat na dně. Nad dno, jako dolů, jako nahoru.
0: mít navrch nad nimi. Tak.
1: Ano. Tak. A k tomu pomůže, ať už nějaká ta berlička zvíká třeba prášku nebo zvíkaček, nebo třeba velká berle, a to je to, když zjistíte, že vám ta vášeň opravdu ničí zdraví a potřebujete s tím přestat. To jsou velké psychologické podpory. Takže já přeji všem, kteří nás poslouchají, i těm, kteří nás neposlouchají, aby se jim ty vášně, které jim neobližují, kterým pomáhají, aby se jim udrželi, a ty, které jim obližují, aby se dokázali dostat nad ně.
0: Jako my dva s těmi pivy, že jo?
1: Ano.
0: Mějte se pěkně. Martine, přeji vám dobrou noc a hezké jaro. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Takhle to vlastně říkala moje bývalá tchýně. A měla pravdu, můžu to potvrdit. A jistě to potvrdí Jana, která napsala: já jsem závislá na sladkém, musím ho mít denně. Na mém koníčku sběratelství, na noční linku, přes kterou jsem si našla kamaráda, se kterým si denně voláme, a také ostatní kamarády a kamarádky, se kterými si také volám nebo píšu. To je taky můj velký doping. No ale ta noční linka, tu bych neviděl jako nějak zásadně negativní doping nebo snad drogu v tom pravém slova smyslu. I když návyk to je, pro mě jo. Já už vám přiznal, že jsem na tom mikrofonu de facto závislý. Už 35 let. To je moje droga.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince se už podruhé dívám do svých záznamů týkajících se právě noční linky a řekl bych, že s paní Magdalenou jsme spolu naposledy mluvili na začátku května. To bylo na téma, co se na základní škole naučíš. Jestli se tedy nepletu. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeju, pane Borku, a všem posluchačům.
0: Je to tak, že jsme spolu mluvili před těmi zhruba dvěma týdny?
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A vy máte vám i co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu?
1: No, dneska vítězají cigarety. Já jako sportovec jsem tvrdila ve své mládí, že můj muž nesmí kouřit, nesmí pít. Ani jsem nechodila s klukama, který kouřili nebo pili. A to jenom třeba pivo. A stalo se tak, že můj muž kouřil a bohužel jsem této vášně podlehla. Ale mě to nechutnalo, ale protože velká frajerka, jsem nemohla zůstat pozadu, že jo?
0: No tak sportovec ten má přímo v genech to, že musí vítězit, že jo?

0: jsem krabičku s cigaretama a ne. Dneska, když jenom projde po chodníku kuřák, už jsem z toho nevedla. A na to, když jedu výtahem a přede mnou tam byl kuřák.
1: No ono se říká, že od naučení kuřáci jsou ti nejhorší, nejhorší v tom smyslu, že potom nejvíc bojují proti kuřákům. No.
0: A moja dcera, když si tvrdila, říkala, já kdybych si zapálila, tak máma mě jednu vrazí, tak mě to za to nestojí. A mám kamarádku, která kouří snad 60 let a je zdravá poměrně. A já po covidu jsem chytla, co se dalo. Plice, doktoři s plicním onemocněním, že jsem si přispěla já vládní kouřením, ale možná, že je to pravda, ale prostě vlastně to u mě nikdy nebyla, mě to nechutnalo, bylo to prostě, a kouřila jsem velice málo. A kdo říká, že kafe si musí zapálit, tak mě ani to kafe nechutná. Ani mě nepomáhá, že bych prostě byla po vypití kávy nějaká čipernější. Ale mojí vášní je, když má někdo z mých známých auto, ve kterým jsem ještě nejela, neřídila, tak prostě toho musím už kemrat a musí mě nechat svíst. Protože to je moje vášeň.
1: Tak já si píšu, Magdalena ráda jezdí v autech, ve kterých ještě nejezdila, jo?
0: Ano, jenom v počerních, ne v kradených.
1: Samozřejmě. I když je to pěkný dodatek a jsem rád, že jste to řekla za mě, ještě dřív než já, máte větší postřeh, takže no, holce pozná sportovkyně, to já jsem v podstatě nikdy nebyl.
0: Teď ještě ráda sportovala, ale vůbec to nejde.
1: A jaké sporty jste provozoval? Protože i to svým způsobem může být droga.
0: Lehkou atletiku.
1: Takže běh, lehkou skoky.
0: A pak vždycky to padou.
1: No, sportovkyně tělem i duší.
0: No, bohužel, bohužel už. Teď to potřeba učit naučata a prázdniny se blížej a nemoci mě přibývají, ale myslím si, že ještě v sobě něco vydoluju, že i přes špatnou chůzi přeci jenom ještě je musím trochu potrápit, aby z nich nevyrostly takový buchty jako jejich tatínkové.
1: Jsem myslel, že řeknete jako já jsem, tedy jako Borek, že je. Protože já jsem taky dřív měl jistou vášeň taneč. Já jsem chodil dokonce do brněnského starletu, do K4, moderní výrazový tanec. Ovšem jen do té doby, než jsem si zničil kolena a teď už prostě jsem rád, že chodím. Takže Magdaleno, moc krát vám děkuju, mějte se krásně a hezké jaro.
0: Vám taky přeju krásné jaro a hodně zdraví.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V noční lince, která už pomalu míří ke svému konci, jsme si dnes povídali o tom, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Ještě jeden telefonát na čísle 731 800 900 zbývá do konce našeho povídání. A pak už můžete čekat to další téma, tu další noční linku, která začne vlastně za 22 hodin a 9 minut, počítám-li správně. Nicméně do té doby ještě nějaký čas máme, tedy než za mixážní pult usedne další průvodce noční linkou, kterým bude Jarka Barboříková a tématem té příští noční linky budou křižovatky výchovy, jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí, což mě tak napadá, že je téma, které je docela podobné tomu mému příštímu brněnskému, jablko ne a nebo padá daleko od stromu, ale to si nechme na příští týden. Teď už snad jen ten poslední telefonát na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Pro jistotu raději hned, protože, jak jsem říkal, jedna hodina se blíží. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
2: Já vás taky zdravím, dobrý večer, u telefonu váš posluchač, věrný to, Radomil z Prostějova.
1: Dobrý večer, Radomile, zdravím vás, nebo dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dlouho
2: jsme se neslyšeli a já bych to zkusil zhrknout. Mě moc fascinovala ta věta, že je šťastný ten, který nepoznal svou drogu, tak já bych řekl, že jsem šťastný, protože jsem ji poznal. Protože za drogu dneska tady už padlo spoustu různých definicí, co může být droga. A někdo

0: může brát za drogu chemické látky, jiný nikotin, co potřebuje náš mozek. Vždycky něco potřebuje náš mozek, jo? Mm-hmm. Někdo třeba řekne čokoláda, cukr, energie, mozek pro tělo, nebo tohle všechno dohromady, jo, u čokolády. Já to mám v přírodě. Mm-hmm. Já když potřebuju něco pro svůj mozek a pro svoji duši, tak vylezu ven, co nejdál od lidí a zastavím se, někde sednu, někam si vylezu a jako by se zastavil čas pro mě, ale když člověk používá, může používat ten zrak a jiný smysly a dívá bystří se kolem sebe, tak může vnímat ten život těch jiných, ty zvířata, jak se to hýbe, jak vítr hraje prostě s těma rostlinama asi. Hmm. Jo, někdy přijde déšť, po dešti duha, a když tam sedíte hodiny, nebo trávíte v té přírodě hodiny, to je taková droga, že kolikrát si člověk přeje, aby vlastně nepotřeboval jako civilizaci, jo, že...
1: No to, já vám ani prostě nevíte, jak já vám, promiňte, že vás přerušu, Radomil, ale vy jste mě opravdu dostal, vy ani nevíte, jak já vám rozumím. Já jsem schopen třeba hodinu ležet v houpací plachtě a při soumraku se dívat na to, jak létají netopíři.
0: Jo.
1: A to mě stačí. Mm-hmm. Jenomže potom přijde ten okamžik, kdy se podívám na hodinky a už jsem měl být v práci. Noční linka. Fofr.
0: Jo, zase to někam běží.
1: Ano,
0: zase to někam
1: ano,
0: běží.
1: Ano.
0: Čas běží jak splašený koně.
1: Jo.
0: To je jasný a teče to a pořád dopředu a nezastavíme to a ani to nespomalíme a nevrátíme. To by bylo taky někdy třeba i na škodu. Každopádně musíme jít stále dopředu a některé ty závislosti trošku potlačovat, ale některý těm bych vůbec nebránil.
1: Radomil, ještě mě zajímá jedna věc, tedy jestli můžu, jestli vás nezdržím, jestli máte ještě půl minutky. Vy říkáte, že pro svůj mozek a pro svoji duši potřebujete přírodu. Já jsem říkal, že tomu rozumím. Ale teď mi řekněte, když takhle chcete být co nejdál od lidí v takových okamžicích, nemá vás vaše okolí třeba za misantropa, tedy za člověka, který, řekněme, nemusí moc lidi, že nemá rád lidi přímo?
0: A to bych neřekl. Já si myslím, že mě lidi nazývají různými.
1: No to mě taky, to mě taky.
0: Ale já sám o sobě říkám, protože se jmenuji Radomil a prý ten, kdo se tak jmenuje, má rád lidi. Já o sobě říkám často, že radši mám častěji zvířata než lidi, ale pak se zase říká, že kdo má rád zvířata, má rád lidi. Takže ono se to vlastně nějak furt zavírá do kolečka.
1: Ano, někdy se po té spirále dostaneme sice na stejné místo, ale někdy i o patro výš. Radomile, děkuju a přeju vám krásné jaro. Naslyšenou.
0: Napodobně naslyšenou.
1: Možná vás inspiroval náš poslední telefonující posluchač k tomu, abyste se zítra ráno, až se probudíte, podívali ven z okna. Pokud nebude pršet, uvidíte, jak třeba slunce a vítr si pohrává s lístky na stromu, který je na dohled od vašeho okna. Takhle to mám podobně já a já se na to dívám moc rád. Tak pokud je tohle vaše droga, řekl bych, že je to jenom v pořádku. U mikrofonu byl Borek Kapitánček a pro dnešní noční linku budu muset vyhlásit definitivní konec. Ale jak už jsem říkal, ta další začíná za 22 hodin, moderovat ji bude Jarka Barboříková a tématem budou křižovatky výchovy. Já se na vás budu samozřejmě těšit v té příští brněnské noční lince, což bude ve středu 20. května a jejím tématem bude jablko nepadá daleko od stromu. Padá nebo nepadá? Ve vašem případě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
2: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
1: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
2: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
1: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
2: Aha, rozumím.
1: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
2: Oč se vlastně jedná?
1: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
2: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
1: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
2: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Tolik lidí chodí s hlavou svěšenou. O štěstí si léta jenom sní.

úterý. Nešťastný je v týdnu každý den. Splním, pane, ze snů aspoň některý.

0: prosím, abys dal. To prosím, abys dal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí. Tak...
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali.
3: Je to pas!

0: Potom si chvíle povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jako tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fužíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: to kde... To byl dům, kde, jsme... kde nějak ano. Prostě tam... Jsme my se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tak nikdy no, ne... Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší... Zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: No.
4: A já se taky pamatuju, že
3: jsem si šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel, no líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, no, no, že já to...
3: měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano, ano, ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten, se, ne, ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynožil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynožil se,
4: jsme hráli se Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flibovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na štort můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byl desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď to mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nevěděl, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, me se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přelo a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpívá Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já,
1: já taky
0: slova
1: vím, jak si to složil, no, řekneš no, to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My ale jsme, prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem to mě byl nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, mi si měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam, asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Až do nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte? Ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
2: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí. Jo, teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
2: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
2: Co Čech, to disc jockey.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Mezi námi disc jockey Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
2: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
2: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
3: Oco?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
3: No byl open.
1: Byl open.
3: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Ano, byl vlastně open, by se...
2: No, zeptám se jinak.
1: Ano.
2: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Takhle chce jako...
3: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumě.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
3: Kde? Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
3: A kde vyrábíme lodě?
2: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvládá... Ano,
3: tak, že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
4: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je prostě nenapíšete.
5: Jak se to říkal? Hit Pambíček?
4: Ano, Pambíček, no hit Pambíček, no.
5: Jako, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
4: Jeden přes hity, ano, to
5: jsem
4: to
5: nevěděl.
4: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pacholku hit, jo, takový jako...

0: tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kauboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. Co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například, jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. No nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo, takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilý, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král, pojďte.
3: Hele. No, jsem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé, přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. No. Je to moderní.
5: Já už jsem to pochopil, takhle. My 3 jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele. Já bych byl tamhle tu 3. zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti?
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky. Oh,
0: mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
5: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohledneme po dalším.
4: Dobře, tak já jdu na cigáro, otče. No,
2: no, ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodnej, vy máte Ameriky určitě. No, jak
2: nebudu. No.
5: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě, ne, samozřejmě.
5: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že?
5: No. Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Oh. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, každá koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí. A to už by byla úplně jiná pohádka.

0: se svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
1: Jaroslavu, Kareši, kluci ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
2: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
3: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
1: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
2: Víte, já tu jeho ani neznám.
3: No tak párkrát jste se viděli.
1: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý, jo, chytrý a ten... méně chápavý.
0: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
4: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
5: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
4: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
5: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
4: Jaký nápoj?
5: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
4: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
5: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
4: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
5: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
4: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
0: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.
6: Když šokej hraje, že můžeme.